0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Ružička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Ružička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr, a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který se aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, ty. No, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo. Jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: došlo?
0: No
1: tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli. Tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak
1: no,
0: to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky
1: na Moravu k Jožkovi Černýmu. Uh-huh. On je z Břeclavy. No tak jako od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít. No.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, s skladatelskými a aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že mi vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, 3 věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na 3 písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak. To se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no uh-huh. Laďka to bylo...
0: Byl to živel nebo i
1: živel? Živel, obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak
0: zkouškách?
1: To já nevím. To
0: myslím,
1: já
0: jako při tom, při takové té ne, muzikantské
1: ne,
0: komunikace.
1: Bohužel skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, uh-huh. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byl jim blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel první jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn. Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Aha. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu
1: zahraje? Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypářské vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak tu nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější.
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Veri s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

jsme to mustonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku a v botě vlá.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je jedna náhoda. Tu si nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu. Ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: to tam krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak jste s ním spolupracoval?
2: No s Jirkou naprosto dokonale, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. Víš, ty Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi Amerikovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi spotkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu. To bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět. No, no tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby nebo prostě něco, co by měl určitě slyšet. Co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Karioka, Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
1: Dneska máme denlý zátek, už jsi měl?
2: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
1: Jak to?
2: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
1: Co třeba?
2: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
1: Ježíš, to ne, tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tužkou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mě nechat dolízat. Tak jo.
0: Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže ja tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No a já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo speciální na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no, slyšela. Prosím tě, buď klidný, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: nejdou vždycky české za
1: jako
0: sebou.
1: Na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: No ježišmarja, ano.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to. Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zeď tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera a nebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu. Co tě znám, tak...

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Patrik Rozenal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karol Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
5: Dobrý den. Jiroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
4: děkuju.
5: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
4: Píšu mu bo, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
4: Kdo další?
2: Dobrý den.
6: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
6: Tak tady je ve radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
4: Ano.
6: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
4: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
6: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíral nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
4: Ano.
6: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě v partu chlapu, jak si dává do nosu. Děkuju.
4: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
4: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
7: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
8: Já se to nezbavím. Mňa sa každý na to pýta a už sa pomaly aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovoriť. To bolo tak, že tento Manfred to bol atlét Nemeckej demokratickej republiky, behal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v šprinte na 100 metrov a volá sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
7: Ale my tomu rozumíme.
8: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som dokumentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov, lebo tam boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha a naši dvaja, Janeček a Mandlík. Šprinteri Dukli Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nevedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlasil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to s nemoh říct nejaký jinak. A ja mu říkam, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkam, tak ja som to mal preložiť do češtiny. A som aj povedal teda, jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú. Jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, a ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci.
0: Humoriáda.
4: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
2: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavená klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
4: připravení
2: a byli jsme už zasvícený, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
4: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
2: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
4: To je
2: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
4: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Půjčte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak, lady promine, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšina, on se bojí. A kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne, a pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky.
1: Jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck. Kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčíkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako jak jste takhle oba elegantní.
1: Necháváš si šít obleky, já jo?
2: No tak já už dávno ne.
1: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
1: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: A hlasuju i pro audioknihu. Mějte
2: dobře. Taky se mějte krásně, na shledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
4: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, a? Humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
6: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, by vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
6: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
7: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí, a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto, od úřadu, ale to tam a pak zase šlafa, kde má. Tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvyt ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobil jim rohlíky a přijde průvodčí, říká, co tady ty kuřata dělají, pane průvodčí, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
2: ne, tak to
1: krávu.
2: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne,
2: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych se musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu tím snese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
2: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchal. To jedině,
1: ale to si se bál, jinak ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil ne. Papouška, nebo něco takového.
2: Ne.
1: Nebo ne, to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
2: Ne, to ne.
1: Ne. Ne, nikdy.
2: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu Skořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou z Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím scénkám, ale i vám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Peka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor. To byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pač jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici. A Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě ruce spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velké. My jsme dělali Mikuláše Aleše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy furt nedělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili. No a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pojď, dám tak nějak vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pojď, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla. Ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit. Tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejednou Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Zepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuji moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

swoich psů a řek, v nich budeš mít pevnej krok. Tak fidlej a hraj jen pro ty, co mají hlavu v oblacích.

0: bylo 5 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Radní Zlínského kraje schválili investice do modernizace silnic a mostů. V Holešově na Kroměřížsku začíná 26. ročník festivalu židovské kultury. Česko a Rolls-Royce SMR podepíšou memorandum o stavbě dalších malých modulárních reaktorů. Během dneška očekávejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Více než 61 milionů korun investuje Zlínský kraj do modernizace krajské silniční sítě. Jednou z investic je přestavba dvou mostů na Valašsku, a to v místní části Bzová na rozhraní Karolinky a Velkých Karlovic. Další pak v Kychové v obci Huslenky. Další projekty přibližuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Opravy se dočkají ulice Lipnická v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, obnovou projde také povrch vozovky v Kateřinicích na Vsetínsku a silnice mezi Pozlovicemi a Podhradím na Zlínsku. Poslední ze schválených investic se týká stabilizace sesuvem ohrožené silnice třetí třídy u nedaleké místní části Luhačovic-Řetechova.
1: Pietní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta začne dnes odpoledne v Holešově festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Pokračuje mluvčí pořadatele Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov.
3: My se každoročně snažíme o pestrost programu. Z toho letošního bych ráda veřejnost pozvala například na středeční představení ostravského divadla Hašnajím, návštěva u pana Greena, na sérii přednášek, například na téma dětské časopisy v terezínském getu a samozřejmě na závěrečné sobotní defilé z koncerty klezmerových kapel.
1: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
5: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Situace na řece Dyji se zlepšila. Odumřelé sinice už nespotřebávají kyslík a v řece se tak znovu tvoří přívětivější podmínky pro ryby. Voda se totiž obměňuje a znovu v ní začíná fungovat fotosyntéza. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tuma z Povodí Moravy. Přesto ale upozorňuje, že se sinice můžou znovu přemnožit.
0: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne očekávejte ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, místy i oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout také přehánky. Aktuálně jsou teploty mezi 13 a 8 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý až mírný severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Doplním vysílací tým a přeju vám, milí posluchači, pohodové letní ráno. Ostatně i první písnička, kterou vám pustím u brzkého vstávání, má název V pohodě. Než ji zaspívají Standa Hložek s Petrem Kotvaldem, jenom připomenu, v kalendáři vidíme úterý, datum 21. července, svátek Bají Vítězslavové. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Hezké letní ráno přeje svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Dnes je úterý 21. července. Nahlédneme do kalendária. V roce 1479 se král Vladislav Jagellonský v Olomouci setkal s Matyášem Korvínem a potvrdili takzvané Olomoucké smlouvy, které obnovily vnitřní mír v zemi. Nadále měli užívat titulu Český král dva panovníci, Vladislav s právem vládnout v Čechách a Matyáš, který získal Moravu, Slezsko a obě Lužice. Historické země tak měly oddělené osudy až do Matyášovy smrti v roce 1490. Dnešek je taky spojený se zrušením tovarištva Ježíšova, tedy jezuitského řádu. Zrušil ho papež Kliment XIV. Před 252 lety. Ne ovšem na dlouho. V roce 1814 byl řád opět obnoven. Právě jezuité přispěli k rozvoji kultury a vzdělanosti u nás i ve světě. V roce 1940 britská vláda uznala prozatímní československou exilovou vládu a Edvard Beneš v Londýně vydal první dekret z pozdějších tzv. Benešových dekretů. Před 53 lety zemřela v téměř ve 100 letech lékařka Eliška Vozábová. V době, kdy se rozhodla pro studium medicíny, působily v českých zemích pouze dvě lékařky. 94 let by dnes bylo herci a dabérovi Josefu Husníkovi. Pocházel z Olomouce. Jeho hlasem mluvili například Steve McQueen a nebo Anthony Hopkins. Mezi jeho spolužáky na JAMU mimochodem patřili například Ladislav Lakomý, Jaroslav Dufek nebo Josef Sommer. A ještě rok 1963, kdy odešla do sportovního nebe hokejová legenda Bohumil Modrý. Ve své době jeden z nejlepších brankářů Evropy. Právě s ním jsme v roce 1947 a 49 získali titul mistrů světa.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: John Denver, americký blonďák s brýlemi, tak si ho jako významného country folkového zpěváka pamatujeme. 70. léta pro něj byla nekonečnou sérií úspěchů a údajně tuto písničku napsal za 10 minut. Jemná, sladká balada pro Aničku, když to řeknu česky.

0: Dobré úterní ráno přející Český rozhlas Zlín. Před 2 minutami bylo 5:45. Vydáme se na malý meteorologický průzkum. Krátkou předpověď začnu u ranních teplot.
1: Počasí.
0: 12 stupňů je v Kroměříži a taky Kateřinice Ojčná naměřila stejnou hodnotu. Staré město, Bystřice pod Hostýnem a Maruška Hostýnské vrchy uvádějí stupňů 11. 10 stupňů to je Holešov, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. 7 stupňů hlásí Hošťálková, Štítná nad Bláří a Velké Karlovice. 9 stupňů máme teď ve Zlíně, ale taky v Bojkovicích, ve Strání, a když přejdu k 8 stupňům, takovou tu hodnotu vidím ve Vizovicích, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Ráno a zpočátku dopoledne bude podle meteorologů skoro jasno až polojasno, jenom na Vsetínsku lokálně i oblačno. V průběhu dne od severu zvětšená oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky spíše na Vsetínsku. Večer a v noci začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů, takže na letní hodnoty nedosáhneme. Slabý během dne mírný severozápadní až severní, večer i severovýchodní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, během dne by měly být přechodně i velmi dobré, biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? To je téma, které bude už za chvíli rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zvem Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Lidé poslali nadaci Tomáše Bati po požáru budovy 34 ve Zlíně 800 tisíc korun a objednali 3,5 tisíce triček. Rozsáhlý požár 11 podlažní budovy se sklady a kancelářemi vypukl ve čtvrtek 9. července. Hasiči jej stále likvidují. Nadace měla ve výškové budově v bývalém baťovském továrním areálu uskladněno více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury. Téměř všechny tituly své edice Baťa. Dnes se v Rymicích na Kroměřížsku můžou lidé zúčastnit zábavné akce pro rodiny s dětmi. Hodinu a půl trvající program je připraven od 11 a od 14 hodin. Účastníky čeká povídání se včelařem a ukázky jeho práce. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavit zhruba 15 tisíc bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Z počátku dneška očekávejte ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, místy také oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout i přehánky. Aktuálně jsou teploty mezi 12 a 7 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý až mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli nemáme ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Takových případů policie eviduje ročně zhruba 5, drtivou většinu činů objasní. Má navrhovaná změna smysl? A co by to znamenalo pro vyšetřování? Víc si k tomu řekneme za chvíli. Teď je 17:30. Vítejte do úterý. Dobré ráno.

0: Za 5 minut bude 6:45. Dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Další téma jsem před chvílí naznačil. Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní, jenom asi u 5 případů ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za takzvaný závažný trestný čin by podle nich měl pykat pachatel i po delší době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, jak byl pan Mrázek obstřelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i oběti na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech odčinu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, zda promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Do 6. hodiny mimochodem, když o tom takto zpíval Valdemar Matuška, máme 14 minut. A vítáme se do úterý 21. července. Jak to bude s dalším průběhem léta, co nám vzkazují meteorologové? O tom si hned řekneme, včetně ranních teplot, tak jak mi je do studia posílají měřící stanice.
1: Počasí.
0: 12 stupňů hlásí Kroměříž a Kateřinice Ojičná, 11 stupňů, to je Staré Město, Bystřice pod Hostýnem a Maruška Hostýnské vrchy. 10 stupňů hlásí Holešov, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. 7 stupňů je v Hošťálkové, v Luhačovicích, ve Štítné nad Vláří a ve Velkých Karlovicích. 9 stupňů sleduju ve Zlíně, v Bojkovicích a ve Strání. 8 stupňů to je situace ve Vizovicích, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, jenom na Vsetínsku lokálně i oblačno. V průběhu dne od severu pak zvětšená oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, spíše na Vsetínsku. Večer a v noci potom začne oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty pro dnešek 20 až 23 stupňů, povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozpilové podmínky máme dobré, během dne by měly být přechodně i velmi dobré, aby jeho zátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce
5: a jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
4: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
5: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
4: Pojedeme se tam podívat.
2: Už ve středu 22. července. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Je 21. července, taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec a dabér Jan Šťastný. Dozvíme se například i to, proč si myslí, že by herec měl hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu. Ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Celý rozhovor s Janem Šťastným si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy s Lukášem za chvíli, 6 hodin bude za 8 minut.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: V Kroměříži začala obnova pionýrské louky za 50 milionů korun. Lidé se dnes můžou vypravit na výpravu kolem Bunče v Chřibech. Španělé včera oslavovali fotbalové mistry světa. Během dneška očekávejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Kroměříži začala rekonstrukce pionýrské louky. Prostor v bezprostřední blízkosti pod zámecké zahrady, který je majetkem Zlínského kraje, projde výraznou proměnou za bezmála 50 milionů korun. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
6: Město Kroměříž se bude spolupodílet na revitalizaci areálu a spolufinancovat 10% nákladů. Město obnovou pionýrské louky získá moderní zázemí pro sportovní i kulturní akce pro obyvatele i školy.
5: Lidé se dnes můžou vypravit na 4 kilometry dlouhou trasu kolem Bunče v Chřibech. Sraz je v 16 hodin na parkovišti na Bunči. Akce je určena pro zájemce z řad dětí i dospělých, které lákají tmavé sklepy a tajemné tunely v blízkosti Bunče. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
7: 3, 2, 1. Můžeš.
8: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
7: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
8: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Sport.
5: Mistři světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
9: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Počasí.
5: Dnes ráno a dopoledne očekávejte v našem regionu skoro jasno až polojasno, místy také oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout i přehánky. Aktuální teploty jsou mezi 12 až 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý až mírný severních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na dálnici D55 ve směru na Olomouc v úseku mezi Tlumačovem na Zlínsku a Hulínem na Kroměřížsku dnes může zdržet provoz vozidlo údržby. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá, to nám říká dnešní pranostika. Já jenom doplním, že v našem běžném stolním kalendáři vidíme u data 21. července jméno Vítězslav a vítám vás, milí posluchači, do úterý. Přeju dobré ráno, pohodu na startu nového letního dne, posílám nestárnoucí písničku Petra Spáleného a za chvíli nabídnu historii i v jiných než hudebních souvislostech. Teď je 6 hodin a 5 minut. Za mikrofonem, jako obvykle, Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: jdeme dál. Hezké letní ráno přeje svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Dnes je úterý 21. července. Nahlédneme do kalendária. V roce 1479 se král Vladislav Jagellonský v Olomouci setkal s Matyášem Korvínem a potvrdili takzvané olomoucké smlouvy, které obnovily vnitřní mír v zemi. Nadále měli užívat titulu český král dva panovníci, Vladislav s právem vládnout v Čechách a Matyáš, který získal Moravu, Slezsko a obě Lužice. Historické země tak měly oddělené osudy až do Matyášovy smrti v roce 1490. Dnešek je taky spojený se zrušením tovarištva Ježíšova, tedy jezuitského řádu. Zrušil ho papež Kliment XIV. Před 252 lety. Ne ovšem na dlouho. V roce 1814 byl řád opět obnoven. Právě jezuité přispěli k rozvoji kultury a vzdělanosti u nás i ve světě. V roce 1940 britská vláda uznala prozatímní československou exilovou vládu a Edvard Beneš v Londýně vydal první dekret z pozdějších takzvaných Benešových dekretů. Před 53 lety zemřela téměř ve 100 letech lékařka Eliška Vozábová. V době, kdy se rozhodla pro studium medicíny, působily v českých zemích pouze dvě lékařky. 94 let by bylo dnes herci a dabérovi Josefu Husníkovi. Pocházel z Olomouce, jeho hlasem mluvili například Steve McQueen anebo Anthony Hopkins. Mezi jeho spolužáky na JAMU mimochodem teda patřili například Ladislav Lakomý, Jaroslav Dufek nebo Josef Sommer. A ještě rok 1963, kdy odešla do sportovního nebe hokejová legenda Bohumil Modrý. Ve své době jeden z nejlepších brankářů Evropy. Právě s ním jsme v roce 1947 a 49 získali titul mistrů světa. Tolik z historie a po kalendáriu už jdeme znovu do regionu. Několik hasičských jednotek stále zasahuje u požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Vzevezlíně. Na místě zůstává i dronová služba. O jejich činnosti si více řekneme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Sečmo, neboli Louis Armstrong, toho si nemůžete splést, legenda z New Orleans teď zaspívá nesmrtelnou Blueberry Hill. Už nás, na nás vycení své bílé zuby v širokém úsměvu.

0: Za minutu čtvrt na sedm máme 21. července. Už 13. den zasahují hasiči u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Teploty na požářišti postupně klesají, na některých místech se ale stále dá naměřit i 50 stupňů. Monitoring místa od začátku zajišťuje i dronová služba. Jak velkou pomoc představují drony pro hasiče, na místě zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová.
1: Skládá se to vlastně ze dvou částí, jedna je vlastně ovladač, druhý je samotný dron.
2: Pilot dronu Martin Dusík startuje jeden ze strojů, které hasiči už 13 dnů využívají u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně.
1: Máme tam vlastně přibližovací kameru, která je schopná přiblížit obraz na velikou, velikou dálku. Termokameru, což je pro nás nejdůležitější, vidím tam vlastně různé teploty.
2: Drony pomohly už v začátku hasebních prací. Ve čtvrtek 9. července se i díky jejich průzkumu hasiči včas stáhli od budovy, která se velmi rychle částečně zřítila.
1: Jsme byli brzo schopni odhalit vlastně ta místa, kde se ten požár vlastně začal rozšiřovat. Velitel zásahu si mohl udělat komplexní obrázek o tom, jak to vlastně vypadá, jestli se to nešíří na další okolní budovy.
2: Během uplynulého týdne hasiči primárně vyhledávali v sutinách zřícené budovy skrytá ohniska.
1: Vzhledem k tomu, že ta budova se propadla, tak jich tam bylo poměrně hodně, takže jsme potřebovali odhalit, na jakých místech a jak moc problematická jsou.
3: Drony můžeme nasadit i v noci, mají chytrá čidla.
2: Dodává Jan Haderka, velitel hasičské stanice v Holešově na Kroměřížsku.
3: Malé typy dronů, které používáme, se nám tady výborně hodí pro posouzení statiky nebo respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
2: Holešovská stanice je aktuálně sídlem dronové služby Zlínského kraje.
3: Máme menší drony a větší drony. Dohromady aktuálně máme 7 dronů. Máme zde proškoleno a vycvičeno 24 pilotů, kteří mají základní znalosti a požadavky na let s dronem. K tomu tam máme dalších 11 pilotů, kteří můžou ovládat veškerou techniku, kterou momentálně disponujeme a můžou ji ovládat u všech typů zásahu.
2: Na místě zásahu ve Zlíně se už vystřídalo 17 pilotů dronů z několika hasičských stanic. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 6:30. Navážeme informacemi, které se týkají počasí, a tentokrát probereme situaci podrobně. Předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak vypadá dnešní ráno ve Zlínském kraji po stránce oblačnosti a teplot? To nám prosím řekněte na úvod.
1: Tak na většině území máme malou oblačnost, většinou skoro jasno, polojasno, jenom na Vsetínsku, tam máme lokálně zvětšenou oblačnost. Co se týká teplot, tak to ráno je chladné, ty teploty se nám deka pohybují nejčastěji od 12 do 7 stupňů, vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Co nám úterý nabídne v maximálních teplotách? Jak se bude vyvíjet situace na obloze, když zhodnotíte 21. červenec kompletně?
1: Tak ty nejvyšší teploty očekáváme od 20 do 23 stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne bude převažovat malá oblačnost, skoro jasno, polojasno, jenom teda na Vsetínsku, tam může být i oblačno. V průběhu dne nám ale od severu té oblačnosti začne trošinku přibývat a je tam taky i drobná šance na přehánky. Hlavně by se to mělo zase týkat toho Vsetínska a na večer už by potom na řadě měla začít ubývat oblačnost a vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný, severozápadní až severní, na večer tam mohou být i severovýchodní směry do 20 km za hodinu a pak večer už nám začne takhle celkově slábnout.
0: Když si ještě doplníme biozátěž, jaké platí číslo?
1: Tak to je příznivá stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A jdeme dál na středu. Máte pro nás na zítřek podobné zprávy nebo nás čeká změna?
1: Tak čekáme v té první části dne taky převážně malou oblačnost, tam jenom z začátku v té noci ještě může přetrvat nějaká ta zvětšená oblačnost, hlavně teda na tom severu kraje a případně i nějaká slabší izolovaná přehánka se nedá vyloučit. Ta noc bude zase taková chladná, ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, v údolích lokálně ale mohou klesnout i k 5 stupňům. Vítr nám během noci bude vát slabý, proměnlivý, případně severozápadní do 15 km za hodinu. Během dne se nám zase rozfouká na mírný severozápadní až severní do 20 km za hodinu a na večer začne slábnout. Potom v průběhu dne nám budeme mít takové většinou oblačno a ojediněle se mohou vytvářet takové izolované slabší přehánky a pak na večer nám začne od severozápadu přibývat další oblačnost a trošinku se nám tam i zvýší pravděpodobnost výskytu přehánek a zase hlavně by se to mělo týkat toho severu kraje. Ty nejvyšší teploty očekáváme zítra od 21 do 24 stupňů.
0: Závěr pracovního týdne proberme taky, jaké jsou prozatím vyhlídky na čtvrtek, pátek. Naznačte, Andreo, prosím, další průběh.
1: Tak ve čtvrtek bude taková hodně velká oblačnost, jenom přechodně tam může být nějaké polojasno a čekáme od severozápadu na většině území přehánky nebo občasný déšť. Četnější vypadá, že by mohly být na Valašsku, je tam i malá možnost bouřky, ty nejnižší teploty tam čekáme od 13 do 9 stupňů, nejvyšší od 18 do 22 stupňů. No a pátek, tam ze začátku velká oblačnost, ještě se tam mohou vyskytovat na některých místech přehánky nebo občasný déšť, zase pravděpodobnější je to na Valašsku, ale v průběhu dne by se nám to počasí mělo začít vylepšovat, takže by mohlo být i trošinku polojasno a potom večer už by nám mělo začít ubývat oblačnost na skoro jasno, ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů a nejvyšší od 19 do 23 stupňů.
0: A ještě naše oblíbené teplotní návraty. Jaké rekordy přinesl 21. červenec do Zlínského kraje, si taky rádi poslechneme.
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1996 a to 1,8 stupně Celsia. Zaznamenali jsme ji na stanici Huslenky a maximum 38 stupňů máme z roku 1933 a to na stanici Zdounky.
0: Vše o počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Letošní úroda na Slovácku bude výrazně nižší. V zemědělském družstvu v Nedachlebicích na Uhersko-Hradišťsku, kde dokončili sklizeň koncem minulého týdne, zaznamenali největší propad u ozimé pšenice, a to o 30%. O něco menší ztráty jsou u ječmene a řepky. O téměř pětinu menší výnosy mají i ve společnosti Topagra v Topolné na Uhersko-Hradišťsku. Registrace do systému Korenci pokračuje v Napajedlích na Zlínsku. Projekt založený na virtuálním platidle má podpořit drobné podnikatele a oživit místní ekonomiku. Město do projektu uvolní 1 milion korun. Ve formě tzv. Korentů jej rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel. Vláda podpořila zákaz mobilních telefonů na školách. Po včerejším jednání to oznámil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a ministr školství Robert Plaga za ANO. Zákaz by měl platit od září 2027. Týkat by se měl dětí z mateřských a základních škol i z nižších ročníků gymnázií a konzervatoří. Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zasyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Ve Zlínském kraji dnes bude skoro jasno až polojasno a místy čekejte oblačno. V průběhu dne očekáváme od severu zvětšenou oblačnost a může se objevit také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v Loukách. Počítejte tam také se zdržením. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posílám hraní pozdravy za volant a taky přání dobré chuti k snídani. Pohodové letní ráno teď podpoříme písničkou domácího AG Fleku. Jenom připomínám stav kalendáře. Dnes je úterý 21. července. Na hodinách 6:30 a 3 minuty.

jako stříbro na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr stafián do umrzlých dvorů.

0: Půl sedmé, k tomu 8,5 minuty. Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého úterního rána posílám k datu 21. července. Zaprášené činky, rozbitá okna a 3 dny a noci nepřetržitého úklidu. Takové následky zanechalo zřícení hořící 34. budovy ve zlínském baťovském areálu v sousední posilovně. Podrobnosti uslyšíme, jak je slíbeno v reportáži Michály Kočendové 10 minut před 7:30. Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, na to se v dopoledním vysílání Kristýna Fuchsová zeptá ředitelky festivalu Radany Korené a programového ředitele Jana Jílka. Zajímavý bude nejenom letošní filmový a doprovodný program, ale také poselství festivalu a témata, která chtějí organizátoři 52. ročníku takzvané filmovky otevřít. Rozhovor začne po zprávách v 11 hodin, takže zvu a za chvíli přidám počasí krátkou úterní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za 2 minuty 6:45. Dál nás bude zajímat léto pohledem meteorologů. Podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 7 a 12 stupni. Ráno a z počátku dopoledne by mělo být skoro jasno až polojasno, jenom na Vsetínsku, lokálně i oblačno. V průběhu dne pak očekáváme od severu zvětšenou oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, spíše se to týká Vsetínska. Večer začne oblačnost na řadě míst zase naopak ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré jsou rozpilové podmínky, dál by měly být až velmi dobré, biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ochránci přírody vypustili u Ivančic na Brněnsku 40 syslů ze zoologických zahrad. Snaží se také vracet tento kriticky ohrožený druh zpátky do přírody. V Česku je takových záchranných programů zhruba 10. Povíme vám o tom za okamžik víc.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kam se vydáme s Českým rozhlasem Zlín dál, jsem trošku naznačil. V Norách u Ivančic na Brněnsku se zabydluje 40 nových sislů. Vypustili je tam ochránci přírody, kteří se snaží populaci tohoto kriticky ohroženého druhu obnovit. Podle loňského sčítání je sislů v Česku okolo 7 000. Když ekologové s projektem začínali, byla to zhruba polovina.
1: Syslové, aby nestráceli vodu, tak se ochlazují jenom tím, že se schovávají v norách.
2: Je to zvíře v dobré kondici, má takovouhle pěknou čistou srst, lesklou.
1: Tak doufejme, že tady příští rok bude mít nějaký mláďata. Tak šup.
3: Zoolog Jan Matějů hledá sysla mezi slámou v krabičce a potom ho vytáhne a položí do nory. Sysl chvilku váhá, ale pak už sviští do podzemí. Ochránci přírody tu museli díry do země předvrtat předem, aby se zvířata lépe zabydlela.
4: Třeba kilometru hlubokou, takovou uší. Do té díry třeba dáme nějaké krmení.
3: Vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Tu díru ucpeme většinou nějakou naplněnou petlahví, necháme tam takový klacík ještě, aby tam trošku šel vzduch. A toho sysla tam necháme takhle zavřeného, aby se vlastně musel prohrabat ven, aby nám hned neutekl z té lokality, aby tady prostě zůstal.
3: Na této lokalitě vypouštějí sysly už podruhé.
4: V okolí do nějakých 5-8 kilometrů máme další 3 lokality ještě v Ivančicích, u Jamolic a na Mohelně. Pokud by se syslům dařilo, existuje ještě možnost, že by ty kolonie zase spolu začaly komunikovat, což by bylo důležitý hlavně z hlediska genetiky, protože vlastně ty malý izolované kolonie, pak ta genetická variabilita už je nízká a to může taky způsobovat problém.
3: Podle ní sysel z krajiny téměř vymezel kvůli změnám v zemědělství.
4: Taková ta kolektivizace, scelování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, plošky v krajině, které by ten sysel mohl obývat. Začalo se méně pást, což taky znamená vlastně úbytek nějakého vodného prostředí, protože ten sysel potřebuje krátkou trávu. A zároveň byl sysel pronásledovaný jako polní škůdce.
3: Sysly přivezli pracovníci brněnské zoologické zahrady. V dalších dnech mají dorazit také jedinci ze zahraničí. Kurátor savců Pavel Brandl z pražské zoologické zahrady dopravil k Ivančicím v krabičkách 11 samců a 10 samiček.
5: Jsou to vlastně zvířata z voliéry, která je umístěna na Dívčích hradech. Tam máme výběhy pro koně Převalského. Chytali se jak mladí sysly, naivní, kteří ještě sklopec nikdy neviděli, tak ale i veteráni, kteří s tím odchytem museli mít zkušenost z loňského roku, evidentně od loňska zapomněli. Každé to zvíře jsme individuálně odčervovali proti kokcídím.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny v Česku vede asi 15 podobných záchranných programů. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: Sponsor programu.
1: Bylo 7 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Radní Zlínského kraje schválili investice do modernizace silnic a mostů. Nadace Tomáše Bati získala po požáru budovy 34 stovky tisíc korun od dárců. Zákonodárci navrhují, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Dnes bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Více než 61 milionů korun investuje Zlínský kraj do modernizace krajské silniční sítě. Jednou z investic je přestavba dvou mostů na Valašsku, a to v místní části Bzová na rozhraní Karolinky a Velkých Karlovic. Další pak v Kychové v obci Huslenky. Další projekty přibližuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Opravy se dočkají ulice Lipnická v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, obnovou projde také povrch vozovky v Kateřinicích na Vsetínsku a silnice mezi Pozlovicemi a Podhradím na Zlínsku. Poslední ze schválených investic se týká stabilizace sesuvem ohrožené silnice třetí třídy u nedaleké místní části Luhačovic-Řetechova.
2: Lidé poslali nadaci Tomáše Bati po požáru budovy 34 ve Zlíně 800 tisíc korun a objednali 3500 triček. Nadace měla ve výškové budově v bývalém baťovském továrním areálu uskladněno více než 27 výtisků baťovské literatury. Téměř všechny tituly své edice Baťa. Hodnota knih ve skladovaných cenách byla zhruba 3,2 milionu korun. V prodejních cenách byla vyšší. Na konci tohoto týdne chce nadace do tiskárny poslat 20 titulů k tisku. Poslanci i senátoři jednají o návrzích, kterými by se vraždy v Česku staly nepromlčitelnými. Dnes má policie na vyšetření 30 let. Ročně je neobjasněných asi 5 případů ze 140.
4: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
5: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
4: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
4: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
7: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychvat tomu vedl řádný život.
4: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tuma z Povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza. Povodí Moravy i nadále upozorňuje, že se synice můžou znovu přemnožit.
0: Počasí.
2: V našem regionu dnes bude skoro jasno až polojasno, místy čekejte oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a může se vyskytnout i déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 7 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně Loukách se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Další letní ráno je na začátku, slunce posílá vitamin D a já vás, milí posluchači, taky zdravím u probouzení do 21. července. Doufám, že máte pohodu, kafe na stole a chuť soutěžit, protože za chvíli znovu zabereme do moravského nářečí, vyzkoušíme si, nakolik rozumíme domácímu nespisovnému jazyku. Pokud se podaří správná odpověď, vydavatelství Kazda vaši snahu ocení knihou s názvem Pařížské noci. Jde, jak jsem zjistil, o romantický až dojemný příběh o lásce, která vzniká tam, kde by ji nikdo nehledal. Osud dvou naprosto odlišných lidí, kteří konečně najdou sami sebe. Jak nám zaspívá Marie Rotrová, berte telefony do ruky a jdeme si hrát se slovy. Teď je 7:05. Přání dobrého rána posílá dál Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo by možná zajímavé zjistit reakci skupiny Supertramp, které je původně tato písnička. Jak by se jim líbila Marie Rotrová v českém provedení, ale pojďme dál. 7 hodin 8 minut. Ani dnes nemůže chybět soutěž, jak se u nás mluví, tentokrát z Valašska. Hned se dozvíte, jaký úkol jsme tentokrát připravili. Jenom připomenu, že hrajeme o knihu Vydavatelství Kazda, Pařížské noci. A ještě naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Nářečí jsou krásně barevná a plná slov, o kterých někdy nemáme ani ponětí, co znamenají. No tak uvidíme, zda bude dnešní soutěžní otázka, jak se u nás mluví, patřit k těm jednodušším, nebo se u ní i soutěžící zapotí. Ptát se bude paní Jana ze Vsetína, ale koho, to musíme nejdřív zjistit. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló, haló? Tak, tady se nám nikdo neozývá, zkusíme další možnost. Dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín. Haló? Tak, nevím, třetí pokus. Fungujeme, dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló, haló, haló? Ozve se nám někdo konečně? Dneska nemáme jaksi štěstí, no tak jedeme dál. Zase znovu dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín, doufám, že teď už se někdo ozve.
2: Dobré ráno taky.
0: Dobré ráno, tak už vás slyším, kdo pak je na druhé straně?
2: Paní Jiřina.
0: Paní Jiřina volá, vládne dobrá nálada, vyloženě letní.
2: No já tu ještě v Pelíšku, mi staří lidi.
0: No, co? Kam spěchat, vidíte.
2: No.
0: No, tak jistě. Tak ještě z Pelíšku. Zkuste odpovědět, paní Jiřino, na soutěžní otázku. Já vám držím palce a doufám, že budete úspěšná také. Můžu? Můžu pouštět? Jdeme
2: ano,
0: na to?
2: Ano, ano.
0: Tak, pojďme.
3: Co je to ostrévka?
0: Ostrévka. Slyšela jste to slovo někdy, ostrévka?
2: No, nevím. Nevím.
0: Vůbec nemáte tušení?
2: Ne.
0: V tom případě, pokud nevíte, samozřejmě mám pro vás připravenou nápovědu. Mám po ní sáhnout?
2: Ano, ano.
0: Takže ostrévka může být brousek na nože, nebo korouhev, anebo je to sušák na seno. Ještě jednou. Ostrévka. Jo, ještě jednou si zopakujme, ostrévka může být brousek na nože, korouhev, anebo sušák na seno. Vybírejte.
2: No myslím, já bych dala to Ačko asi, ale nevím, jestli to nebude ta dvojka.
0: Jakože ostříme, myslíte, brousek na nože, ostrévka, no. Ostříme, jo, tak?
2: Ano.
0: Touto cestou jdou vaše myšlenky.
2: A nebo ta dvojka?
0: To je korouhev. A trojka, sušák na seno.
2: To asi ne. Tak dajme tu dvojku.
0: Takže dáváte Bčko, korouhev. Dobře, zkusme Bčko. Správnou odpověď má paní Jana ze Vsetína.
3: Ostrévka je sušák na seno.
0: Tak vidíte. A nakonec je to ta možnost, kterou jste vyloučila úplně.
2: No nedá se nic dělat.
0: No nedá, tak
2: nedá.
0: Dneska neúspěšný pokus.
2: Přeju vám pěkný den.
0: Já samozřejmě, paní Jiřino, vám taky děkuju za zavolání a zkoušejte to dál trpělivě.
2: Ano.
0: Naschledanou. Ostrévka, no to vidíte, další věc, kterou já osobně nepoužívám v paneláku, je mi k ničemu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Poslechneme si jednu z mnoha skladeb, které doprovodili film Fontána pre Zuzanu, díl první. Tam si Vašo Patejdl v jednom případě přizval Olgu Záblackou a společně naspívali Mopedovou. No, tak už je to 40 let, co byl ten snímek uvedený do kin. Já jsem na tom byl, si vzpomínám, s kamarádem, tenkrát jsme byli single, jak se říká dneska, tak jsme byli s kámošem v letním kině v Otrokovicích. Jsme vzali deku, že jo, a nějakou tekutou deku. Připomeňme si, jak to Evě Vejmělkové slušelo na mopedu. Jak jí vlály ty dlouhé blond vlasy.

0: Je 7:15, vydáme se na malý meteorologický průzkum. Krátkou předpověď začnu, jak bývá zvykem, u ranních teplot.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 9 a 15 stupni. Ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, jenom na Vsetínsku lokálně i oblačno. V průběhu dne pak očekáváme od severu zvětšenou oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přeháňky, spíše na Vsetínsku. Večer pak začne oblačnost naopak zase na řadě míst ubývat. Nejvyšší teploty pro dnešek 20 až 23 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až severní vítr, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré, případně velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěže pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zaprášené činky, rozbitá okna a 3 dny a noci nepřetržitého úklidu. Takové následky zanechalo zřícení hořící 34. budovy v sousední posilovně ve Zlínském Baťovském areálu. Podrobnosti uslyšíme už za chvíli v reportáži.
2: Zelený a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Dnes je 21. července. Hasiči už 13. den dohašují požár budovy 34 v baťovském továrním areálu ve Zlíně. Jeho následky řeší i provozovatelé okolních firem. Například nedaleké posilovny Legends Gym, která zůstává kvůli bezpečnostnímu okruhu v okolí zřícené budovy dál zavřená. Pojďme na to místo, pojďme si to přiblížit v další reportáži.
1: Ta tlaková vlna nám některé okna porozbíjela, protlačilo nám to ventilačky dovnitř, takže nám sem naletěl suť, prach, takže jsme byli komplet pod prachem.
2: Popisuje následky požáru v nedaleké posilovně provozní Radek Doležel. Prach ze strojů i náčiní uklízeli v 8 lidech 3 dny a 3 noci.
1: To bylo nafoukané vlastně mezi těma cihličkovýma zátěžema na těch strojích, takže vlastně jsme museli jsme tady mít jednoho silného člověka, který to dokázal všechno zvednout a po jednom jsme to museli oddělat tady ty plastové věci a čistit takhle. A na 3x, na 4x, než jsme to z toho dostali.
2: My tady vidíme, že těch strojů, činek je tady opravdu hodně. Ono to muselo být docela náročné, to tady všechno dát do pořádku.
1: Nejhorší na tom bylo, že se nám to sem pořád jako vracelo vzduchotechnikou, která to nasála, klimatizací. Teď to vypadá už docela dobře, bych řekl, ale je to třeba 4x celkový úklid od vrchu dolů 1500 metrů čtverečních, což není málo na to. Takže vždycky jsme přišli druhý den, říkám, tyjo, to nikdy neskončí. No.
2: A máte třeba podporu od lidí, kteří sem chodívají si zacvičit?
1: Řekl bych 100% jako podporu lidí. Většinou nám píšou, kdy už otevřeme, že se chtějí vrátit. A my se jim samozřejmě revanžujeme tím, že po tu dobu, co měli u nás tu permanentku a nemohli ho využít, tak my jim to prodloužíme samozřejmě.
2: Přestože je dnes interiér znovu čistý, návštěvníci se zatím dovnitř nedostanou. Posilovna leží uvnitř bezpečnostního perimetru kolem zhořelé budovy, kam je vstup zakázaný. Vlastník areálu společnost Cream mezitím začal prostor po získání povolení od stavebního úřadu oplocovat, říká její mluvčí Marcel Schmidt.
3: Takže jsme obratem začali s instalací, aby bylo oploceno, včetně instalace osvětlení a zajištění fungování bezpečnostní agentury.
2: Oplocení má zabránit vstupu do nebezpečné zóny, a to až do odstranění zbylé stěny budovy. Kdy přesně začne demolice, ale zatím jasné není. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš?

slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V areálu Pionýrské louky v Kroměříži začala rozsáhlá přestavba. Na místě vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost. Investorem je Zlínský kraj. 10% se finančně podílí i město Kroměříž. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové jde o rekonstrukci za 50 milionů korun a hotovo by mělo být za rok. Dnes se v Rymicích na Kroměřížsku můžou lidé zúčastnit zábavné akce pro rodiny s dětmi. Dozví se více o včelách a včelaření. Hodinu a půl trvající program je připraven od 11 a od 14 hodin. Účastníky čeká povídání přímo s včelařem a ukázky jeho práce. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že nová legislativa projde a zákaz bude platit od září. Ve Zlínském kraji bude skoro jasno až polojasno, místy čekejte oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a může se vyskytnout také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 15 a 9 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta bourala na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v Loukách. Ve směru do centra počítejte se zdržením. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli pokračujeme kulturou, nabídnu několik tipů na letní zábavu. Teď je 7:30, 2,5 minuty. V kalendáři vidíme 21. červenec. Přeju hezké úterní ráno.
4: Už v dětství mýval jsem ten svízel.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Za 5 minut, 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín a jdeme za kulturou. Nová výstava v Napajedlích vtáhne malé i velké návštěvníky do světa prvních animací, optických iluzí a experimentů s pohybem. Prostřednictvím exponátů si můžete vyzkoušet principy animačních strojů a zjistíte, jak lidé dávno před vznikem filmu dokázali rozpohybovat obrázky. Tuto interaktivní výstavu s názvem Muž, který zastavil čas, můžete vždy od úterý do neděle navštívit v muzeu Napajedla. Dnes je otevřeno od 9 do 17 hodin s polední hodinovou pauzou. Festival židovské kultury v Holešově začíná dnes tradiční pietní akcí na místě bývalé nové synagogy a poté se přesune na zámek do velkého sálu. 16 hodin čeká návštěvníky slavnostní zahájení s hudebními doprovody Cordy Magico. Dramaturgie letošního ročníku se snaží zapojit především místní veřejnost a nabídnout program, který festivalovým návštěvníkům přiblíží židovskou kulturu přirozeným a přístupným způsobem. 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom Holešov se koná ode dneška do soboty. Další filmový večer na nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí začíná v 21 hodin, kdy se můžete podívat na českou kriminální veselohru Drahé tety a já. Spolu s tím si můžete ve druhém patře zámku prohlédnout komiksové kresby Kai Soutka, včetně těch filmových, k vidění jsou i díla jeho dcery Bereniky. Naše sluneční soustava má 8 planet, jak známo, jednu mateřskou hvězdu a nespočet zajímavých míst, na která se snad jednou budeme moci podívat sami. Planetárium v Domě kultury v Uherském Brodě připravilo na dnešní 17. hodinu toulky naším nejbližším vesmírným sousedstvím s názvem Svět planet. Zveme i na tuto hezkou akci.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Minuta po 7:45. Jak to bude s dalším průběhem léta? Co nám vzkazují meteorologové? O tom si hned řekneme, včetně ranních teplot, jak mi je do studia neustále posílají měřící stanice.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je aktuálně v Kroměříži, 12 ve Starém Městě. 13 stupňů, to je Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná. Maruška Hostýnské vrchy, Hošťálková, Zlín, Vizovice, Bojkovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm hlásí stupňů 11. V Luhačovicích a ve Valašské Senici, včetně Velkých Karlovic, je to 10 stupňů, 14 ve Strání. Štítná nad Láří, Vsetín a Horní Bečva uvádějí 9 stupňů Celsia. Ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, jenom na Vsetínsku lokálně i oblačno. V průběhu dne očekáváme od severu zvětšenou oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, spíše se to týká Vsetínska. Večer pak začne naopak oblačnost na řadě míst ubývat. Nejvyšší dneční teploty mezi 20 a 23 stupni, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Večer bude vítr ještě slábnout. Rozpilové podmínky jsou a vydrží dobré až velmi dobré, biozátěž je pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Po příchodu do Slovácka cítí fotbalista Lukáš Vorlický typ motivace, který dosud podle vlastních slov v kariéře nevnímal. Co má přesně na mysli, to uslyšíme za okamžik.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.

0: Už tento týden odstartuje nová sezona první fotbalové ligy a Slovácko před ní dokončilo jeden z nejsledovanějších přestupů tohoto léta. Do Uherského Hradiště přišel z mistrovské Slavie Praha Lukáš Vorlický, tedy hráč, který mnohokrát ukázal svůj potenciál, dlouhodobě ho ale srážejí zdravotní problémy.
1: Jarní část minulé sezóny zahájil fotbalista Lukáš Vorlický v tehdy druholigové Zbrojovce Brno a angažmá začal úspěšně, poté si ale zranil koleno. Po postupu do první ligy se pak s brněnským klubem nedohodl na pokračování. Vrátil se do Slavie Praha a z ní zamířil na přestup do Slovácka.
2: Tak já jsem nikdy neměl cíle to někomu něco dokazovat. Vždycky jsem fotbal hrál čistě pro sebe a protože mi dělal radost, ale musím teďka říct, že se ve mně poprvé asi jako za dlouhou dobu zase obnovuje takový pocit chtít dokázat něco někomu, i když si nemyslím, že to je jako ten správný hnací motor, ale zároveň jsem za to teďka rád. Prostě to, že jsem skleněnka a tak dál a tak dál a tak dál. Ty lidi, některý ví, co mi bylo, některý to neví, ale furt jsou strašně chytrý.
1: Naráží Vorlický na to, že kvůli zdravotním problémům nastoupil v uplynulých třech sezónách dohromady jen do 27 zápasů a i v nich zpravidla střídal. Na druhou stranu v nich ale taky nastřílel 11 gólů.
2: Několikrát mi nevěřili a vždycky jsem se vrátil a stálo to za to, takže já teďka doufám, že se mi to povede znovu a že dokážu spoustu lidem to, že za to ještě stojím, protože mi bylo ze spousty stran dáváno najevo, že už za to nestojím.
1: Další věc, která 24-letého fotbalistu dráždí, je spojování příchodu do Slovácka s otcem Jiřím, který trénuje B tým.
2: Tak my jsme řešili s trenérem Jelínkem, jestli jdu za ním anebo za tátou do Bčka, protože samozřejmě to někde proběhlo v novinách, že táta je tady, já jsem jdu kvůli tátovi. Samozřejmě to, že je tady táta, je fajn, ale absolutně s tím jako nemá nic společného, protože mě Slovácko, nevím, jestli to můžu říct, ale už o mě má zájem snad třetí přestupní období, což vlastně v tu dobu táta tady ještě ani nebyl, ale vždycky to bylo jenom jako nějaký oťukávání. Nikdy jsme se nedostali jako do konkrétna.
1: Zmínil Vorlický trenéra A týmu Slovácka Jana Jelínka, se kterým se potkal v pražské Slavii, kde Jelínek vedl Bčko. A právě obnovení této spolupráce Vorlického přimělo tentokrát nabídku z Uherského Hradiště přijmout.
2: Je to jednoduchý, asi je to osoba trenéra Jelínka, za kterým jsem chtěl jít, protože jsem s ním měl velice dobrý vztah. A Michal Kadlec, který mě volal, si myslím, za poslední měsíc víckrát než jeho partnerce, protože opravdu ten zájem z jeho strany byl veliký, takže já jsem čekal nějakou dobu na Zbrojovku, což nakonec víme všichni, že nedopadlo. A pak, když jsem se rozmýšlel z těch možností, co dál, tak Slovácko kvůli těmhle lidem asi na mě zapůsobilo nejlíp.
1: Do úvodního ligového zápasu v neděli zrovna na hřišti Slavie Lukáš Vorlický ještě kvůli doléčování zranění nenastoupí. V blízké době se ale má zapojit do 100% tréninku s týmem a brzy se představit i v zápasovém dresu Slovácka. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Kvůli suchu a tropickým vedrům mají zemědělci na Slovácku nižší úrodu. Lidé dnes můžou vyrazit na výpravu kolem Bunče v Chřibech. Na Karvinsku se začíná zasypávat černouhelný důl ČSM. Během dneška bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Žně na Slovácku se pomalu blíží ke svému konci. Například v zemědělském družstvu

0: Hneda Chlebicích na Uhersko-Hradišťsku dokončili sklizeň koncem minulého týdne. Zatímco u řepky byla úroda nižší jen asi o desetinu, u ozimých ječmenů už ztráty dosáhly 20%. Nejhůře podle předsedy družstva Petra Kucába dopadly ozimé pšenice, na kterých se nejvíce podepsalo červnové sucho.
1: Letos je úroda u té pšenice až o těch 30% nižší. Tam je víceméně výpadek v těch pozdních výnosných odrůdách, které prostě neměly dostatek vláhy a byly pak na konci vlastně v dozrávání ještě poškozené těma vysokýma teplotama.
0: Lidé se dnes můžou vypravit na 4 kilometry dlouhou trasu kolem Bunče v Chřibech. Sraz je v 16 hodin na parkovišti na Bunči. Akce je určena pro zájemce z řad dětí i dospělých, které lákají tmavé sklepy a tajemné tunely v blízkosti Bunče. Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zasyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolu se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028.
2: Sport.
0: Mistři světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali více než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
3: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Na území našeho regionu dnes bude skoro jasno až polojasno, místy čekejte i oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a může se vyskytnout také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 15 a 9 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po nehodě dvou vozidel ve Spytihněvi na Zlínsku je na silnici 55 kyvadlový provoz. Aktuálně se tam zdržíte asi o 15 minut. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už pokračuje Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Několik hasičských jednotek stále zasahuje u požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě zůstává i dronová služba. O její činnosti si řekneme za chvíli víc a pak nás bude zajímat státní okresní archiv. Ten pečuje za zdmi Klečůvského zámku, kde sídlí doslova o poklady. O jak vzácné písemnosti se tam starají? Dozvíme se v dalším pokračování cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8:04, za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející pohodové úterní ráno.

0: 8 hodin 8 minut, dnes je úterý 21. července. Už 13. den zasahují hasiči u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Teploty na požářišti postupně klesají, na některých místech se ale stále dá naměřit i 50 stupňů. Monitoring místa od začátku zajišťuje i dronová služba. Jak velkou pomoc představují drony pro hasiče, na místě zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová.
1: Skládá se to vlastně ze dvou částí. Jedna je vlastně ovladač, druhý je samotný dron.
2: Pilot dronu Martin Dusík startuje jeden ze strojů, které hasiči už 13 dnů využívají u požárem zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně.
1: Máme tam vlastně přibližovací kameru, která je schopná přibližit obraz na velikou, velikou dálku. Termokameru, což je pro nás nejdůležitější, vidím tam vlastně různé teploty.
2: Drony pomohly už v začátku hasebních prací. Ve čtvrtek 9. července se i díky jejich průzkumu hasiči včas stáhli od budovy, která se velmi rychle částečně zřítila.
1: Jsme byli brzo schopni odhalit vlastně ta místa, kde se ten požár vlastně začal rozšiřovat. Velitel zásahu si mohl udělat komplexní obrázek o tom, jak to vlastně vypadá, jestli se to nešíří na další okolní budovy.
2: Během uplynulého týdne hasiči primárně vyhledávali v sutinách zřícené budovy skrytá ohniska.
1: Vzhledem k tomu, že ta budova se propadla, tak jich tam bylo poměrně hodně, takže jsme potřebovali odhalit, na jakých místech a jak moc problematická jsou.
3: Drony můžeme nasadit i v noci, mají chytrá čidla.
2: Dodává Jan Haderka, velitel hasičské stanice v Holešově na Kroměřížsku.
3: Malé typy dronů, které používáme, se nám tady výborně hodí pro posouzení statiky nebo respektive pro pana statika, že má možnost náhledu, jak to vypadá uvnitř budovy.
2: Holešovská stanice je aktuálně sídlem dronové služby Zlínského kraje.
3: Máme menší drony a větší drony. Dohromady aktuálně máme 7 dronů. Máme zde proškoleno a vycvičeno 24 pilotů, kteří mají základní znalosti a požadavky na let s dronem. K tomu tam máme dalších 11 pilotů, kteří můžou ovládat veškerou techniku, kterou momentálně disponujeme a můžou ji ovládat u všech typů zásahu.
2: Na místě zásahu ve Zlíně se už vystřídalo 17 pilotů dronů z několika hasičských stanic. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: počasí.
1: Navážeme informacemi, které se týkají počasí, a tentokrát probereme situaci podrobně. Předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co nám úterý nabídne v maximálních teplotách? Jak se bude vyvíjet situace na obloze, když zhodnotíte 21. červenec kompletně?
2: Tak ty nejvyšší teploty očekáváme od 20 do 23 stupňů. Ráno a zpočátku dopoledne bude převažovat malá oblačnost, skoro jasno, polojasno, jenom teda na Vsetínsku tam může být i oblačno. V průběhu dne nám ale od severu té oblačnosti začne trošinku přibývat a je tam taky i drobná šance na přehánky. Hlavně by se to mělo zase týkat toho Vsetínska a na večer už by potom na řadě měla začít ubývat oblačnost a vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný, severozápadní až severní, na večer tam mohou být i severovýchodní směry do 20 km za hodinu a pak večer už nám začne takhle celkovně slábnout.
1: Když si ještě doplníme biozátěž, jaké platí číslo?
2: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: A jdeme dál na středu. Máte pro nás na zítřek podobné zprávy nebo nás čeká změna?
2: Tak čekáme v té první části dne taky převážně malou oblačnost, tam jenom z začátku v té noci ještě může přetrvat nějaká ta zvětšená oblačnost, hlavně teda na tom severu kraje a případně i nějaká slabší izolovaná přehánka se nedá vyloučit. Ta noc bude zase taková chladná, ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, v údolích lokálně ale mohou klesnout i k 5 stupňům. Vítr nám během noci bude vát slabý, proměnlivý, případně severozápadní do 15 km za hodinu. Během dne se nám zase rozfouká na mírný severozápadní až severní do 20 km za hodinu a na večer začne slábnout. Potom v průběhu dne nám budeme mít takové většinou oblačno a ojediněle se mohou vytvářet takové izolované slabší přehánky a pak na večer nám začne od severozápadu přibývat další oblačnost a trošinku se nám tam i zvýší pravděpodobnost výskytu přehánek a zase hlavně by se to mělo týkat toho severu kraje. Ty nejvyšší teploty očekáváme zítra od 21 do 24 stupňů.
1: Závěr pracovního týdne proberme taky, jaké jsou prozatím vyhlídky na čtvrtek, pátek. Naznačte, Andreo, prosím, další průběh.
2: Tak ve čtvrtek bude taková hodně velká oblačnost, jenom přechodně tam může být nějaké polojasno a čekáme od severozápadu na většině území přehánky nebo občasný déšť. Četnější vypadá, že by mohly být na Valašsku, je tam i malá možnost bouřky, ty nejnižší teploty tam čekáme od 13 do 9 stupňů, nejvyšší od 18 do 22 stupňů. No a pátek, tam ze začátku velká oblačnost, ještě se tam mohou vyskytovat na některých místech přehánky nebo občasný déšť, zase pravděpodobnější je to na Valašsku, ale v průběhu dne by se nám to počasí mělo začít vylepšovat, takže by mohlo být i trošinku polojasno a potom večer už by nám mělo začít ubývat oblačnost na skoro jasno, ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů a nejvyšší od 19 do 23 stupňů.
1: A ještě naše oblíbené teplotní návraty. Jaké rekordy přinesl 21. červenec do Zlínského kraje, si taky rádi poslechneme.
2: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1996 a to 1,8 stupně Celsia. Zaznamenali jsme ji na stanici Huslenky a maximum 38 stupňů máme z roku 1933 a to na stanici Zdounky.
1: Vše o počasí nám řekla meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
5: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Archiválie se nepočítají na stránky, ale na kilometry. Státní okresní archiv ve Zlíně se stará o dokumenty, které mají obrovskou historickou hodnotu. Do zámku ve Zlíně Klečůvce, kde archiv sídlí, se vydala redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová s ředitelem instituce, to znamená panem Davidem Valůškem, si povídala o současnosti archivu, ale to nebylo všechno, taky o tom, jak vznikl. Poslechneme si.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Měl takovou složitější minulost. První archivář Jaroslav Očenášek měl pouze kancelář v tehdejší budově okresního národního výboru ve Zlíně a neměli depozitáře.
3: Vysvětluje ředitel státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. Organizace vznikla v roce 1950 a spadala pod Brněnský moravský zemský archiv.
2: Byl založený 18. června roku 1839 a důvodem bylo zadání shromažďovat prameny k dějinám Moravy.
3: Přenesme se ale zpět do počátku fungování Zlínského archivu v druhé polovině 20. století. Tam sice shromažďovali písemnosti, ty ale většinou zůstaly ležet u institucí, ve kterých vznikly.
2: Postupně se podařilo získat první depozitáře v bývalé škole ve Štípě a pak důležitým mezníkem byl rok 1966, kdy získává archiv prostory na Klečůvce.
3: Pečuje o dokumenty více než 70 obcí okresu Zlín.
2: Já říkám, že archiv je vlastně taková velká databanka informační, ve které jsou uložené informace o historii daného regionu.
3: Ukládají tam důležité dokumenty obecních a městských úřadů, škol nebo soudů. O kolik svazků se v Klečůvce starají? Pokračuje ředitel.
2: My archiváři měříme na takzvané běžné metry. Máme tady dokumenty uložené v kartonech, regály většinou máme na 1 metr dimenzované a v našem archivu je uloženo téměř 6 kilometrů archiválí.
3: Zámecké stěny v Klečůvce ukrývají spoustu vzácností.
2: Nejstarší písemnost, která je u nás uložená, je listina z roku 1356. Je to listina, kterou moravský markrabě založil Valašské klobouky. Takže pro Klobučany je tohle ta nejdůležitější věc, která je u nás uložená.
3: Pro Zlínské to ale může být podle Davida Valuška zase něco jiného.
2: Například tady máme uloženou takzvanou zakládací listinu firmy Baťa. Není to přímo zakládací listina, to byl živnostenský list, který si odnesl Antonín Baťa, starší bratr Tomášův, když požádal o zřízení živnosti. Ale co se nám dochovalo, je ta žádost, kterou v roce 1894 odeslal na okresní hejtmanství do Uherského Hradiště. A na té žádosti je připsáno, že si vyzvedl živnostenský list. Je to vlastně klíčový dokument pro vznik firmy Baťa, což znamená klíčový dokument pro vznik Zlína, tak jak ho známe dnes.
3: Archiv neslouží jen historikům a badatelům. Využívají ho také lidé, kteří chtějí sestavit svůj rodokmen nebo třeba pátrají po kolaudačních rozhodnutích od starých nemovitostí. I archivu se zásadně dotkla digitalizace.
2: Vybíráme věci, které jsou badatelsky hodně využívané, chráníme ty originály historické, které se pak už nepředkládají a občanům takto zdigitalizované archiválie můžeme zpřístupnit online.
3: David Valůšek svoji práci miluje.
2: Tak je to moje, řekl bych, celoživotní poslání. Je to práce, která mi dává hluboký smysl. Právě proto, že jsme správci paměti tohoto regionu.
3: Z Klečůvky Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Čerstvé zprávy přináší Lukáš Jakubíček. V Kroměříži začala rekonstrukce pionýrské louky. Prostor v bezprostřední blízkosti pod zámecké zahrady, který je majetkem Zlínského kraje, projde výraznou proměnou za bezmála 50 milionů korun. Ta zahrnuje demolici současných, již nevyhovujících staveb a sportovišť i následné vybudování nových. Hotovo by mělo být za rok v červenci 2027. Registrace do systému Korenci pokračuje v Napajedlích na Zlínsku. Projekt založený na virtuálním platidle má podpořit drobné podnikatele a oživit místní ekonomiku. Město do projektu uvolní 1 milion korun ve formě tzv. Korentů. Je rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například také kolem nemocnic. V našem regionu dnes bude skoro jasno až polojasno, místy čekejte až oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a může se vyskytnout i déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 12 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením počítejte na silnici 55 ve Spytihněvi na Zlínsku. Stala se tam nehoda dvou osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Datum 21. července maximálně zajímá Vítězslavy, tím připomínám, kdo oslaví svátek. Přibližně 9,5 tisíce mužů, slavných vítězů podle doslovného slovanského významu jména. Posílám gratulaci a písničku Anika, doufám, že vás potěší, pánové.

0: get no stupor.
1: Teď tu máme hudební shodu v názvu písničky s názvem skupiny a to se nestává tak často. Zajdeme do Británie, kde v březnu 87 bodovala kapela Living in a Box. Stejnojmenný hit měl jako jediný od této sestavy úspěch taky v Americe a teď si řekneme, jak údajně vznikl. Kamarád klávesáka žil v malém obecním bytě v Sheffieldu, což ho inspirovalo, aby napsal text Mám pocit, že žiju v kartonové krabici, odkazující na pocit uzavření. Video nám ukázalo slavného britského DJe Tonyho Blackburna, jak drží kus kartonu a pohybuje s ním před obličejem, aby to vypadalo efektně, tak ty záběry jsou ještě zrychlené. Kapela prý funguje v jakési recyklované formě dodnes, ale popravdě znám od ní ještě jednu písničku a to je tak všechno. Tu nejslavnější si teď pustíme. Living in a Box.
2: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za necelé dvě minuty bude 8:45. Dál nás bude zajímat léto pohledem meteorologů, podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 12 a 16 stupni. Ve zbytku rána a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, jenom na Vsetínsku lokálně i oblačno. V průběhu dne pak očekáváme od severu zvětšenou oblačnost a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, což se týká spíše Vsetínska. Večer začne oblačnost naopak na řadě míst ubývat. Nejvyšší teploty pro dnešek 20 až 23 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. K tomu máme dobré až velmi dobré rozptylové podmínky, které se takto i po celý den udrží, a biozátěž pouze mírnou na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Před koncem dnešního rána ještě doporučím alespoň jednu zastávku v našem dalším vysílání s regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou, kterou myslím už důvěrně znáte, se tentokrát vydáme na koupaliště, a to v obci Rusava na Kroměřížsku. A i když se teploty tento týden nedostávají zrovna závratně vysoko, k vodě se nepůjdeme osvěžit, ale v tomto případě ohřát, o příjemnou teplotu vody se zde totiž starají solární panely. Čím dalším toto koupaliště láká návštěvníky a proč stojí za letní výlet, nám Petra prozradí v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Zlín, tak je to aspoň domluveno. Poprvé se do vysílání přihlásí ve 14:15. Příjemný poslech a hezký letní den přeje za celý tým Petr Uhřík. 9 hodin bude za 11 minut, jak si všímám. O hudební pohodu se v ranním finále ještě postará Cliff Richard, Pavel Vítek a Karel Zich. Mějte se, milí posluchači, hezky.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Tisíce lidí na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně jsou od brzkých ranních hodin bez dodávek pitné vody. V Holešově na Kroměřížsku začíná 26. ročník festivalu židovské kultury. Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy byly v Česku nepromlčitelné. Dnes bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty naměříme kolem 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Obyvatelé části zlínského sídliště Jižní svahy jsou od dnešního rána bez pitné vody. Důvodem je rozsáhlá havárie na vodovodním řadu. Výpadek se týká především ulic Podlesí, Valachův Žleb, Okružní a Nahonech. Vodárna Zlín zajišťuje náhradní zásobování několika cisternami. Dodávky vody by se podle předpokladů měly obnovit dnes kolem 14. hodiny. Vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta začne dnes odpoledne v Holešově festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Pokračuje mluvčí pořadatele Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov.

0: My se každoročně snažíme o pestrost programu. Z toho letošního bych ráda veřejnost pozvala například na středeční představení ostravského divadla Hašnajím, návštěva o pana Greena, na sérii přednášek, například na téma dětské časopisy v terezínském getu a samozřejmě na závěrečné sobotní defilé s koncerty klezmerových kapel.
1: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo například činy proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Mezi ně by teď chtěli někteří poslanci a senátoři zařadit i vraždy. Argumentují například lepší analýzou DNA. Pro změnu trestního zákoníku nevidí důvod třeba vedoucí katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy a advokát Tomáš Křivna.
2: Podle mě jde spíše o populistický návrh, než že by měl nějaký odborný background. Nedávna novela prodloužila tu promlčecí dobu na 30 let u vraždy, nehledě na to, v kterém odstavci, či jak závažná ta vražda byla spáchána.
1: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště.
3: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, místy čekejte oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a může se vyskytnout také déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 16 a 12 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se dle dopravních serverů aktuálně projíždí bez dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Slovo má teď Zdeněk Junák, začínají totiž srdcovky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dneska začnu víc než vždycky básnit trochu poeticky. Lesy šumí, šeptá splav, svátek slaví Vítězslav. Opěvuje slavík krásu toho daru od rozhlasu. I oblaka rozezní můj malý dar hudební. Hvězdy české budou 5 do 10:45. A i vy se teď hned směle uculujte rozněžněle, písničky hned do světa pustí Junda poeta. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 21. července roku 2026, stále máme léto, to je paráda, je prázdninový čas, máte dovolené, odpočíňte si. Dneska má svátek Vítězslav. Já když se rozhlédnu kolem sebe, tak jednoho Vítězslava znám, to je můj pan profesor Víťa Koudelka, takže Víťo, pokud posloucháš, vinšuju ti k tvému svátku všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Tady Kojetín, Haná zdraví. Pane Junáku, zahrajte prosím hodné paní, co prodávala sazenice na trhu v Přerově. Jak se spustil déšť, při odchodu mě vypadla peněženka. Paní ju našla, poctivě schovala a žádnou odměnu vzít nechtěla. Tak jí za to z celého srdce děkuju a přeju všecko dobré. Děkuje důchodce z Kojetína. No tak, můj milý důchodce z Kojetína, je to takové trošku anonymní. Budu hrát pro paní, která prodávala sazenice na trhu v Přerově a tu písničku posílá milý důchodce z Kojetína. Tož, můj milý důchodče, nevybral jste žádnou písničku, ale doufám, že se trefím do vašeho vkusu i do neznámé prodavačky sazenic na trhu v Přerově. Písnička už letí.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Srdcovky vyrážejí na cesty.
2: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

Moji milí posluchači, tento týden by slavil narozeniny Ernest Hemingway, spisovatel, rybář a člověk, který prý napsal nejkratší povídku na světě. 6 slov. Hemingway psával ve stoje a hlavně ráno, než začalo vedro, což je mimochodem rada, která platí i pro čtení. Léto je totiž na knížky ideální. Na zahrádce, u vody, na lavičce, ve stínu. A když u toho člověk usne, nikdo se nediví, protože o prázdninách se to smí. S Ernestem Hemingwayem, s jeho knihami jsem se poprvé vlastně víceméně setkal až na gymnáziu a první knížkou, kterou jsem si od něj přečetl, nebyl jeho vlastně bych řekl nejslavnější román Stařec a moře, ale byl to druhý úžasný román, pro mě fantastický přímo, Komu zvoní hrana. K tomu Starci a moři jsem se potom samozřejmě také dopracoval. Musím se vám přiznat, moji milí, že já během roku těch knížek moc nepřečtu. Já spíš čtu časopisy, abych nasál a získal nějaké zajímavosti, které potom uplatním v pořadu srdcovky. Já čtu knihy třeba, když zkoušíme nějakou hru a pan režisér doporučí jako doplňkovou četbu. Tak to já si přečtu, ale sbírám informace během roku a potom si ty knížky takhle nachystám a o prázdninách potom na chaloupce si je čtu. Ale taky samozřejmě, že dost knížek přečtu během roku, protože načítám takzvané audioknihy. A to vlastně tu knihu přečtete taky. Takže třeba mám teď v této sezóně za sebou knihy od Donalda Robertsona, Marcus Aurelius, Stoický císař, nebo jsem taky načetl knihu Edgara Wallace, Černý opat, anebo od Jaroslava Ráčka, Kořist a žolt. No a teď už mám nachystané knihy na prázdniny. Mám román Pavla Tomeše, 13, vykřičník, potom knihu Miroslava Hlauča, Letnice, to je vlastně autor knihy, který získal za tuto knížku Magnesiu Literu cenu a my jeho podle tohoto románu u nás teď zkoušíme inscenaci s názvem Letnice, premiéru. Tahle ta hra bude mít v polovině září. No a potom mám ještě nachystanou knihu Daniela Koula, Hadrový panák, to je krimi thriller. No a každý rok já čtu o prázdninách román Raymonda Chandlera 3x S. Jsou to 3 povídky s detektivem Philem Marlowem. Hluboký spánek, Loučení s Lennoxem a S Bohem buď lásko má. Tak to jsou moje čtenářské zážitky, čtenářské nabídky, to, co mě čeká, a to je můj čtenářský deník. Už vám pouštím písničku.

Máme úterý. No a protože je úterý, mám pro vás připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a nezapomeňte hlavně připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, potom vylosujeme šťastného výherce, který obdrží jako cenu MP3 Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie tedy zní: slyšeli jste o mně někdy jako o Michalovi? Ano, i to je moje jméno. Opakuji úterní indicii. Slyšeli jste o mně někdy jako o Michalovi? Ano, i to je moje jméno. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku.

Písnička dozněla a já mám pro vás další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi Karlovi. Děkuji mu za všechna společná léta, za trpělivost i za to, že je pořád mojí oporou. Přeji mu hlavně pevné zdraví a ještě spoustu krásných společných dnů. Děkuji, Marie z Olomouce. Milá paní Marie, rád zahraji, rád splním vaše přáníčko, ale proč jste manželovi nevybrala nějakou písničku hezkou? Necháte to na mě? Doufám, že se trefím do vašeho vkusu. Tady je písnička.

Nuž, moji milí posluchači dnešní srdcovky, pomaly linku končí, ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Slyšeli jste o mně někdy jako o Michalovi? Ano, i to je moje jméno. Tak to byla úterní indicie, jen připomínám, že indicie ještě budou dvě, tedy středeční a čtvrteční, protože v sobotu vyráží srdcovky opět na cesty. Tak. A ještě vám zopakuji, protože jenom připomínám, že rád vám posílám písničky, rád vám hraju na přání, ale to všechno mi musíte dát vědět, abych stačil to všechno zařadit, jak se říká, do playlistu. Máte tyto možnosti. Buď mi svoje přání namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání a písničku v konkrétní den, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a vaše přání zařadit do vysílacího programu. Tak. No a to už je pro dnešek opravdu všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kínskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A já se s vámi opět budu těšit ve středu po 9:00. Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: pa da vi písni naslouchá.
1: Zámecké léto. Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrnano a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
2: Zámecké léto. Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: S kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlniští z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotečích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjugend, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
2: Zámecké léto. Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne, z těch výherců, získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravena, jestli vy také, dáme se do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo.
1: Super. To vyšlo.
0: Jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den. V podstatě.
0: Zábava, taková
1: zábava,
0: životní náplň
1: zábava.
0: Trošku.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to poštěný všechno, na zahradě rádi, takže slyším pořád.
0: Rozumím, potom správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak to teda jsem neprosvětl, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden primát, jste letos první, kdo neúhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic.

0: kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká Luxus, zámek Český Krumlov. A Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obnovení dodávek pitné vody na zlínském sídlišti Jižní svahy vodárny předpokládají kolem 14. hodiny. V Rymicích se dnes můžou lidé dozvědět více o včelách a včelaření. Ministryně financí jedná na letišti se stávkujícími odboráři. Během dneška bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Obyvatelé sídliště Jižní svahy ve Zlíně jsou od brzkých ranních hodin bez dodávek pitné vody. Důvodem je velká havárie, která se stala na hlavním přivaděči vody blízko točny Kocanda. Obnovení dodávek pitné vody se předpokládá kolem 14. hodiny odpoledne. Mezitím můžou lidé čerpat vodu z přistavených cisteren, říká mluvčí vodárny Zlín Markéta Bártová.
2: Aktuálně jsou na ulicích Na Honech 2, Podlesí 2, Středová u druhého segmentu, Valachů žleb, Zelinová u domova důchodců.
0: Dnes se v Rymicích na Kroměřížsku můžou lidé zúčastnit zábavné akce pro rodiny s dětmi. Dozví se na ní více o včelách a včelaření. Hodinu a půl trvající program je připravený od 11 a od 14 hodin. Účastníky čeká povídání přímo s včelařem a ukázky jeho práce. Každý si z akce odnese vlastní výrobek. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště

0: i podle mluvčí Denise Hejtmánkové funguje bez omezení. Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
1: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
2: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude skoro jasno až polojasno a místy čekejte také oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a může se vyskytnout také déšť. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Havárii vozidla máme hlášenou na ulici doktora Absolona ve Frištáku na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a na řadě je dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 10. hodině vás Český rozhlas Zlín zve k dalšímu příjemnému dopoledni. Ať už jste doma, v práci, na cestách nebo kdekoliv jinde, jsem ráda, že posloucháte právě nás. V nejbližších minutách nás Naďa Konvalinková naučí dělat křupavé krokety se zelím a houbami. Nebo se dozvíme, jaké rostliny nebo živočichy nenajdeme nikde jinde než v Česku. A to vše v doprovodu dobré muziky. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Pavol Hamel a jeho medulienka. V neděli Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím, původně od Márii Křížkové z Valašského Meziříčí. Naučíme se je teď dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Naďa Konvalinková. Ta si dnešní recept vylepšila podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, 0,5 lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody, 0,5 lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila trošku vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z houb.
2: Trochou jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme na drobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný. No výborný.
2: Recept na křupavé krokety, tedy palačinky plněné houbami a zelím podle Nadi Konvalinkové najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Márii Křižkové z Valašského Meziříčí. A v neděli si připomeneme recept, které v roce 2023 dala porota na třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: vyrážejí na cesty.
1: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje, a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.

0: O jedinečnosti některé tuzemské fauny a flóry se dozvíte v následujícím příspěvku. Poslechněte si.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: Smích, dobrou náladu chce do Rožnova pod Zadhoštěm přinést festival Rožnovské frky. Začíná zítra a potrvá do soboty. Čím chtějí organizátoři návštěvníky pobavit, nám teď řekne ředitel tamního městského kulturního centra Jakub Sobotka, kterého zdravíme po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Festival Rožnovské frky letos čeká už třetí ročník. Co je jeho hlavní myšlenkou?
1: Tak festival Frky má už od začátku podtitul Festival zábavy a srandy. A jeho hlavní myšlenkou je dobře pobavit všechny návštěvníky. Ale letošní třetí ročník je trošku výjimečný v tom, že jsme k němu připojili divadlo a to divadlo se zaměřením na slavné rožnovské rodáky, kteří momentálně působí všude možně po celé republice, buď ve velkých divadlech, anebo hrají ve filmech.
0: Hlavní body festivalového programu jsou večerní představení ve středu, čtvrtek a pátek. Sám jste řekl, že to budou rodáci z okolí. Na co a na koho se tedy mohou lidé těšit?
1: Tak ve středu to bude Kristýna Ryška, čerstvá držitelka Českého lva, která vystoupí společně s Ondřejem Fenclem a se svým poetickým večerem. Takže diváci se můžou těšit na poezii a hudbu. A ve čtvrtek to bude místní ochotnický soubor Chaos, který je tady v Rožnově a okolí velice populární. A v pátek bude Jan Malér, který momentálně působí v divadle v Plzni a ten tady přiveze představení společně s Martinem Stránským, který se jmenuje Enigmatické variace.
0: Kde ve městě tato představení budou?
1: Máme to takové trošku putování, ale není to moc daleko od sebe. Takže Kristýna Ryška bude v Evangelickém kostele, a divadlo Chaos a Martin Stránský budou v Janíkově stodole. Oba dva tyto kulturní stánky nebo stánky se nacházejí v městském parku a na začátku toho městského parku u hudebního altánu se potom bude odehrávat také to hlavní dění sobotu.
0: To už jste trochu nakousl moji další otázku, protože festival Rožnovské frky chce nabídnout divadlo a humor i dětem. Pro ně máte tedy přichystaný program na sobotu. Jaký bude?
1: Ano, ta sobota je věnovaná hlavně dětem a rodinám a tady vlastně nejvíc takové, jako kdyby nejzajímavější a nejvíc, jako co upoutá pozornost, bude rytířské ležení. Budeme tady mít rytíře, budou tady předváděny rytířské souboje, děti si budou moct vyzkoušet zbroj, helmy, různé nástroje středověké, ale kromě toho je připraveno spoustu dalšího programu, mimo jiné i dopolední pohádka pro děti a odpolední divadelní představení taky rožnovského rodáka a teďka mi to vypadlo, ale hned vám to řeknu, bude to Honzy Bradáče, který přijede s představením hudbajky, což je o skrytém životě hudebních nástrojů.
0: Kde a kdy program pro rodiny s dětmi začne, ještě řekněte?
1: Ano, takže v tu sobotu začínáme v 10 hodin dopoledne v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm u hudebního altánu. A program bude probíhat celý den až do 17. hodiny.
0: To byl ředitel městského kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm Jakub Sobotka. Díky za pozvání a ať se dobře pobavíte, naslyšenou.
1: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Já ještě připomenu, že první představení festivalu Rožnovské frky začne zítra večer v 19 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Dnešní babské rady se zaměří na pažitku. Dozvíte se, jak ji udržet v dobré kondici a proč rozhodně nevyhazovat její květy. Už po písničce.

0: Babské rady.
1: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín,

0: pátek začíná v Uherském Hradišti 52. ročník letní filmové školy. Jaké filmy letos vybrali, kdo na něm vystoupí nebo jaké novinky chystají, prozradí v rozhovoru ředitelka takzvané filmovky Radana Korená a její programový ředitel Jan Jílek. Začneme po zprávách v 11 hodin. Zůstaňte s námi.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Radní Zlínského kraje schválili investice do modernizace silnic a mostů. Sucho poškodilo úrodu zemědělců na Slovácku. Stát by mohl na vlastních pozemcích postavit až 15 000 nových bytů. Dnes bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 23 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Více než 61 milionů korun investuje Zlínský kraj do modernizace krajské silniční sítě. Jednou z investic je přestavba dvou mostů na Valašsku, a to v místní části Bzová na rozhraní Karolinky a Velkých Karlovic. Další pak v Kychové v obci Huslenky. Další projekty přibližuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
7: Opravy se dočkají ulice Lipnická v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, obnovou projde také povrch vozovky v Kateřinicích na Vsetínsku a silnice mezi Pozlovicemi a Podhradím na Zlínsku. Poslední ze schválených investic se týká stabilizace sesuvem ohrožené silnice třetí třídy u nedaleké místní části Luhačovic-Řetechova.
6: Letošní úroda na Slovácku bude výrazně nižší. V zemědělském družstvu v Nedachlebicích na Uhersko-Hradišťsku, kde dokončili sklizeň koncem minulého týdne, zaznamenali největší propad u ozimé pšenice, a to o 30%. O něco menší ztráty jsou u ječmene a řepky. O téměř pětinu menší výnosy mají i ve společnosti Top Agra v Topolné na Uhersko-Hradišťsku, říká její jednatel Vlastimil Lapčík.
8: Jednoznačně je to dané těma červnovýma vedrama, prostě ta obilovina zaschla, jo? To znamená, máme o 15 metráků míní, jak v ozimém ječmeni, tak v ozimé pšenici. Ty porosty prostě vypadaly na 90 metráků a teď jsme na nějakých 75 metrácích, takže je tam propad.
6: Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle nich nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšily podmínky pro ryby. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tuma z Povodí Moravy. Skončilo masivní odumírání přemnožených synic, které zejména v noci spotřebovávaly velké množství kyslíku. Voda v řece se teď přirozeně obměňuje a opět funguje fotosyntéza.

0: je Antonín Tuma.
1: Nádrží. Toho kyslíku máme poměrně dostatek, tam je 100% nasycení, řádově 8,5 mg, ale pořád, co se týká toho kyslíku v samotné recedy, 4 mg na Bulharech a 3 mg v Dýna v Břeclavi.
0: Tyto hodnoty by ale pro ryby už měly být bezpečné. Povodí Moravy i nadále upřesňuje, že synice se můžou znovu přemnožit.
2: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno a místy čekejte také oblačno. V průběhu dne přijde od severu zvětšená oblačnost a může se vyskytnout i déšť. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu tří osobních aut si dejte pozor na Masarykově ulici ve Zlíně Malenovicích. Po zprávách pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, na to se zeptáme ředitelky festivalu Radany Korené a programového ředitele festivalu Jana Dílka, které oba vítáme ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobrý den.
4: Hezký den.
5: Dobrý den.
3: Zajímat mě bude nejen letošní filmový a doprovodný program, ale také poselství festivalu a témata, která chtějí organizátoři 52. ročníku takzvané filmovky otevřít. Za mikrofonem je stále Kristýna Fuchsová. Zůstaňte s námi. Rozhovor začne už po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Od pátku bude Uherské Hradiště hostit letošní ročník letní filmové školy. Mými dnešními hosty jsou proto ředitelka festivalu Radana Korena a programový ředitel Jan Dílek. A já začnu s otázkami na paní Korenou. Letní filmová škola už dávno není jen přehlídkou filmů. Kdybyste měla letošní ročník představit člověku, který o festivalu nikdy neslyšel, čím byste ho nalákala?
1: No, tak filmovka je především úžasnou akcí, kde se lidé mají možnost potkat a zažít během něco víc než týdne spoustu úžasné
2: kultury a krásných prostě okamžiků, protože samozřejmě pořád dominuje film, je to filmovka, je to o filmech, ale každoročně přinášíme i velmi bohatý odborný doprovodný program, klasický doprovodný program, spoustu koncertů, divadel, výstav, dětského programu. Máme toho opravdu moc. Diskuzní stany vlastně ve Smetanových sadech za kinem Hvězda, kde otevíráme aktuální celospolečenská témata i věci, které se týkají folkloru, protože se samozřejmě filmovka se koná na Slovácku, kde folklor dominuje, takže to je taky takové specifikum a věřím tomu, že prostě je to místo, které lidi spojuje. No, je spojuje a vytváří takový ten krásný letní prostor pro prožívání prostě, no, protože se lidi fakt fyzicky z toho onlineu můžou potkat a něco hezkého tam spolu zažít a to už začíná být pomalu v dnešní době vzácnost.
0: Když připravujete program, myslíte spíš na filmové fanoušky nebo i na lidi, kteří třeba na autorské filmy běžně nechodí?
2: No já myslím, že je to komplexní, protože samozřejmě my máme ty cílové skupiny různě definovány od těch klasických cinefilů po lidi, kteří mají rádi kvalitní kulturu a i myslíme na obyvatele regionu Uherského Hradiště, celého Zlínského kraje a vlastně ten program, když připravujeme, tak ho připravujeme komplexně tak, aby vlastně každá ta skupina si přišla na své, jo, a aby si tam každý našel vlastně to, co má rád, jo. Myslím, že celý náš dramaturgický tým k tomu takhle přistupuje.
0: A můžou se tedy potkat lidé
2: potkat lidé z různých skupin a z různých bublin, protože filmovku tvoříme jako respektující prostor a opravdu se to téma respektuje pro nás velmi, velmi klíčové a bezpečnosti taky, aby se lidi cítili dobře a cítili se přijatí takový, jací jsou a je úplně jedno, jaké mají názorové spektrum nebo jaké mají vyznání nebo jaký mají gender, je to vlastně v našem případě opravdu úplně jedno, protože to, co nás spojuje, je láska ke kvalitní kultuře a k tomu, že je pro nás vlastně lidskost jako tou zásadní hodnotou.
0: Pane Jílku, když vybíráte stovky filmů do programu, podle čeho poznáte, že právě tenhle je na filmovku ten vhodný?
3: Ten program je velký, letos budeme hrát včetně krátkých filmů a středometrážních filmů více než 200 snímků, takže tam je tam potřeba, aby to mělo nějaký smysl, tak je potřeba nějaký systém. Ten systém toho filmového programu jednodušeji lze vyjádřit takovou trojstrukturou, jako je vlastně blok, sekce a film. To znamená, jsou ty velké bloky programové, jako třeba současnost, historie, CZSK a tak dále. A ty bloky jsou naplněné těmi programovými sekcemi. To vlastně práce s těmi programovými sekcemi, myslím, že je velmi typická pro filmovku už dekády zpátky. A lidi, je hodně diváků, kteří třeba sledují vlastně filmy z jedné sekce, chodí na tu jednu sekci v průběhu toho celého festivalu. A ty jednotlivé sekce jsou pak naplněné těmi konkrétními filmy. A samozřejmě ten program, aby fungoval právě proto různorodé naše publikum, které ale zároveň je velmi otevřené a je to taková nejcennější podle komodita, to, co říkala Radka, s tím souhlasím a říkají to i naši zahraniční hosti, že vlastně to naše publikum, to, jak se projevuje třeba při těch diskuzích po filmech, jak přemýšlí o filmu, jak se ptají ty lidi, že to nezažili jako nikde na světě prakticky, tak aby to naše publikum, které si postupně vychováváme, bylo nějak uspokojeno v té různorodosti, tak to vlastně skládáme samozřejmě s kolegyní Ivou Hejličkou, tak aby ten program dával smysl z hlediska geografické různorodosti, časové různorodosti, žánrové různorodosti a tak dále. Takže vlastně ty sekce dáváme do té jako takové celkové mandaly jako postupně a velmi, velmi to jako cizelujeme prakticky celý podzim, zimu až jako do jara vlastně ten program.
0: Říkáte, že festival je různorodý. Je přesto ta letošní nabídka jako celek něčím spojená, nějakým tématem nebo náladou?
2: No, já když jenom jsem si ten program vlastně teď celý ještě projížděla znovu, tak mně přijde, že jsou tam takové jako možná některé spojnice, které, nebo spojovací takové nějaké jakoby body. A jednak je to téma zodpovědnosti, pak taky téma identity. Možná i vděčnosti za to, že vlastně můžeme žít ještě pořád v relativně bezpečné zemi. Určitě nějaké kořeny a možná i téma duševního zdraví, protože to jsou, hodně se to objevuje vlastně v tématech mnoha a mnoha filmů, tady tyhle oblasti.
0: Ředitel programu Letní filmové školy v Uherském Hradišti Jan Dílek a ředitelka festivalu Hrada na Korená jsou hosty dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. S rozhovorem budeme pokračovat po písničce.
4: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Letní filmová škola v Uherském Hradišti je tématem úterního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ve studiu je se mnou ředitelka festivalu Radana Korená a programový ředitel Jan Hýlek. Paní Korená, letos jste připravovali festival v době, kdy jste měli méně peněz z veřejných zdrojů. Co bylo při organizaci nejtěžší a podařilo se zachovat všechno podstatné?
1: No, ano, ten letošní ročník je po mnoha stránkách jako náročný a samozřejmě všechno to vychází z toho finančního, z těch finančních zdrojů, protože my máme vlastně filmovku, chystáme téměř s 33 milionovým rozpočtem a vlastně chystat ji a musíme ji chystat rok a velkou většinu vlastně toho roku a vlastně doteďka ještě nevíme, jestli naplníme rozpočet nebo nenaplníme, protože velkou částí toho rozpočtu jsou i naše vlastní příjmy z prodeje akreditací, takže my se vlastně v podstatě až do pofilmovce, ještě když skončí filmovka, tak to je teprve ten okamžik, kdy víme, jako jestli jsme ten rozpočet naplnili v té příjmové části nebo ne. Proto všichni samozřejmě musí držet velmi intenzivní rozpočtovou disciplínu, co jsou zodpovědní za určité části rozpočtu, ale ten výpadek především z Ministerstva kultury letos, protože ten jsme měli o 2,5 milionu méně, tak ten byl samozřejmě extrémně citelný. Na druhou stranu nám nesmírně minulý rok pomohlo město Uherské Hradiště a právě Zlínský kraj, kteří nám zase naopak částečně ten příspěvek navýšili a ještě vlastně letos jsme měli příspěvek z médie, z festivalové médie, která spadla zrovna do letošního ročníku, tím pádem se nám to podařilo plus minus nějak saturovat, jo, ale to nebudeme mít příští rok, takže už teď potřebujeme opravdu otevřít jednání s Ministerstvem kultury o tom, abychom jim vlastně vysvětlili, jaké přínosy mají tady takové akce, jako je letní filmová škola pro nejen pro město, region, ale i pro celý stát. A nejsou to jenom přínosy právě, co se týče podpory třeba například duševního zdraví a toho, aby se měli vlastně vytváření prostoru, aby se lidé měli kde setkat, ale jsou to i velmi podstatné přínosy ekonomické, jo, které vlastně pro tady celou tu municipalitu vlastně jakoby letní filmová škola a podobné akce má, no.
0: Pojďme se teď tady pojednovat tomu, co na filmovce bude. Proto se obracím na pana Jílka, protože letní filmová škola je známá tím, že vedle úplných novinek promítá i klasické filmy, které ovlivňovaly dějiny kinematografie. Proč je podle vás důležité vracet se k ním i dnes?
2: Protože je tam mnoho důvodů, ale jeden z těch hlavních důvodů pro mě je, že samozřejmě ta současná kinematografie se nezjevila jen tak z ničeho, ale jako čerpá z těch kořenů a vlastně ty tvůrci na sebe navazují, citují se navzájem a tak dále. Takže ta kinematografie byť není tak stará jako třeba ty jiné umělecké druhy, jako po staletí, tak ale pořád už tu historii má a my, to je jako vlastně základní DNA letní filmové školy, každý rok prakticky hrajeme filmy od těch němých počátků v rámci sekce němý film s živou hudbou, která je velmi populární každoročně, až po ty naprosto současné předpremiérové i tituly, takže vlastně pokrýváme takřka celou tu historii kinematografie v rámci toho programu a je to pro nás důležité. Vlastně teďka máme i nový kontext evropský, protože máme síť archivních festivalů EFFN, kde jsou sdruženi tři podobné festivaly spolu s námi jako filmovka v Bergamu v Itálii, v La Rochelle ve Francii a v Sodankyle ve Finsku a vidíme, jak vlastně v jiných evropských kontextech pracují dramaturgové a ty festivaly vůbec s tou prezentací těch starých filmů, jakým způsobem ty festivaly jsou koncipovány. Je to pro nás jako velká výzva ta síť, ale zároveň velká inspirace a pomoc vzájemná s těmi festivaly z celé Evropy, které jsou podobné jako letní filmová škola.
0: A jaké tedy ty klasiky staré budou moci diváci zhlédnout?
2: Samozřejmě ty staré filmy potřebují často nějaké třeba i oživení nebo kontext. Ten kontext u filmovky je zase jedna z těch zásadních věcí. Mluvili jsme o tom postupně vzdělávaném a úplně úžasném a přemýšlivém publiku. Kontext je další věc, takové další klíčové slovo, protože my vlastně nehrajeme a žádný film na filmoci není hraný bez kontextu. To znamená, vždycky je tam buď to úvod lektorský. Ty lektorské úvody jsou takové jako velmi typické pro filmovku napříč celou tou její historií, a nebo když je tam host, tak je diskuze po filmu. Takže ten kontext vlastně k těm filmům je zásadní a je samozřejmě o to důležitější a zásadnější u těch starých filmů. V rámci těch němých filmů s živou hudbou budou letos evropské filmy, německé filmy Ernsta Lubitsche, vlastně tvůrce, který potom byl v Hollywoodu, ale začínal v Německu v té němé éře a tvořil takové kousavé satirické komedie. A důležité u těch němých filmů živou hudbou je i ta živá hudba samotná, kdy vlastně se to snažíme nějakým způsobem aktualizovat ty filmy a doplnit nějakým současným kontextem a tím hudebním doprovodem. Takže letos tam budou hudební doprovody třeba od Arashe Gassemiho nebo od takové Gen Z písničkářky Pivoňky, na kterou se my třeba osobně mimořádně těšíme.
0: Zařadili jste také filmy z Afriky nebo ze zemí východní Evropy, které se do českých kin většinou vůbec nedostanou. Je právě objevování neznámých filmů jedním z hlavních smyslů filmovky?
2: Určitě, myslím, že jo. Mluvili jsme o té archivnosti, o těch historických filmech, takže to je jedna velmi důležitá věc. Vlastně buď to pro některé diváky vidět poprvé, třeba ty filmové klasiky a zjistit, co vlastně obnáší, jaké to jsou filmy. Pro některé diváky třeba si je znovu připomenout v nějakém novém kontextu. A to je jedna věc, ale samozřejmě objevování teritorií, především tedy v tom bloku současnost, tak je taky naprosto zásadní věc. A třeba ta africká kinematografie, tak jsme záměrně vlastně tu sekci roztáhli do 2 let. Ta sekce Continents Festivalis Africa byla už loni, ale já jsem viděl z toho festivalového okruhu, to jsou vlastně takové exportní africké filmy, které jsou točené a prezentované potom na těch velkých světových festivalech, tak jsem viděl tolik zajímavých filmů, že jsem to vlastně chtěl protáhnout ještě o jeden rok a bude to tedy 2letý vlastně africký cyklus a jsme rádi, že i u těchto filmů je důležitý i ten vlastně ještě to detailnější osvětlení toho kontextu, takže loni byl vlastně čadský režisér Mahamat Saleh Haroun naším hostem a letos vlastně senegalsko-francouzská tvůrkyně, režisérka a scénáristka Ramata Toulaye-Sy přijede do Uherského Hradiště a bude mluvit o svých filmech, ale i o tom vlastně kontextu vůbec africké kinematografie jako takové, současného umění v Africe i vlastně těch sociopolitických aspektech vlastně současné Afriky.
0: O letní filmové škole v Uherském Hradišti si povídám s programovým ředitelem Janem Jílkem, ale také s ředitelkou festivalu Radenou Korenou. Po písničce jsme zpět.
3: Zelený a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař z Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín

0: hostech a premiérách letní filmové školy v Uherském Hradišti si teď budu povídat s ředitelkou festivalu Radanou Korenou a programovým ředitelem Janem Jílkem, na kterého bude směřovat moje první otázka. V předchozích vstupech jsme říkali, že máte na 200 filmových snímků na festivalu. Kdybyste měl doporučit 3 filmy, protože o všech se rozhodně tady nedokážeme pobavit, který na festival ale přijede poprvé. Které by to byly a proč?
1: Těžší otázka asi, co může být, vybrat. My se stojíme samozřejmě za všemi, za každým filmem z programu, včetně letních kin a kraťasů a virtuální reality a všeho. Ale 3 filmy, tak jako nějakým systémem, tak jeden archivní, jeden současný a jeden Československo, tak z archivních třeba v rámci filmové čítanky americký nezávislý film Jednej správně, Spike Lee, 90. léta, Brooklyn, vlastně to ten černošský neighborhood takzvaný, ale já jsem teď ten film viděl znovu právě po letech a úplně jsem byl šokovaný tím, jak je silný, jak je aktuální vlastně v téhle době z hlediska těch vlastně rasových společenských otázek a jaký moderní vlastně těmi vyprávěcími postupy. Takže Jednej správně Spike Lee z hlediska historie, z hlediska současnosti. Bavili jsme se o Africe, tak možná s ním jak Syra, velmi exotický tou zemí vzniku, kterou vlastně tou hlavní zemí vzniku je Burkina Faso, a takový pouštní film se silnou ženskou hrdinkou, která se vydává na takovou osudovou cestu pomsty. Takže Syra, Burkina Faso a režisérka Apolline Traoréová. A z těch českých novinek můžu zmínit třeba film Vyvolený Tomáše Mělníka, což je taková vlastně adaptace novely Tomase Manna a je to taková film, který je koncipovaný jako nějaká středověká kuplířská píseň, taková středověká legenda, která ale obsahuje obrovské množství takových podvratných scén a humoru, i černého humoru a tak dále. Takže to je taková pro mě jedna z nejživějších věcí z hlediska těch nových českých filmů.
0: Paní Korena, na festival přijedou známé osobnosti, kteří převezmou výroční ceny. Kteří to budou a podle čeho vybíráte držitele této ceny?
2: No, držitele vybíráme jednak podle našeho vlastního citu, mnohdy podle výročí, nebo jak vlastně jakoby vnímáme, že zrovna máme příležitost někoho pozvat, anebo že by i zrovna aktuálně vlastně mohl přijet, taky samozřejmě i podle potvrzených hostů, protože když nám potvrdí svou účast někdo jako Michel Ocelot například, jako jeden z prvních, které teď zmiňuji, budoucích nebo laureát tady téhle naší výroční asociační ceny, tak samozřejmě vzhledem k tomu, co všechno má za sebou a jak úžasné filmy tvoří, tak...
0: To je francouzský animátor.
2: To je francouzský animátor, ano. Tak samozřejmě to rozhodnutí udělit mu výroční cenu je úplně automatické, takže Michel Ocelot třeba je zrovna tím prvním dalším laureátem. Když jsme měli vlastně v loni Jiřího Kajzera, tak letos máme Oldřicha Lábuse, aby jsme to měli kompletní. A to už bylo jasné vlastně minulý rok, protože jsme viděli, že chceme ocenit oba dva tady tyhle vynikající herce, herecké osobnosti. Pan Lábus bude vlastně druhou naší osobností a třetí takovou jako výraznou osobností bude Anja Geislerová, která jezdí na filmovku pravidelně. Je to jedna z našich vlastně takových jako nejkomplexnějších hereček českých a dožívá se významného jubilea letos a tak jsme ji chtěli ocenit taky. A nemůžu samozřejmě zapomenout i na zástupce filmových klubů, protože filmové kluby bude letos reprezentovat Dušan Kondel, což je dlouholetý vedoucí filmového klubu, taky dlouho pracoval v radě asociace a tak jsme moc rádi, že mu můžeme poděkovat právě prostřednictvím výroční ceny.
0: Novinkou letošního ročníku je sekce Kometa, která představuje mladé výrazné filmaře. Co si od této sekce slibujete a zmíníte nějaké začínající filmaře, kteří se představí?
1: My jsme právě ty hosty, které máme na retrospektivy zahraniční a i na ty výroční ceny, tak chtěli doplnit i vlastně novou sekcí, kterou jsme chtěli tak jako oddělit trošku symbolicky, a tím pádem proto jsme ji nazvali Kometa, a představit mladé progresivní tvůrce, kteří mají za sebou jeden, dva, maximálně tři filmy. A letos tedy tím vybraným hostem do Komety bude Faraz Shariat, režisér iránského původu žijící v Německu, a jehož nový film Spravedlnost vlastně vyhrál letos na Berlinále v sekci Panorama diváckou cenu, a je to unikátní příklad filmu, který je vysoce výsostně aktuální, zpracovává témata, která jsou naprosto zásadní pro současné Německo, jako například vzestup vlastně pravicového extremismu. Ten film to velmi důsledně analyzuje, zároveň je soudním dramatem, ale je vlastně i žánrovým thrillerem, takže se mu Shariatovou podařilo spojit vlastně to jako důležité zásadní téma s tou žánrovou formou. A Faraz Shariat nakonec teda nebude moct osobně přijet na letní filmovou školu, takže bude jako online host, ale pro nás to vlastně bude taky takové poprvé, protože poprvé v historii tuším budeme dělat diskuze po filmech, po těch jeho dvou filmech vlastně online. Takže proto jsme je nasadili do toho hlavního kina Festivalova na Hvězdu a budeme se bavit po filmech vlastně online.
0: Říká programový ředitel letní filmové školy Jany Jílek, který je spolu s ředitelkou festivalu Radanou Korenou hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, ve kterém představují letošní ročník Uherskohradišťské letní filmové školy její ředitelka Radana Korená a šéf programu Jan Dílek. Paní Korená, když se řekne filmový festival, většina lidí si možná představí jen to kino. V Uherském Hradišti ale návštěvníci najdou také koncerty, debaty, výstavy nebo i literární program. Vypíchněte některé hosty doprovodného programu, představte nám ho.
1: No, tak doprovodný program je opravdu jako široký. Už všechno to, co jste vlastně říkala, probíhá téměř každý den. Nebo během dne, nebo každý večer, jo? Takže každý, kdo do Hradiště přijede, tak si může vybírat. A chtěla jsem hned na úvod říct, že vlastně ten náš celý doprovodný program je možné navštívit i bez toho, aby měli lidé koupenou akreditaci. Je možné si buď koupit samostatnou vstupenku, anebo do těch konkrétních třeba debatních stanů, stan České televize, Českého rozhlasu, nebo ten náš stan s odborným programem LFŠ, Nové reality, literární program nebo dětský program je téměř bezplatný, kromě některých konkrétních jako představení, o které tam jsou, takže vlastně i lidé, kteří by chtěli jenom nasát festivalovou atmosféru, tak mohou přijet. No a k těm konkrétním nějakým highlightům, tak bych určitě zmínila recitál třeba Richarda Millera, který nás čeká v sobotu na Kolejním nádvoří, kde probíhá většina hudebního programu. Čeká nás taky Kateřina Marie Tichá z Benjis na závěr vlastně ve středu po skončení filmového našeho celého festivalu, nebo na v parku Rochu z nás čeká divadlo Laputika s představením Splash. Jo, taky na míru vlastně budou probíhat parties a taky vlastně nově taky program pro mladé vlastně diváky, posluchače, návštěvníky, jo, kdy tady jenom zmíním například kapelu Gufrau nebo Past, které tam v rámci takového mini profilu vlastně klubového budou hrát. Nemůžu samozřejmě zapomenout taky na výstavy, které budou. Jo. Chystáme výstavu Andřeje Vajda na place, nebo k výročí Jindřicha Štrajta taky. Nová realita, jo. Zajímavé debaty o takovém vlastně jako fenoménu vnímání krásy a hodnocení krásy s Ridinou Ahmedovou například. Nebo stan Českého rozhlasu, větší spolupráce, do které jsme se vlastně s vámi i se zlínskou redakcí vlastně tady pustili, tak speciální pořady, diskuzní pořady o důležitosti veřejnoprávních institucí a tak dále. Je toho opravdu hodně. Dětský program samozřejmě od rána do večera, industry program, jo,
0: každý by si mohl najít něco.
1: Odborný program, je toho moc, opravdu moc.
0: Zmínila jste tu spolupráci s Českým rozhlasem, já totiž připomenu, že třeba příští pondělí od 13 hodin se ve stanu Českého rozhlasu ve Smetanových sadech uskuteční nahrávání rozhovoru naší redaktorky Markety Macháčkové ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka a jejím hostem bude syn spisovatele Jan Vaculík a režisér Břetislav Rychlík. Proč je pro vás důležité, aby festival žil i mimo promítací sály?
1: No, je to pro nás důležité proto, že vlastně my, ta filmovka je o tom, abychom lidi uváděli do kontextu, abychom i všechny filmy, které uvádíme, zařazovali do kontextu, jak doby, ve které byly natočeny, tak vlastně v tom, abychom lépe pochopili i celou tu naši historii, to, co vlastně žijeme. A proto vlastně ty všechny návazné debaty, proto ty všechny návazné různé besedy, workshopy, které máme a zároveň pro nás i moc důležitá kultivace filmového a i jiného kulturního diváka a mladých lidí, jo, aby i dětí, jo, aby jsme je vlastně naučili trošičku a ukázali, otevřeli prostor pro to, aby se naučili i kriticky myslet nebo tvůrčím způsobem se vyjadřovat. Jo, proto vlastně tady ta komplexní vlastně nabídka, protože nám to prostě dává smysl. A myslím si, že i dnešní, zvlášť mladí lidé vlastně už mají potřebu se vlastně takhle jakoby naplňovat komplexněji, nejenom jakoby jedním směrem.
2: To vidíme i třeba na těch velkých hudebních festivalech, že taky to není jenom hudba, ale mají tam ty melting poty a diskuzní fóra obrovská a tak dále a je tam slam poetry a literární programy a tak dále, a že tohle je důležité a souhlasím, že jako především pro tu mladou generaci a zase srovnání vlastně s tou sítí, s těmi evropskými festivaly, tak my jsme v tom opravdu výjimeční, protože máme desítky tady těch položek odborných, doprovodných industry programů Nové reality a ty festivaly třeba z těch jiných zemí jsou podobné jako my v tom filmovém programu, ale vlastně nemá, co to je jako hardcore filmové festivaly, kde prostě jsou jenom ty filmové projekce s nějakým teda kontextem, ale tady ta komplexnost je důležitá, pojí se to podle mě i s tím slovem letní, z toho názvu, že to prostě je to celé vlastně koncerty, atmosféra, hradiště a pro lidi je důležité vlastně mít možnost i jít na jiné typy kulturních programů, než jenom na ty projekce.
0: Jít ven.
1: Ano, i to audiovizuální dílo vlastně v sobě zahrnuje všechno, že jo? Zahrnuje v sobě výtvarno, divadlo, zvuk, jako jo, všechno vlastně. Jo? Takže ono se to tak jako rozpitvává hezky a pěkně se to propojuje na té filmovce.
0: Odpovídají ředitelka Uhersko-Hradišťské letní filmové školy Radana Korená a programový ředitel festivalu Jan Jílek.
3: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Pátek 24. července začíná v Uherském Hradišti letní filmová škola. V uplynulých minutách hosté Českého rozhlasu Zlín, festivalová ředitelka Radana Korena a ředitel programu Jan Jílek představili její letošní podobu. A úplně na závěr našeho rozhovoru mám otázku pro oba dva mé hosty. Na co se nejvíce těšíte vy osobně na filmovce?
1: No, já se těším každoročně, je to vlastně stejné, až tam lidé dojedou a vytvoří se ta úžasná atmosféra, která je naprosto neopakovatelná a která nám vždycky dobije baterky a doplní energii po těch vyčerpávajících předcházejících týdnech. Tak na to se asi těším nejvíc, protože jak se lidi zastaví, korzují, povídají si, smějí se a diskutují, tak to je prostě nádherné, no. A slyší se navzájem, to je skvělé.
2: To je těžko něco vypichovat, vlastně mám trošku podobnou odpověď, no. Těším se, až ve 12 hodin na Slováckém divadle se rozjede první film, pak 12:30 na Hvězdě, pak čeká, až se vlastně roztočí ty promítačky, protože to je takový magický moment vždycky. Vždycky se snažím třeba se zastavit, když jsem někde jinde, a jako ale podívat se na ty hodinky, že teď se rozjel ten první úvod a po něm ten první film, protože se to vlastně začne dít a je to velmi intenzivní. A je to, jak když by člověk běžel maraton, pak ten festival, jako tak jako intenzivní zážitek, ten jeden festival. Nový den je prostě jak týden nebo měsíc jako normálního života a člověk by si to chtěl jako roztáhnout vlastně do toho času, ale nejde to a nedá se všechno stihnout během toho festivalu, tak za mě je to určitě tenhle moment, kdy prostě se rozjede první projekce, protože pak už to vlastně se děje a koná a už jsme jako v tom real timeu, vlastně v tom reálném čase.
0: Díky, že jste si udělali čas a za vaše odpovědi, nashledanou.
1: My taky moc děkujeme a těšíme se na všechny, kdo přijedou.
2: Děkujeme.
0: Já ještě připomenu, že 52. letní filmová škola začíná v Uherském Hradišti v pátek 24. července a potrvá do čtvrtka 30. A Český rozhlas Zlín bude u toho.
3: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
4: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
3: Co v něm uslyšíte tentokrát?
5: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce.
6: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
5: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
6: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
5: Pojedeme se tam podívat.
3: Už ve středu 22. července. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Zítřejší vysílání Českého rozhlasu Zlín po 11. hodině nabídne pravidelnou středeční poradnu pro zdraví. Tentokrát bude o šedém a zeleném zákalu. Pozvání Silvie Pospíšilové přijal oční lékař Jan Pohanka. Pro tuto chvíli je to ode mě vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Tisíce lidí na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně jsou dnes bez pitné vody. Zlínský kraj začal rekonstrukci pionýrské louky v Kroměříži. Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. Dnes bude v regionu převládat oblačno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradělek, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké poledne. Obyvatelé části zlínského sídliště Jižní svahy jsou od dnešního rána bez pitné vody. Důvodem je rozsáhlá havárie na vodovodním řadu. Výpadek se týká především ulic Podlesí, Valachů v Žleb, Okružní a na Honech. Vodárna Zlín zajišťuje náhradní zásobování několika cisternami. Dodávky vody by se podle předpokladů měly obnovit kolem 14. hodiny. Ve sportovním areálu Pionýrská louka v Kroměříži začala rozsáhlá přestavba. Na místě vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost. Investorem je Zlínský kraj. 10% se finančně podílí i město Kroměříž. Podle krajské mluvčí Soni Ličkové jde o rekonstrukci za 50 milionů korun a hotovo by mělo být za rok.
3: Projekt respektuje, že Pionýrská louka je součástí UNESCO v sousedství Podzámecké zahrady. Nový areál počítá s multifunkčním hřištěm pro volejbal, nohejbal, případně badminton i workoutovým a hokejbalovým hřištěm. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety a terasa s výhledem.
1: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu, potom co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora. Podle její předsedkyně Moniky Novotné by změna neměla prakticky žádný efekt.
4: Je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou oblačno, občas může být i polojasno a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, to hlavně na Vsetínsku. Nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Masarykova havarovala tři osobní vozidla. V Bystřičce na Vsetínsku se střetly dvě.

0: dodávky. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. A teď je na řadě polední Morava krásná zem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Václava Maňase a Jana Vačkáře Kijovská šenkérka, kterou pro nás hrála Tufaranka. Kdo má svátek v českém občanském kalendáři, je Vítězslav a Vítězslava. Na Slovensku slaví jmeniny Daniel. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti a dobrou náladu. I dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Připomenu ještě telefonní číslo, takže 726 46 5200. No a teď už pojďme na písničku. Antonín Pavluš, Mamko vám a Mistříňanka.

0: přátelé, dovolala se k nám Tereska Maňáková z Pika. A teď jsem se ještě zapomněla zeptat, bydliště?
1: Bydliště Louka 310.
0: Čili ta dědinka se jmenuje Louka, ano?
1: Ano.
0: To stačí, Louka, dobře. Teresko, já tě moc vítám, zdravím tě, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak Tereska Maňáková, desetiletá, se k nám dovolala a má připravenou krásnou písničku a ty to určitě řekneš sama.
1: Kdybych byla jahodu.
0: No to je krásná písnička, my se na ní moc a moc těšíme, ano. A ještě poprosím dědečka, aby potom nepokládal, já se ještě ho na něco zeptám, ano, až po písničce, po tom dárku, po té písničce. Takže, aha. Teresko, prosím, zpívej.

0: jak jáhoda sladká.
1: No krásné, my tleskáme, ano, ano, ano, ano. Moc pěkně si zaspívala, Teresko. No tak já se tě, můžu tě trošku vyspovídat?
0: Jo, jo.
1: Ano, dobře. Prosím tě, ty někam chodíš zpívat nebo do nějakého souboru?
0: Budu možná chodit do Velké nad Veličkou.
1: Ano, no tak to je dobře. A do jakého souboru?
0: Lučánek chodím.
1: Ano, tak perfektní. A ty hraješ ještě na nějaký nástroj?
0: Hraji na housle.
1: Na housle. A prosím tě, to je těžký nástroj. A cvičíš o prázdninách nebo máš volno?
0: Já jsem si teďka dala pár dní nebo spíš měsíc volno, protože ano. Husle mívám dvakrát za týden.
1: Jasno, to je úžasné. No a prosím tebe, tatínek, maminka hrají taky na něco, nebo jak jsou z té hudební
0: tatínek rodiny? Hrával, když byl malý, myslím, že na flétnu.
1: A maminka zpívá?
0: Na nic, ale její táta hraje na klavír nebo nějak tak.
1: Ano, no výborně. A prosím tě, a kdo tě učí ty písničky?
0: Písničky mě učí pan učitel.
1: Aha, takže to jste vybrali asi spolu, tuhle tu krásnou, viď?
0: Mhm.
1: No tak máš prázdniny, tak se odpočíváš a od houslí a od školy, viď? Tak co tak ráda děláš?
0: Kreslím si někdy a jinak hlavně odpočívám.
1: No ano, chodíš plavat nebo jezdíš na kole?
0: Jezdívám na kole za kámoškou, která bydlí taky v Louce, a chodívám na koupaliště do Lipova, které je teďka zavřené.
1: Tak to je blbý, no to teda tak. No prosím tě, ty jsi moc šikovná, no tak prosím tě, a budete někam s rodiči třeba cestovat? Máte naplánované nějaké cesty?
0: Ano, za 2 týdny pojedeme na 2 let nebo na dovolenou.
1: Tak. Na dovolenou. Ano, a ty jsi teď na prázdninách u babičky nebo...
0: Já jsem doma, babička s dědou bydlí u nás.
1: Aha, vy jste takhle v jednom, no to máš ohromné. A prosím tě, prozrať mi, babička se jmenuje Zdenička, nemýlím se?
0: Zdenka Maňáková.
1: Ano, paní Zdenka. A babičky jsou úžasné kuchařky. Co máš od ní nejraději?
0: Buchty.
1: No, tak to by nám taky chutnali, že? S panem Borkem. Mm-hmm. Kýve, usmívá se dobře. Teresko, prosím tě, když to dobře vyjde, protože teď v neděli bude slosování, tak je možné, že můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Co ty na to? Už tam byla nebo... Ještě?
0: Ne, já jsem ještě v brněnské zoo nikdy nebyla.
1: No tak to by bylo ohromné. Tak když to vyjde, tak budeme držet palce, tak by ses mohla těšit na další pěkný výlet. No já ti přeji krásné prázdniny. Hlavně ti přeju, buď opatrná na všechno a ať se ti daří a pozdravuj rodiče a posíláme dárek, který tady máme nachystán. Je to polka, takže za chvilku oznámím, která. Tak ještě ať dědeček, prosím, zůstane na drátě, ano?
0: Ano.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám pana Šebestu tohoto času z kamionu, který nám volá. Tak prosím, můžete.
1: Dobrý den, zdravím celé rádio i posluchače Rádia Brna. Já bych chtěl nechat zahrát jenom tak pro radost pro našeho strojníka Michala Krejčího do... Ježišmarja, teď nevím, kde je na stavbě, tady u Boskovic. On se nám tam trochu kluk nudí, spínká, tak jenom tak pro radost, aby nám neusl. Pro nás zahrát, takže takhle, no.
0: Dobře, dobře, to
1: a
0: se nám...
1: Všechny...
0: Ano?
1: No?
0: To se nám líbí, no, že máte o něho takovou vidíče, starost.
1: Máme, on chůrák, aby nám neusl teď po obědě.
0: Neříkám, že máte
1: velkou starost. A pro všechny řidiče technických služeb oslavám. Děkuji moc
0: no,
1: krát.
0: No ano, hlavně a vždycky dobře dojedete.
1: Tak, kupama dolů, antenku nahoru, děkujem.
0: Ano. Naschledanou.
1: Naschle.
0: A teď paní Milada z Chvalkovic, vítejte.
2: Dobrý den, já bych vás taky chtěla pozdravit, poděkovat vám za takové krásné pořad, protože děláte lidem velkou radost, že hodně lidí mají rádi vaši dechovku a vůbec váš program. A já bych teda chtěla hlavně popřát mojí kamarádce, mé bývalé spolupracovnici. Ona má zrovna dneska krásné, nebudu říkat kolik roků, má krásné životní jubileum, tak bych jí chtěla popřát hlavně zdraví, radost, ona má ráda kytičky, výlety na kole se sestrama, s kamarádkama. Takže jí přeju hlavně zdraví, boží ochranu, prostě ať se jí daří do posud a přeje jí to Milada a Maruna, dvě kamarádky, jo? Děkuju,
0: naschledanou. Také naschledanou, pěkný den. A já připojím e-mail, písničku k dnešním narozeninám posílám velkému milovníkovi dechovky a tance, panu Josefu Hrbáčkovi z Omše na Slovensku. Vše nejlepší, pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, hodně najetých kilometrů bez nehody, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, ať tě láska k tanci a dechovce ještě dlouho neopouští a ještě více to a ještě více ti přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Hana Druláková. Takže my taky děkujeme. No a ještě jedno přání tady připojím. Naše milovaná maminko, babičko a prababičko Růženko. Toto přání je pro paní Růženu Troubilovou z Hustopečí u Brna. Přejeme ti k tvým dnešním narozeninám hlavně hodně lásky, štěstí, spokojenosti, zdraví a pohody. Máme tě moc rádi. Přání a hodně pusinek posílají dcera Jana a Zdenka s rodinami, syn Tomáš, snacha Lenka a vnoučata Marek, Petruška, Michal, Renatka, Zuzanka a Lukáš a pravnučky Laurinka a Stelinka a pravnuci Hugísek a Jáchymek. Tak předali jsme a písnička. Tak bude to Zaspala nevěsta a Lidová ze Strážnicka je Jan Míša a Broln.

0: Tak přátelé, písnička dohrála a máme tady další telefonáty. Pan Jarek z Hostitína jako první. Dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den, přeju paní Navrátilová. Mým přáním a mnoha kamarádů je zahrát v Hostitíně našem kamarádovi Joškovi Švajdovi, který se dožil 70 let a je to milovník dechovky, fotbalových přenosů a dobrého moku. A tak mu chceme nechat zahrát písničku, popřát mu ještě jednou, protože nám uspořádal velkou oslavu, za kterou děkujem mu i jeho manželce. Ať se mu daří v životě. Děkuju vám moc. Naschledanou.
0: Výborně, naschledanou. Pěkný den přejeme. A teď už paní Jana Rosenberková ze Haló?
2: Ano, ze Šebetova.
0: Šebetova, já jsem si to tu špatně napsala. Tak se omlouvám, tak jsem teď zaváhala. Tak paní Jano, prosím.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, ještě jednou vás zdravím. My bychom dnes chtěli poslat pěknou písničku do Cetkovic pro paní Hanu Greplovou k jejím dnešním krásným narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti vnoučat a boží požehnání. To jí z celého srdce přejí kamarádi Jana a Jirka Rosenbergovi a Zdena a Evžena Randulovi ze Šebetova. Moc vám děkuji, paní Navrátilová, za prostor. Mějte se hezky a naschledanou.
0: Ano, paní Jano, děkujeme a taky pěkný den přejeme. Naschledanou. Tak a připojíme e-maily. Dobrý den, chtěla bych prosím nechat zahrát paní Martě Hromkové z Lužic, která se dožívá 21. července, což je vlastně dnes, 80 roků. Přejeme hlavně zdraví, pohodu, lásku a tak to přejí kamarádky Anička, Liba a spolužačky ze střední školy a děkuje paní Konečná. Takže to jsme měli jeden e-mail, pojďme na další tady. Tak a budeme vinšovat paní Františce Rozsívalové z Kostelce na Hané. Cituji přímo z e-mailu k tvým krásným 92. narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu sil, radosti a pohody. Ať ti zdraví dál dobře slouží, ať můžeš s láskou pečovat o svou zahrádku a kytičky, které ti dělají radost. Přejeme mnoho krásných chvil v kruhu rodiny a ať ti každý den něco udělá radostnou. Jana, Jiří a Pavel s rodinami. Tak předali jsme a do třetice e-mail tady dám. Takže dnes také slaví narozeniny paní Pavla D. Ambrozová, zakladatelka našeho dětského folklorního souboru Slováček. Milá tetino, z celého srdce ti přejeme za celý soubor vše nejlepší, hodně zdraví a spoustu radostí s námi a za všechny tetina Lída a Jitka. A písnička, bude to moravská lidová Jedna růža, dvě růže a Moravanka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Miladu, která chce jenom něco malinko napravit. Tak prosím,
3: ano,
2: paní Miladu.
3: Před dvěma písničkama jsem přála kamarádce. Já jsem neřekla jméno, tak je to Proboženku Přikrylovou z Nemochovic.
2: Výborně.
3: Jo, ano, já se omlouvám.
2: No, já se taky omlouvám, že jsem to nějak přeslechla, že jste, rozumíte, že jsem také se jako nezeptala na jméno.
3: Že jste mě neupozornila, no.
2: Tak se omlouvám
3: také. Takže já Božence přeju prostě všecko nejlepší a omlouvám se. Děkuju za čas.
2: Napravili jsme to. Ano.
3: Dobrý,
2: nashledanou. Tak a teď už paní Kloudová ze Střelic, vítejte.
4: Dobrý den, ještě jednou. Já bych chtěla nechat zahrát paní Ludmile Vozdecké z Drnholce, která dnes slaví své narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, klidu a těšíme se na to, až se opět sejdeme na konci prázdnin, na společném výletě do Jánských koupelí. Děkuji mnohokrát a za všechny Kloudovi, Svobodovi, Obořilovi.
2: Víte, co je opravdu zvláštní? Já tady to přání zrovna mám. A je to pro pěknou písničku. Posíláme paní Ludmile Vozdecké z Drnholce k jejím dnešním narozeninám.
4: Ano.
2: A panu Vítězslavu Portlovi ze Slavkova u Uherského Brodu také k jeho dnešním jmeninám. Oběma oslavencům přeje vše nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody celá rodina Vozdecká z Drnholce. Tak vidíte, tak se to takhle sešlo.
4: Krásně se to sešlo. Takže ještě jednou všechno děkuji mnohokrát.
2: Takže pěkný den vám přeju. Naschledanou. No a já ještě jeden e-mail tady připojím, který mám nachystaný. Tak dobrý den, prosím o zveřejnění tohoto blahopřání. Dnes v úterý 21. července slaví životní jubileum náš dlouholetý čtenář pan Jaromír Hrubý z Nových Hvězdlic 90. let svého krásného života. Jaromíre, nelekej se tohoto čísla, pozvedáme s tebou číž, přeji ti ze srdce, ať splní se ti, o čem sníš. I když už v knize života stránek je popsaných dost, nyní se budou psát za další a budou jistě pro radost. Pro radost a oštěstí, k tomu přeji zdraví a v 90. jsme všichni ještě mladí. To ti přeje knihovník Jan Kolofík. Takže to jsme předali a hrajeme další písničku. Lásko, moja lásko, Jiří Zmožek a Vacenoviáci.

0: písnička nám dosněla a jistě jste možná poznali. Zaspívala nám Karla Grufíková, Karel Hegner nám zaspíval v doprovodu Vace Noviáku. No a pojďme na e-mailovou poštu, máme ji tady opravdu dneska docela hodně. Tak dobrý den, prosím o písničku do Kunovic našemu kamarádovi a dobrému člověku se srdcem na pravém místě panu Tondovi Hubíkovi k jeho dnešním krásným narozeninám. I když jsme mu včera přáli, dnes mu oficiálně přejeme to nejvzácnější, co se nedá koupit, a to je zdraví, které tolik potřebuje. Ke zdraví každý potřebuje i trochu štěstí a když má štěstí, má i lásku. A tu lásku má ve své manželce Lidce, která mu s celou rodinou dodává elán do života. Toníku, přejeme ti ještě jednou vše nejlepší, zvedáme číše a připijíme na zdraví. Luboš a Jarka z Bílovic. A děkuji a přeji hezký slunečný den. Tak my také děkujeme. No a pojďme dále. Dnes slaví svátek milý pan Vítězslav Petráš z Bystřice pod Lopeníkem. Milý Víťo, posíláme ti krásný pozdrav s písničkou a k svátku přejeme hodně a hodně zdraví, štěstí, pohody, moře lásky od svých blízkých a přátel a také hodně úsměvu ve tváři a jak víme, ty jednu skrytou lásku v srdíčku máš a krásné písničky denně z rozhlasu Brno a Zlín posloucháš. Nech tě rozveselují a máš hodně radosti na srdíčku i na duši, to ti z celého srdce přejí kamarádi Maruška a Mirek a celá nejbližší rodina. No a já pokračuji v e-mailech, mám tady další e-mail, dnes slaví tatínek pan Jaromír Hrubý z Nový z Hvězdlic, 90. narozeniny. Milý tatínku, posíláme přání, aby ti každý den svítilo sluníčko, sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvá tajná přání. A to naše zhrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Ať tě stále baví chaloupka, zahrádka a slepičky, přeje syn Vladimír s manželkou Ivou, Bohunka a Karel s rodinou, Mirek a Jitka s rodinou a Marie z Královopolských Vážan. A těšíme se na společné setkání. A už poslední přání před písničkou. Dnes se slaví životní jubileum 87 roků maminka, babička a prababička paní Olga Hladká z Náměště nad Oslavou. Hodně štěstí, hlavně dobré zdraví a životní optimismus přejí Lenka, Jindra, Lukáš, Alča a Natálka s Leuškou, posílají prababičce velkou pusu. A já posílám písničku, našel jsem si galánku, Václav Maňas mladší, Julie Běhounková a Valaška.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak, vážení a milí, já tady mám další přání. Chtěl bych vaším prostřednictvím zahrát pěknou písničku pro myslivce ze Všeminy za jejich obětavou práci, co dělají pro obec a také za spolupráci s obcí Liptál. Srdečně přejeme jen další úspěšné roky a přejou to nadšenci z Liptálu. A děkujeme velice. Ano, rádi zahrajeme. No a pojďme, máme tady aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravské kraje a já bych ráda popřála k narozeninám těmto pánům, panu Josefu Kloboučníkovi z Dolní Loučky, dále panu Antonínu Hrbáčkovi ze Slupu a panu Antonínu Špidlíkovi ze Sudice. Tak pánové, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré nálady a já vám přeji ještě hodně sil k tomu vašemu náročnému povolání. A písnička bude za malou chvíli, ale před písničkou ještě bych ráda popřála, neboť tady mám klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín těmto oslavencům. Takže své narozeniny dále slaví pan Dušan Křivský ze Skalice, paní Jitka Habková z Brna, paní Jarmila Dolejší ze Znojma, pan Jan Ličman z Rajhradu a pan Zdeněk Zetka z Brna Líšně. Tak to jsou narozeniny a mám tady také jeden svátek. No a to je pro pana Vítězslava Petráše, kterému jsme přáli z Bystřice pod Lopeníkem. Tak vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré nálady, dobrou mysl, zkrátka a velmi si vážíme toho, že jste v té naší rozhlasové rodině, tak tedy na zdraví a živio. Tak a už dáme písničku, kterou tady máme, Nečaruj, Miloslav Richard Procházka, Josef Popelka a Miločanka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Přeji vám krásné odpoledne.

Tak, přátelé, dozněla polka Karla Vacka staršího Venkovská, kterou pro nás zpíval Josef Zíma, hrál orchestr Karla Vacka mladšího. Omlouvám se, já jsem taková nějaká dneska zrychlená, já už jsem se rozloučila napřed, takže omlouvám se, právě posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky s názvem Šidlenka, kterou pro vás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. No a teď už za chvilečku bude Alex a host a dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Krásné odpoledne.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči přestali prolévat trosky požárem zničené budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Kvůli suchu a tropickým vedrům mají zemědělci na Slovácku nižší úrodu. Z mezinárodní biologické olympiády v Litvě si čeští středoškoláci odvážejí 4 medaile. Dnes bude v regionu převážně oblačná obloha a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo, pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
2: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
0: Žně na Slovácku se pomalu blíží ke svému konci. Například v zemědělském družstvu v Nedachlebicích na Uhersko-Hradišťsku dokončili sklizeň koncem minulého týdne. Zatímco u řepky byla úroda nižší jen asi o desetinu, u ozimých ječmenů už ztráty dosáhly 20%. Nejhůře podle předsedy družstva Petra Kocába dopadly ozimé pšenice, na kterých se nejvíce podepsalo červnové sucho.
3: Letos je úroda u té pšenice až o těch 30% nižší. Tam je víceméně výpadek v těch pozdních výnosných odrůdách, které prostě neměly dostatek vláhy a byly pak na konci vlastně v dozrávání ještě poškozené těma vysokýma teplotama.
0: Zhruba o 15 až 20% menší výnosy zatím zaznamenali i ve společnosti Topagra v Topolné na Uhersko-Hradišťsko. Tam by měli žně dokončit tento týden. Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V konkurenci víc než 300 studentů z téměř 80 zemí světa získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle něj úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvou křídlem hmyzu.
4: Úloha mi přišla nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky. Sport.
0: Krátce před víkendovým startem první ligy podepsalo fotbalové Slovácko smlouvu s obrancem Leošem Priorem. 21-letý odchovanec pražské Dukly přichází do uherského Hradiště z lotyšské Jelgavy. Se Slováckem už trénoval v přípravě na sezonu. Teď klub jeho příchod administrativně dokončil. Počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou oblačno, občas i polojasno a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout zejména na Vsetínsku přehánky. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který později bude slábnout. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/49 u Otrokovic na Zlínsku ve směru ze Zlína do Otrokovic se střetla dvě osobní vozidla. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme dobrý poslech všude tam, kde posloucháte naše vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. A u toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a někdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii v českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat. I co
0: a
1: čet
0: já
1: nechtěl...
0: vás, pardon, zastavím ve vašem vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnímu nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takový, jako abych někomu něco nepokazil, ale abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme cosi sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedává na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčili v našich šlépějích. pokud ještě můžu vteřinku, tak se mi přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu, do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. I když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Šťastný herec a dabér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně, ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jak ji známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii jako obor hraná režie k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, který ho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce? Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů.
1: Je to Seznamka v divadle. No, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to tam třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport.

0: Orensi, ten má pomoct oživit místní ekonomiku. Lidé se dnes mohou vypravit na dobrodružnou výpravu kolem Bunče v Chřibech. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Dnes bude v regionu převážně oblačná obloha a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradile ku mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkné úterní odpoledne. Registrace do systému Korensi pokračuje v Napajedlích na Zlínsku. Projekt založený na virtuálním platidle má podpořit podobné podnikatele a oživit místní ekonomiku. Město do projektu uvolní 1 milion korun. Ve formě takzvaných korentů jej rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel. Pokračuje mluvčí města Petra Števková.
1: Do systému Korensi se dosud registrovalo 784 občanů a 20 podnikatelů. Mezi nimi například prodejci zboží, kadeřnictví, kavárny, ale i střelnice. Registrace stále běží, zkušební provoz bude v Napajedlích fungovat do konce října.
0: Lidé se dnes mohou vypravit na 4 kilometry dlouhou trasu kolem Bunče v Chřibech. Sraz je v 16 hodin na parkovišti na Bunči. Akce je určena pro zájemce z řad dětí i dospělých, které lákají tmavé sklepy a tajemné tunely v blízkosti Bunče. Lidé, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho je víc než 65 tisíc v takové fázi, že ke konci života potřebuje paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Začala likvidace první ze 4 jam černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Byl to poslední důl v Česku, ve kterém se ještě začátkem roku uhlí dobývalo. První jáma bude zasypaná za 11 dní.
3: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
4: 45 tisíc kubíků hlušiny postupně spadne do téměř kilometrové hloubky. U dvou jam to ale bude trochu jinak. Jak potvrdil David Hájek ze společnosti OKD, budou totiž sloužit k odsávání metanu a k výrobě elektřiny a tepla.
3: To znamená, přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan.
4: OKD zlikviduje důl ČSM do konce roku 2028. Má na to ušetřené přes 3 miliardy korun. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou oblačno, občas může být i polojasno a s menší pravděpodobností se objeví taky přehánky, to hlavně na Vsetínsku. Povane mírný severozápadní až severní, později i severovýchodní vítr, který bude večer slábnout. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 u Krhové na Vsetínsku bouraly dvě dodávky. Zpravodajský přehled je u konce. Teď dobré odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné úterní odpoledne vám přeje od mikrofonu také Tomáš Perutka, který s vámi bude trávit následující dvě vysílací hodiny. Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli také o tom, že právě dnes se můžete vydat například na dobrodružnou výpravu kolem Bunče v Chřibech. Prostřednictvím našeho vysílání se můžete vypravit už za pár minut třeba na koupaliště v Rusavě a ještě předtím navštívíme například i Topolnou nebo Nedachlebice. A nás právě teď posloucháte kdekoliv, přejeme příjemné pohodové úterní odpoledne a pohodový poslech v následujících okamžicích našeho vysílání.

0: Možná, že i vám, milí posluchači, se v posledních dnech stalo, že jste se se svým vozem dostali do kolony, která se vytvořila za nějakým zemědělským strojem. Ostatně není se co divit, žně v našem Zlínském kraji jsou v plném proudu, konkrétně jsou přesně ve své polovině. Některé podniky na Slovácku už mají dokonce sklizenou celou úrodu. Ta je u některých plodin až o několik desítek procent nižší. Příčinou je podle zemědělců velké sucho.
1: Když bývalo 250 hektarů pšenice, tak vlastně tato hala byla plná.
2: Ukazuje mi předseda zemědělského družstva v Nedachlebicích na Uherskohradišťsku Petr Kocáb, zatímco nakladač do jednoho ze skladů ukládá pšenici o zimou.
1: Teď toto je vlastně všechna pšenice, která je z letošní sklizně, ale je to o skoro 100 hektarů méně, menší výměra, a teda projevil se v tom i ten výnos, který jsme čekali nad 7,5 tuny a je 5,5.
2: Ten sklad, když to popíšu, je řekněme tak z třetiny zaplněný tou pšenicí.
1: Je to zhruba 1000 tun pšenice, mývali jsme v minulosti i 1600 tun. Letos je úroda u té pšenice až o těch 30% nižší. Tam je víceméně výpadek v těch pozdních výnosných odrůdách, které prostě neměly dostatek vláhy a byly pak na konci vlastně v dozrávání ještě poškozené těma vysokýma teplotama.
2: Kromě té pšenice, jak jsou na tom ty další plodiny, které
1: další
2: vy tady máte?
1: Další plodiny byl lozimý ječmen, ten je nějakých 15-20% méně, čekali jsme tam taky víc. A pak teda ještě řepka ozima, tam jsme dosáhli 3,2 tuny, což na naše podmínky historicky není úplně špatné, ale asi jsme tam mohli mít taky o půl tuny víc.
2: Žně tento týden dokončí i v nedaleké Topolné. Podle jednatele společnosti Topagra Vlastimila Lapčíka jsou výnosy o 15 až 20% nižší.
3: Jednoznačně je to dané těma červnovýma vedrama, prostě ta obilovina zaschla, jo? To znamená, máme o 15 metráků míň, jak v ozimé ječmeni, tak v ozimé pšenici. Ty porosty prostě vypadaly na 90 metráků a teď jsme na nějakých 75 metrácích, takže je tam propad.
2: Kvalita plodin je podle něj velmi dobrá, výkupní ceny tomu ale neodpovídají.
3: Všechny ty náklady šly hrubě nahoru. U nás je to hlavně, co se týče cen hnojiv, cena nafty samozřejmě s válkou v Iránu. Takže náklady hrubě nahoru, výnos nižší a bohužel ceny na tyto problémy nereagují. Pořád prodávám jak před 30 rokama pšenici za 400. Takže nevím, jak to bude dál s náma. No.
2: Dodává neradostně Vlastimil Lapčík, podle kterého jsou na víně levné dovozy ze zemí, kde zemědělci nemusí dodržovat tak přísná pravidla. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Modern Talking dospívali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně ve 14:15.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A na vlnách Českého rozhlasu Zlín se právě teď vydáme do Rusavy na Kroměřížsku. Obec znáte možná z procházek a výšlapů po hostýnských kopcích. Věděli jste ale, že se sem i za méně teplých letních dní můžete vydat na koupaliště, kde má voda v bazénu skutečně příjemnou teplotu? Podrobnosti na místě zjišťuje naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Rusavy. Jak již bylo řečeno, jsem zde na koupališti, které leží doslova uprostřed přírody. A i když dnes počasí není úplně typicky koupací, areál je připravený na návštěvníky a nabízí mnohem víc než jen samotné bazény.
0: Petro, čím pak tedy láká koupaliště v Rusavě návštěvníky? Haló, slyšíme se? Tak, teď už nám naskočil signál, trošku nám to vypadlo, tak Petro, ještě jednou, nevím, jestli jsme se slyšeli, čím konkrétně tedy láká koupaliště v Rusavě návštěvníky?
2: Dominantou areálu je 44 metrů dlouhý plavecký bazén a se skluzavkou a vodními chrliči. Nechybí ani 66-metrový tobogán nebo dětské brouzdaliště s vodním hříbkem, malou skluzavkou a zvířátky. No a kdo si chce spíše odpočinout, může využít také venkovní virpul s masážními hlavicemi.
0: Jaká je dnes teplota vody? Při dnešním počasí asi možná potěší, když by voda nebyla úplně ledová, typuju.
2: Přesně tak. Zajímavostí tady je, že zdejší bazény se vyhřívají pomocí solárních kolektorů a tepelných čerpadel, takže voda bývá příjemně teplá už od rána. Aktuálně na Rusavě je teplota vzduchu kolem 20 stupňů, ale teplota vody má 25 stupňů, takže koupání je i dnes velmi příjemné.
0: Nabízí areál také něco pro návštěvníky, kteří nechtějí celý den pouze ležet u vody?
2: Ano, sportovního využití je tady opravdu hodně. Nechybí beach volejbalové hřiště, tenisový kurt, víceúčelové hřiště, workoutová zóna nebo pingpongový stůl. Myslí se tady zkrátka na všechny generace.
0: No a jak to tam vypadá, co se týká návštěvníků? Podařilo se ti někoho vyspovídat třeba?
2: Určitě ano, já jsem před chviličkou se rozloučila asi se 40 členou skupinou táborníků ze Slušovic, kteří na Rusavu přijeli na kole, aby se vykoupali, zahráli si nějaké ty míčové hry. No a právě teď je tady se mnou taky Tobiáš z Morkovic na Kroměřížsku, který přijel společně s kamarády sem na koupaliště do Rusavy se pořádně vyblbnout, vykoupat se tady v bazénu a taky si užít. Tobiáš, já tě zdravím, ahoj.
3: Dobrý den.
2: A rovnou se tě zeptám, co tě dneska na koupališti tady v Rusavě nejvíc bavilo?
3: Tak asi tobogán, pak výřivky a ta skluzavka.
2: A kolikrát si na tom tobogánu dneska už jel? Ty jsi mi před chviličkou říkal, že to nebylo jednou.
3: Tak 12krát asi.
2: A chystáte se dneska ještě s kamarády na nějakou další zábavu?
3: No, nevím, možná jo, možná ne.
2: Vy jste mi taky říkali, že jste tady na dovolené, máš tady 4 kamarády, vrátíte se sem třeba i příští rok. Doporučil bys to třeba i dalším kamarádům právě z Morkovic?
3: Jo, doporučil a přejdeme semka příští rok.
2: Já ti moc děkuju, běž si užívat znovu vody, protože já jsem Tobiáše vytáhla z bazénu, kde si docela slušně užíval tu teplou vodu a tady se mi klepe zimou a drkoté zuby.
0: Já se ještě zeptám na praktické informace pro posluchače, kdy konkrétně mají tedy v Rusavě otevřeno a co by ještě důležitého dalšího měli návštěvníci rozhodně vědět.
2: Koupaliště je otevřené pouze za pěkného počasí. V červenci a srpnu, tedy obvykle denně od 10 do 19 hodin. Aktuální informace lze najít vždy na webových stránkách www.koupalištěrusava.cz. No a samozřejmostí je také bezbariérový přístup a určitě potěší možnost plateb kartou jak při vstupu, tak v místním bufetu. A ještě dodám, že hned vedle areálu se nachází velké parkoviště, takže sem návštěvníci můžou přijet nejen na kole, přijít po svých, ale samozřejmě také přijet autem.
0: Petro, děkujeme za první pozdrav z koupaliště v Rusavě a když jsi mluvila o místním bufetu, tak já doplním, že za hodinu se ozveme v našem vysílání znovu. Podíváme se také na občerstvení, na kterém si návštěvníci můžou zde v Rusavě na koupališti pochutnat. Tak zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Připomněli jsme si Petra Muka ještě z doby, kdy působil ve skupině Šalom, a teď se nám o slovo hlásí na našich vlnách pan Jiří Tomáš, který nám dá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín návod, jak získat v oblíbené turistické hře rovnou 4 razítka. Na užitečné informace se ho bude vyptávat opět jako obvykle Pavel Vacek.
1: Jiří Tomáš pro nás pravidelně sleduje letošní ročník turistické hry Poznáváme Valašsko, čímž nám velmi pomáhá v plnění dílčích úkolů. Ty jsou ovšem vždy velmi příjemné, o čemž se záhy přesvědčíme. Dobrý den, pane Tomáši.
2: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. V rámci letní regionální hry se podíváme do Valašské Senice. Leží v údolí říčky Senice, obklopené kopci a loukami, které dávají krajině typický valašský ráz. Až na samém konci obce leží chladná studánka, první cíl našeho putování. Razítko číslo 12 najdeme na turistickém přístřešku vedle studánky. Dojdeme k ní z konečné zastávky autobusu po cyklotrase Hodnolidečská magistrála. Pak se vrátíme zpět na zastávku Valašská Senice Jednota. Zatím jsme ušli 3,5 km se stoupáním 27 a klesáním 52 metry. Autobusem se přes Horní Lideč a Valašské Klobouky převezeme až do Mirošova. Zde bude naším cílem kontrola na kopci Hrušové, kde na lavičce najdeme razítko s tlapkou medvěda Jury číslo 14. Až se dost pokocháme výhledem do kraje, vrátíme se na zastávku v Mirošově. Tento úsek měří celkem 3,6 km, stoupání klesání je shodné 104 metry. Pokud se chcete vypravit s námi, pojedeme ve středu 22. července z autobusového nádraží Zlín v 7.45 do Horní Lidče u železniční zastávky.
1: Děkujeme za nabídku a v dobré společnosti se za dalšími cíly hry Poznáváme Valašsko můžeme vydat i o 3 dny později, pokud mám správné informace.
2: Ano, v sobotu 25. července se můžete s námi vydat na další místa akce Poznáváme Valašsko. Zlačnová zastávka Kozinec, vyrazíme po Žluté k muzeu Vařákových pasek, kde najdeme repliky vypálných chalup na konci druhé světové války. Razítko číslo 13 bude na infotabuli u vchodu do muzea. Po naučné stezce kolem Lačnovských skal, Vrátnici a Lás, k Žitkovu dubu, dojdeme na Vráblovy paseky, kde na infotabuli číslo 4 u horní stanice Vleku najdeme razítko číslo 2. Stezka Vráblovy paseky nás dovede do Lužné k zastávce autobusu Obec. Celá trasa měří 9 km 100 metrů, stoupání je 145, klesání 302 metry. Odjezd ze Zlína autobusového nádraží je v 8 hodin do Horní Liče rozcestí a dál budeme pokračovat do Lačnova zastávka Kozinec. Tuto vycházku povedu já.
1: Valašská Senice a Hrušové, stejně jako Muzeum Vařákových pasek a Vráblovy paseky, to jsou dva výlety, na kterých můžeme získat další 4 razítka do turistické hry Poznáváme Valašsko. S efektivní logistikou nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pomohl Jiří Tomáš. Děkujeme za to a pojďme zábavně putovat po Valašsku.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pro vás máme každý den tip na návštěvu některého z našich zámků. Ta dnešní pozvánka, tak ta je na řadě právě v tuto chvíli 11 minut po půl třetí. A kam, že nás tedy pozve provoce zámeckým létem František Kinský tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: S kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlniští z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.

0: Fotbaloví fanoušci už jsou určitě natěšení. Už tento týden totiž odstartuje nová sezona první fotbalové ligy a Slovácko před ní dokončilo jeden z nejsledovanějších přestupů tohoto léta. Do Uherského Hradiště přišel z mistrovské Slavie Praha Lukáš Vorlický, tedy hráč, který mnohokrát ukázal svůj potenciál, dlouhodobě ho ale srážejí zdravotní problémy.
1: Jarní část minulé sezóny zahájil fotbalista Lukáš Vorlický v tehdy druholigové Zbrojovce Brno a angažmá začal úspěšně, poté si ale zranil koleno. Po postupu do první ligy se pak s brněnským klubem nedohodl na pokračování. Vrátil se do Slavie Praha a z ní zamířil na přestup do Slovácka.
2: Tak já jsem nikdy neměl cíle to někomu něco dokazovat. Vždycky jsem fotbal hrál čistě pro sebe a protože mi dělal radost, ale musím teďka říct, že se ve mně poprvé asi jako za dlouhou dobu zase obnovuje takový pocit chtít dokázat něco někomu, i když si nemyslím, že to je jako ten správný hnací motor, ale zároveň jsem za to teďka rád. Prostě to, že jsem skleněnka a tak dál a tak dál a tak dál. Ty lidi, některý ví, co mi bylo, některý to neví, ale furt jsou strašně chytrý.
1: Naráží Vorlický na to, že kvůli zdravotním problémům nastoupil v uplynulých třech sezónách dohromady jen do 27 zápasů a i v nich zpravidla střídal. Na druhou stranu v nich ale taky nastřílel 11 gólů.
2: Několikrát mi nevěřili a vždycky jsem se vrátil a stálo to za to, takže já teďka doufám, že se mi to povede znovu a že dokážu spoustu lidem to, že za to ještě stojím, protože mi bylo ze spousty stran dáváno najevo, že už za to nestojím.
1: Další věc, která 24-letého fotbalistu dráždí, je spojování příchodu do Slovácka s otcem Jiřím, který trénuje B tým.
2: Tak my jsme řešili s trenérem Jelínkem, jestli jdu za ním anebo za tátou do Bčka, protože samozřejmě to někde proběhlo v novinách, že táta je tady, já jsem jdu kvůli tátovi. Samozřejmě to, že je tady táta, je fajn, ale absolutně s tím jako nemá nic společného, protože mě Slovácko, nevím, jestli to můžu říct, ale už o mě má zájem snad třetí přestupní období, což vlastně v tu dobu táta tady ještě ani nebyl, ale vždycky to bylo jenom jako nějaký oťukávání, kdy jsme se nedostali jako do konkrétna.
1: Zmínil Vorlický trenéra A týmu Slovácka Jana Jelínka, se kterým se potkal v pražské Slavii, kde Jelínek vedl Bčko. A právě obnovení této spolupráce Vorlického přimělo tentokrát nabídku z Uherského Hradiště přijmout.
2: Je to jednoduchý, asi je to osoba trenéra Jelínka, za kterým jsem chtěl jít, protože jsem s ním měl velice dobrý vztah. A Michal Kadlec, který mě volal, si myslím, za poslední měsíc víckrát než jeho partnerce, protože opravdu ten zájem z jeho strany byl veliký, takže já jsem čekal nějakou dobu na Zbrojovku, což nakonec víme všichni, že nedopadlo. A pak, když jsem se rozmýšlel z těch možností, co dál, tak Slovácko kvůli těmhle lidem asi na mě zapůsobilo nejlíp.
1: Do úvodního ligového zápasu v neděli zrovna na hřišti Slavie Lukáš Vorlický ještě kvůli doléčování zranění nenastoupí. V blízké době se ale má zapojit do 100% tréninku s týmem a brzy se představit i v zápasovém dresu Slovácka. David Nekvinda, Český rozhlas. Když se

0: Autoservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Obnovení dodávek pitné vody na zlínském sídlišti Jižní svahy po rozsáhlé havárii.

0: a podle potřeby jej řídí pracovníci stavby nebo světelná signalizace. Opravy za více než 28,5 milionů korun by měly být hotové do 21. srpna. Obyvatelé sídliště Jižní svahy ve Zlíně jsou od brzkých ranních hodin bez dodávek pitné vody. Důvodem je velká havárie, která se stala na hlavním přivaděči vody blízko točny Kocanda. Obnovení dodávek pitné vody se předpokládá kolem 20. hodiny. Mezitím mohou lidé čerpat vodu z přistavených cisteren, říká mluvčí vodárny Zlín Markéta Bartová.
1: Aktuálně jsou na ulicích Na Honech 2, Podlesí 2, Středová u druhého segmentu, Valachů žleb, Zelinová u domova důchodců.
0: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
2: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
0: To ale ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti, oznámil to nový premiér Andy Burnham, který je ve funkci od včerejška. Podle něj má opatření lidem pomoci zvládnout růst životních nákladů.
3: Podle propočtu britské vlády se zrušením DPH na elektřinu ušetří průměrná domácnost ročně v přepočtu asi 1300 korun. Návrh zrušit DPH už kritizovali například opoziční liberální demokraté, podle kterých není opatření ekonomicky efektivní a domácnostem by bylo možné pomoci cíleněji. Chybějící peníze chce Burnham částečně financovat ze zrušeného projektu digitální občanky, kterou chtěl zavést jeho předchůdce Keir Starmer. I will soon go through that door behind me. Kromě toho Burnham voličům v úvodním projevu sliboval také výrazné snížení bezdomovectví nebo dotovanou veřejnou dopravu. Jakub Lucký, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou oblačno, občas může být i polojasno a s menší pravděpodobností se vyskytnou taky přehánky, a to hlavně na Vsetínsku. Přes den nám povane mírný severozápadní až severní, později i severovýchodní vítr, který bude k večeru slábnout. Nejvyšší teploty měříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Přímá se střetla dvě osobní vozidla. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského ve směru do centra města bourala dvě osobní auta. A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje náš odpolední program.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: S Českým rozhlasem Zlín jste u všeho zajímavého, co se v našem regionu děje. Pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta například začal před pár minutami program festivalu židovské kultury v Holešově. A my se tam v našem vysílání už za chvíli vydáme, zamíříme tam živě za naší reportérkou.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Holešově na Kroměřísku dnes odpoledne začal 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Zahájení na místě sleduje naše reportérka Blanka Kovandová. Blanko, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, tak já jsem teď aktuálně na Holešovském náměstí Svobody, kde stávala nová synagoga. Tu už Němci vypálili za druhé světové války a srovnali ji se zemí a to je právě místo, kde se odehrává pětní akt, což je takový první bod toho festivalu. Sešli se tady zástupce samosprávy, je tady i izraelský velvyslanec v České republice Amir Weisbrod a četla se tady jména 50 rodin, které byly židovské, žili v Holešově a nevrátili se z druhé světové války. Před druhou světovou válkou tady v Holešově byla komunita, která čítala asi 275 lidí. Z druhé světové války se po holokaustu jich sem vrátilo 15 a aktuálně v podstatě židovská komunita v Holešově nežije, ale má tu hezký festival Hamakom.
0: Já připomenu posluchačům, že ty se hlásíš přímo ze zahájení letošního ročníku festivalu, tak co zajímavého přinese ten program letošního ročníku?
1: Ten program je vždycky velice pestrý do té neděle. Odehrává se na Holešovském zámku, ale také třeba v Šachově, staré synagoze. Právě na Holešovském zámku bude v 16 hodin to oficiální zahájení slavnostní v reprezentačních sálech, ale třeba v Šachově synagoze jsou různé přednášky, například zápisy z Šenku a jiné poklady z Genizy. Jsou tady různá třeba divadelní představení, scénické čtení a taky bych třeba připomněla, že se tady bude učit židovský tanec a nebo třeba zajímavá bude určitě hudební vystoupení Člověk na hraně svobody a nebo večer šabatový. Takže to všechno tvoří tu pestrou nabídku, kterou Hamakom letos servíruje.
0: Ten festival židovské kultury by se měl promítnout i do nabídky místních podniků, tak máš zjištěno, na co se případně zájemci mohou těšit?
1: A to je zrovna oblast, která mě opravdu zajímá a baví, takže mám zjištěno. Třeba zámecká restaurace, tak ta se pravidelně zapojuje a na celý ten festival chystá v podstatě menu z židovské kuchyně. Sama Michála Kučerová, která je tam šéfkuchářka, mi řekla, že se samozřejmě nesnaží vařit košer, ani by to v podmínkách té kuchyně nešlo, ale v podstatě vychází z těch receptů, kde se dělí ta masitá a mléčná kuchyně, takže třeba dneska servírovali šoulet s kuřecím stehínkem a nebo také specialitu šakšuka, což jsou taková vejce v rajčatové omáčce.
0: Dal bych si. V Holešově na Kroměřísku právě začal 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Z místa se živě přihlásila reportérka Blanka Kovandová. Blanko, děkujeme, pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Toto byl Bryan Adams a jeho vzpomínka na léto roku 69. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín, je přesně 15:45.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A v našem odpoledním vysílání zůstáváme mimo jiné také na koupališti v Rusavě. V minulé hodině jsme si představili bazény i sportovní zázemí. Teď se podíváme na to, kde si mohou návštěvníci odpočinout a doplnit energii. Petro, přeji opět pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Od bazénu a fantastického tobogánu jsem se přesunula k místnímu bufetu, který je nedílnou součástí koupaliště. Návštěvníci se tady mohou během dne odpočinout, doplnit tekutiny a dát si také něco dobrého k jídlu.
0: Něco dobrého k jídlu, tak to nás pochopitelně zajímá. Co všechno je dnes v nabídce?
2: Tak to nám poví osoba nejpovolanější. Bude jí Štěpán Řezníček, který pracuje právě v místním bufetu a přeji mu už krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Prozraďte mi, Štěpáne, co máte v nabídce? Já jsem se už trošku dívala, tekla mi slina. Co se tady tak nejvíc prodává?
3: Nejvíc se tady prodávají takové ty koupališťové klasiky. Hranolky, párek v rohlíku, langoš, smažák. Mimo tady ty věci tady máme i třeba věci sladké, jako je například lívance ze šláčku a s horkými malinami. A nejvíc, co tady tak jede, já bych řekl, že asi ten langoš.
2: To je taková ta klasika, opravdu každý si na langoš rád zajde na koupališti. Já jsem viděla, že vy jste připraveni na návštěvníky velmi dobře. Můžou platit jak hotově, tak kartou. To je fantastické, ale ta nabídka je velmi široká. Prodáváte taky zmrzliny, limonády, různé chlazené nápoje. Jak je to vlastně třeba s čekáním, když přijdu sem k vám k okýnku, když je koupaliště úplně narvané? Jede to jak na drátkách, nebo si musím vystát opravdu dlouhou řadu?
3: Tak samozřejmě my se snažíme, aby ta čekací doba byla co nejmenší. Naši brigádníci jsou k tomu i proškoleni, tak aby to všechno odsýpalo tak, jak má. Samozřejmě v ty největší dny stane se, přestože máme 3 okna na příjem a 1 na výdej, tak i v ty největší dny se prostě může stát, že ta čekací doba bude okolo 10 minut, ale snažíme se, aby byla co nejmenší.
2: Já věřím, že 10 minut tady v tom příjemném prostředí rusavského koupaliště není moc. Já vám ještě, pane, moc děkuji a přeji, ať se vám ta návštěvnická sezóna opravdu rozjede, protože tady na koupališti v Rusavě, jak už mohli slyšet naši posluchači v předchozím vstupu, mají vyhřívanou vodu solárními panely. Takže koupání je zde příjemné i v nějakém tom chladnějším počasí.
0: V chladnějším počasí a také ve větrném počasí, jak ostatně naši posluchači můžou slyšet, protože ty větrné poryby skutečně jsou slyšet za rozhovorem, nebo byly slyšet za rozhovorem, který jsme poslouchali a ze kterého vyplývá, Petro, že návštěvníci zřejmě na místě tedy mají všechno potřebné, jak se říká, na jednom místě v podstatě.
2: Přesně tak, koupaliště v Rusavě nabízí nejen bazény a sportovní vyžití, ale kompletní zázemí pro celodenní pobyt. Lidé se můžou přijít jak za plaváním, tak za odpočinkem nebo s dětmi, které a mají tady všechno doslova po ruce. Já ještě zmíním, že tady jsou opravdu 2 hrací hřiště pro děti a je tady pingpongový sál, stolní fotbal, a dá se tady zahrát tenis, pingpong, takže opravdu cokoliv si člověk bude přát a bude tady chtít provádět v tom horkém letním odpoledni, je na Rusavě možné. No a co se týká toho větru, tak je to způsobené hlavně proto, že koupaliště v Rusavě se nachází v podstatě uprostřed lesu, je to obklopené stromy, takže je tady opravdu taková příjemná teplota, atmosféra a božský klid.
0: Petro, děkujeme za dnešní tip na výlet a přejeme příjemný zbytek odpoledne.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopařka Petra Sedláčková nás dnes vzala na koupaliště v Rusavě na Kroměřížsku. Pokud znáte další zajímavé místo ke koupání, které bychom měli rozhodně navštívit, tak nám napište na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: No a jak jste zvyklí, tak i dnes odpoledne pro vás budeme mít už za okamžik zajímavého hosta, respektive přesněji řečeno zajímavé hosty, a to na zajímavé a blížící se aktuální téma. Jubilejní 55. ročník populární automobilové soutěže Barumček Rally Zlín totiž buší na dveře, startuje za necelý měsíc. U jeho příležitosti připravili pořadatelé soutěže pro fanoušky a motoristické nadšence také speciální dárek, a to první díl díl knižní trilogie Hvězdy Barum Rally. Na co se v ní můžou fanoušci těšit a jak náročná byla příprava, tak to nám po následující písnice prozradí hlavní autoři, novináři a motorističtí specialisté pánové Roman Ordelt a Vojtěch Gargulák. Počkejte si na to.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Zelený a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař z Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Do galerie vítězů populární automobilové soutěže Barum Rally se zapsala za těch už více než 50 ročníků řada zvučných jmen. Ve Zlíně startovali pozdější mistři světa nebo vítězové soutěží světového šampionátu. Příběhy těchto velikánů rally sportu postupně najdete v připravované knižní trilogii Hvězdy Barum Rally, jejíž první díl se nyní dostává na pulty. A já teď ve studiu můžu přivítat autory motoristické novináře Vojtěcha Garguláka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A také Romana Ordelta, mimo jiné i mluvčího Barum Rally. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
0: Tak, pánové, ještě jednou dobrý den. Na úvod se zeptám, jaký je váš vztah k automobilovému a rallyovému sportu. Vy sami jste třeba řídili závodní auto, nebo jste se svezli alespoň jako spolujezdci, soutěžili jste?
2: Tak já si myslím, že ten vztah je velmi blízký. Odpověď na vaši otázku, tak já jsem měl tu možnost řídit soutěžní auto, sice to bylo jenom Peugeot 106, což je vlastně auto té nejslabší třídy N1, bylo to asi zhruba před 20 lety, ale i tady tohle malé auto mělo velkou sílu. Samozřejmě měl jsem možnost se svést i jako spolujezdec, ať jsou to vozy R5, případně produkční auta.
0: To říká Roman Ordel, ještě se zeptáme Vojtěcha Garguláka na stejnou zkušenost.
1: Tak já se přiznám, že zatím jsem to štěstí neměl, že bych se do toho závodního auta posadil sám, co by jezdec. Samozřejmě párkrát jsem se svezl na té sedačce spolujezdce, ale jestli někdy tahle ta příležitost přijde, tak zatím na mě čeká.
0: Teď už se pojďme bavit o knize, kterou jste přišli představit. Před sepsáním prvního dílu knihy Hvězdy Barum Rally, vy osobně jste měli nějakou zkušenost s vydáváním podobné knihy, nějaké jiné? Nebo je to úplný?
2: Tak v mém případě není to úplně, že by to byla premiéra. My jsme před 16 lety, vlastně bylo to shodou okolností při Barum Rally, vydali knížku 40 let historie Barum Czech Rally Zlín, kde se vlastně mapovaly ty ročníky od toho prvního ročníku 1971 až do toho roku 2010. A předtím jsem vlastně ještě vydal, to bylo v roce 2004, protože jsem dlouhá léta působil ve zlínském hokeji, tak po tom historickém prvním titulu se vydala kniha Zlatá cesta a rep 75 kroků na vrchol.
0: Kdy to vzniklo, ta první myšlenka, ten první nápad, že napíšete tady tento nový počin?
2: Tady tahle myšlenka vznikla asi před 2-3 lety, když vlastně Honza Regner přišel s tím, že se vlastně, protože tak, jak jste uvedl úvodem, je tady spousta mistrů světa, soutěžních jezdců, kteří vyhráli soutěž VRC, takže opravdu těch osobností je tady spousta, takže Honza Regner přišel s tím, že se připraví kniha, dali jsme dohromady zhruba 60 men, to jsme věděli, že není šance dostat do jednoho dílu, tak se vlastně jsme se dohodli, že budou 3 díly. Trilogie, no a vlastně do toho prvního dílu nakonec to vykrystalizovalo na těch 16 men, 16 osobností.
0: Už máte nějakou zpětnou vazbu, co třeba na ten první díl, který se tedy chystá do prodeje, říkají právě Miloslav a Jan Regnerovi, hlavní organizátoři Barunky a také producenti knihy?
2: Tak samozřejmě ohlasy máme, protože my jsme tu knihu, ono je to vlastně všechno psané v pozici mluvčího, čili vlastně těch dotyčných 16 osobností nám ten svůj příběh vypráví. Je to ta kniha, je prostě trošku jiný styl, než normálně jsou čtenáři zvyklí, takže jak od Miloše Regnera, tak i Honzi, i vlastně lidi, co měli nebo možnost do toho nahlídnout, tak všichni ten jejich hlas, že to je, ten jejich ohlas je takový, že ta kniha je velmi čtivá, nicméně budou to muset posoudit čtenáři, jaký bude mít ohlas a zda se bude líbit. Věříme, že ano.
0: Také věříme, že se bude líbit. Jak dlouho jste ten první díl připravovali?
2: Tak, jak jsem říkal, vlastně ta prvotní myšlenka přišla před 2-3 lety. My jsme nějak začali připravovat, dejme tomu, před rokem a půl a taková ta intenzivní práce začala před rokem s tím, že ten finish byl opravdu jako velký, protože ta kniha šla vlastně do tisku na konci června, na začátku července, takže vlastně ty poslední příběhy osobnosti se psaly až vlastně v závěru.
0: Hosty našeho vysílání jsou dnes odpoledne pánové Roman Ordelt a Vojtěch Gargulák, spoluautoři připravované knižní trilogie s názvem Hvězdy Barum Rally. Náš rozhovor bude pokračovat po další písnice.
3: Český rozhlas Zlín,

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín. Našimi dnešními odpoledními hosty jsou pánové Roman Ordelt a Vojtěch Gargulák, spoluautoři připravované knižní trilogie s názvem Hvězdy Barum Rally. Možná si někteří posluchači teď říkají, jestli třeba ta připravovaná trilogie nebude pouze takovou kronikou Barumky a přehledem historických statistik. Tak jsou jejich obavy v tomto směru zbytečné?
1: Zbytečné jsou, protože přesně tohle byl účel, proč jsme nechtěli, nebo jak jsme nechtěli tu knihu zpracovávat. To, jakým způsobem ty příběhy jsou zpracované, tak vlastně mají za úkol ty jednotlivé osobnosti nepředstavit pouze jako jezdce nebo jako osobnosti, nevypsat jenom jejich úspěchy, ale především ukázat z nich nějakou lidskou stránku. Takže jsme šli velice hodně do hloubky, snažili jsme se z těch jednotlivých respondentů získat i třeba informace, které do té doby tak známé nebyly. Zkrátka, aby ta knížka přinesla něco nového, aby vytáhla vlastně emoce, které ji udělají svým způsobem unikátní oproti ostatním.
0: Teď jste mluvil o tom, že hlavní důraz tedy v knize dáte na emoce, hlubší představení těch osobností, které tam čtenáři najdou. Hledali jste někde inspiraci?
1: Tak inspiraci určitě hlavně v zahraničí, protože nejenom třeba v rámci knih, ale i různých jiných médií, tak podobných projektů je samozřejmě celá řada, takže tam jsme se hodně inspirovali a jinak jsme se snažili právě v rámci třeba českého prostředí vytvořit něco, čím se odlišíme od ostatních, tudíž jsme ani nehledali něco, čím bychom se mohli inspirovat.
0: Na to se čtenáři určitě těší, že se odlišíte. V tom prvním díle, který už brzy dostanou do rukou, tak tam dostane prostor celkem 16 osobností, Barumky. Jaký byl klíč, podle čeho jste vybírali ty respondenty?
2: Tak my jsme vlastně ten úvodní díl rozdělili do 4 takových hlavních kapitol. Jednak jsou to české hvězdy, jsou to světové hvězdy, legendární hvězdy a hvězdy a osobnosti. Ten původní byl samozřejmě, měli jsme tam ještě víc, jak jsem uvedl, měli jsme 20 jmen, nakonec jsme to teda dali do tady těchto 4 kapitol. V každé té kapitole jsou 4 osobnosti. Já bych třeba například jmenoval Honza Kopecký, jezdec, který 12krát vyhrál Barumku. Jo, vlastně celý, řekl nám ten vlastně celý příběh, jak vlastně startoval na mistrovství světa, začátky, všechno. Jo, takže on je to opravdu, tahle kniha je unikátní a ten čtenář se tam dozví vlastně celý příběh toho jezdce, té osobnosti.
0: Dostali se tam také nějaké osobnosti z našeho regionu?
2: Samozřejmě, že se dostali. Já jsem byl hrozně rád, že vlastně, že už v tom prvním díle bude Miloš Regner, dlouholetý ředitel Barum Rally, 23 let, teď vlastně od roku 2002 rodinnou štafetu přebral jeho syn Honza Regner. No a Miloš vlastně je předseda organizačního výboru, jo, čili vlastně on začínal v tom roce 74 jako vedoucí rychlostní zkoušky Pohořelice Komárov. Potom dělal dlouhá léta tajemníka a vlastně od roku 98 dělá ředitele soutěže. Takže to si myslím, že je velká osobnost a i ten Miloš nám vlastně povyprávěl celý ten příběh. A já bych ještě chtěl zmínit jedno jméno. Ono to není přímo tak jako jezdec, nicméně je to nestor české rally, pan František Rosický. Bohužel František se vydání tady této knihy nedožil. Shodou okolností, my jsme u něho byli tři týdny před jeho zesnutím. Můžu vám říci, že opravdu to byl silný příběh, že on vlastně v 92 letech nás přijal, byl hrozně rád z té naší návštěvy, byli jsme u něho přes 6 hodin a vlastně celý ten jeho příběh, on vlastně byl funkcionář, dával dohromady předpisy, činovník autoklubu, podílel se vlastně na prvních ročnících Barum Rally. Jo, takže to opravdu legenda, nestor české rally, bohužel se vydání tady této knihy nedožil.
0: Ono se často říká, že ty největší hvězdy jsou nejskromnější, úplně obyčejní lidé, tak jak reagovali ty legendy, když jste je oslovili s žádostí o rozhovor?
2: Tak já musím říct, že jako hrozně nebo velmi pozitivně můžu říct, že, a to mě potom doplní i Vojta, že co se týká, jsem měl většinou na starosti ty české osobnosti Jese, takže opravdu byli velmi potěšení, že tam můžou být, ať to byl třeba Karel Jirátko, legenda mezi spolu Jesi, on samozřejmě teď závodí, ale všichni si pamatují legendární posádku Pavlík Jirátko v těch 80. letech JZD Agroteam Slušovice, vůz Audi Quattro, vyhráli shodou okolností před 40 lety. Jo, byl tam Míra Tarabus, byl tam Miloš Regner a samozřejmě zahraniční Jesi, a to já teď dám slovo Vojtovi, protože on má taky spoustu informací, jak ti zahraniční Jesi reagovali.
0: My podrobně probereme ty zahraniční Jesi za chvíli, pustíme si písničku, jenom možná, abychom navnadili posluchače, tak kdo z těch zahraničních hvězd se tam dostal do toho prvního dílu? Zkuste někoho.
1: Tak můžeme jmenovat třeba hvězdy mistrovství světa Haydna Pedna, Andrease Mikkelsena, samozřejmě z té starší generace, pány Johna Hauglanda, Haralda Demuta, takže já si myslím, že čtenáři se mají na co těšit.
0: Určitě se mají na co těšit a jak byla složitá práce s těmito respondenty, tak o tom budeme mluvit v našem vysílání za chvíli.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Marek Ztracený zpíval o minulosti, my se budeme i nadále bavit o tom, co nás v našem regionu čeká v budoucnu už za necelý měsíc, jak se tak dívám do kalendáře, a to bude samozřejmě Barum Rally, i o ní budeme hovořit. No a také se bavíme samozřejmě o novince, kterou si můžete pořídit, a to je nová kniha Hvězdy Barum Rally, kterou nám přišli představit spoluautoři celé připravované knižní trilogie s názvem Hvězdy Barum Rally, pánové Roman Ordelt a Vojtěch Gargulák. Už jsme v předchozím vstupu nakousli, že v té knize se objeví zahraniční hvězdy. Jak složitá byla spolupráce s těmito respondenty zahraničními hvězdnými piloty, když jste je oslovili? Jak to bylo komplikované?
1: Já musím říct, že to nebylo komplikované vůbec a byl jsem velice mile překvapený, jak tyhle ty hvězdy zahraniční reagovaly na to, že jsme je vůbec oslovili, protože drtivá většina z nich to brala jako velkou čest a byli velice potěšení a měli velký zájem, že můžou být součástí těchto vybraných osobností na Barumce. Takže já si myslím, že to je krásná ukázka toho, jak ta Barumka rezonuje mezi i těmihle vrcholnými patry světového motorsportu, jaké jméno má. Myslím si, že to je něco, čeho si musíme hodně vážit.
0: Říká Vojtěch Gargulák, který na té knize pracoval právě tady s těmi zahraničími. Jestli překvapil vás někdo z nich něčím třeba? Zaskočil vás něčím?
1: Neřekl bych zaskočil, ale jestli bych měl jednoho zmínit, tak by to byl Marco Cavigioli z Itálie, což je velice přátelský a vřelý člověk. A my jsme se teda několikrát domluvali, že bychom se nějak potkali osobně, to nakonec nevyšlo, ale i přes ten telefon to byl neuvěřitelný rozhovor. Já jsem se vlastně z pozice toho tazatele nemusel prakticky ani na nic ptát a Marko tam začal sypat jednu historku za druhou, ať už ze závodu z Barumky, nebo tady ze zlínských barů a různých večírků a podobných. Polovina z toho by ani nebyla publikovatelná, takže to bylo velice příjemné a naopak to bylo tak dlouhé, že ve finále do té knihy se opravdu vešlo jenom to nejlepší, takže myslím si, že třeba tento konkrétní příběh bude pro čtenáře velice atraktivní.
0: Posluchače určitě bude zajímat, jestli už ten první díl, o kterém se bavíme, první díl té trilogie, jestli už je k dostání v obchodech.
2: Tak teď vlastně knížka se dává v tiskárně dohromady, už je vytisklá, takže teď vlastně závěrečné ty práce se dávají dohromady, měla by být hotová ten poslední týden v tom červenci. My plánujeme vlastně na začátek srpna, konkrétně v pátek 7. srpna bude slavnostní křest té knihy, bude spojený s autogramiádou, bude to ve zlínském obchodním a zábavním centru Zlaté jablko, začne to v 17 hodin. Nicméně pokud už někdo bude chtít si knihu objednat, koupit dříve, tak může na webových stránkách zlínské rally, které jsou vlastně v novém grafickém hávu, na webové adrese czechrally.com. No a pokud někdo chce si přímo knihu koupit bez objednání, tak může, jak jsem v tom zmíněném Zlatém jabku, kde máme stánek, už vlastně od pondělí 3. srpna.
0: Vy si budete užívat křest, ale mluvíme o prvním díle trilogie, takže co ty další díly? Už jste na tom začali pracovat nebo ještě si dáváte pauzu?
2: Tak já bych řekl, že nad tím pracujeme pořád, protože my jsme dali dohromady 60 jmen a teď vlastně vedeme debaty, vedeme diskuze, kdo bude v tom druhém, kdo bude v tom třetím. Představa je taková, to myslím, že můžu říct, že letos vlastně vydáváme knihu při polojubilejním 55. ročníku. Za 5 let při 60. ročníku vyjde další díl knihy. Jestli bude druhý nebo třetí, to zatím nevíme. Pokud půjde všechno, kniha se bude prodávat, bude o ní zájem, tak si myslím, že bychom ten druhý díl mohli vydat za 3 roky. A ten třetí, ten závěrečný, by byl při tom 60. ročníku, který se pojede v roce 2031. Uvidíme, ekonomická situace, je tam spousta ukazatelů. Nechme se překvapit.
0: To říká Roman Ordelt, který je nejen spoluautorem knihy, ale také zároveň mluvčím Barum Rally, tak toho využijeme. Jestli pak už se rýsuje startovní listina letošního ročníku, už můžete prozradit nějaká jména?
2: Už nám chodí první přihlášky. Než jsem vlastně jel k vám, tak jsem se díval na ten příjem těch přihlášek, tak je tam zhruba 30. Ono, my máme uzávěrku až příští týden, pondělí 27. července, o víkendu se jede ještě 4. podnik evropského šampionátu, což je Ride Polsky, mimochodem jde se nedaleko českých hranic. o kousek od českého Těčína jsou rychlostní zkoušky, takže kdo bude mít zájem, může se samozřejmě kouknout. Co se týká těch jmen, už je tam přihlášený Honza Kopecký, 12-násobný vítěz, je tam přihlášený Vašek Pech, 8-násobný český šampion, a je tam i vlastně, a fanoušci už vědí, už jsou po Zlíně první billboardy, tak je tam vlastně přihlášený úřadující mistr Evropy Polák Miko Marčík.
0: No a já mám ještě poslední otázku. My jsme v posledních dnech informovali posluchače zejména o požáru 34. budovy v areálu Svitu. Jak moc to může zkomplikovat hlavně městskou rychlostní zkoušku? Hrozí třeba nějaká změna trati nebo něco takového?
2: Tak samozřejmě tuhle situaci bedlivě sledujeme podle aktuálních informací, a my jsme to uvedli i minulý týden na tiskové konferenci, tak ten současný stav, co se týká konání té rychlostní zkoušky v té podobě, ve které se jela v těch předchozích letech, neohrožuje. Čili pokud všechno půjde tak, jak je, tak měla by se jet 3 okruhy, ten okruh měří 3 kilometry, tam bude jediné omezení pro diváky, že vlastně, jak je to torzo té 34. budovy, vlastně ta polovina budovy, tak vlastně v nejbližších dnech by se měla předat majiteli, který celý objekt oplotí. No a pro nás jako pro pořadatele Barumky tam bude to, že vlastně ti diváci nebudou moci přistupovat z Vavrečkovy ulice, tam vlastně vzhledem k tomu, že tam budou ty zábrany, tak tam ten přístup nebude. Jinak si myslím, že pokud nic se nestane, tak ta rychlostní zkouška se půjde ve stejné podobě, jak v těch předchozích letech.
0: Hosty našeho dnešního odpoledního vysílání byli pánové Roman Ordelt a Vojtěch Gargulák, spoluautoři připravované knižní trilogie s názvem Hvězdy Barum Rally. Pánové, moc děkujeme za váš čas, za návštěvu ve studiu, no a přejeme, ať se nová kniha líbí. Posluchačům samozřejmě a také čtenářům hlavně.
2: Děkujeme za pozvání, příjemný den, a všechny zveme za necelý měsíc na Zlínskou Barumku.
1: Děkujeme a vidíme se na Barumce.
3: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
4: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
3: Co v něm uslyšíte tentokrát?
5: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce
6: a jsme u skalního útvaru, na kterém je 3 listá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
5: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
6: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
5: Pojedeme se tam podívat.
3: Už ve středu 22. července. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Blíží se nám 16. hodina, s ní další aktuální zprávy, hlavně z vašeho okolí. My vás zveme samozřejmě také k dalšímu poslechu. Po 16. hodině bude na řadě Humoriáda a dnes vám bude nabízet scénky herec Vítězslav Jandák, který bude ve studiu hostem moderátora Patrika Rozehnala. A na úplný závěr pro vás máme ještě cukrárnu, oblíbená to rubrika, kterou pravidelně na našich vlnách připravuje kolega Petr Uhřík a ve které nám představuje světové hudební hvězdy. Dnešní hudební skupina je zajímavá tím, že si své jméno, název skupiny, zvolila podle první písně, kterou nahrála ve studiu. Já zatím jsem nezmínil, jak se ta skupina jmenuje, a ještě to ani neřeknu, protože jsem tak přemýšlel, kdyby to fungovalo i na naší hudební scéně. Jo? Třeba kdyby si takový Olympik dal název podle první písně, kterou nahrál ve studiu, tak jsem si zadal do vyhledávače, kterou vlastně píseň autorskou, svoji vlastní autorskou česky zpívanou píseň Olympik ve studiu nahrál a byl to hit Dej mi víc své lásky. Tak si představte, kdyby skupina Olympik se místo Olympik jmenovala Dej mi víc své lásky. Dneska tady vystoupí skupina Dej mi víc své lásky. No, Olympik je Olympik, co říkáte. Teď už se ale dostáváme konečně k názvu té zahraniční skupiny, o které bude teď v následujících okamžicích mluvit Petr Uhřík. Ta skupina se jmenuje Living in a Box.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnes tu máme hudební shodu v názvu písničky s názvem skupiny a to se nestává tak často. Zajdeme do Británie, kde v březnu 87 bodovala kapela Living in a Box. Stejnojmenný hit měl jako jediný od této sestavy úspěch taky v Americe a teď si řekneme, jak údajně vznikl. Kamarád klávesáka žil v malém obecním bytě v Sheffieldu, což ho inspirovalo, aby napsal text Mám pocit, že žiju v kartonové krabici, odkazující na pocit uzavření. Video nám ukázalo slavného britského DJe Tonyho Blackburna, jak drží kus kartonu a pohybuje s ním před obličejem, aby to vypadalo efektně, záběry jsou zrychlené. Kapela prý funguje v jakési recyklované formě dodnes, ale popravdě znám od ní ještě jednu písničku a to je tak všechno. Tu nejslavnější si teď pustíme. Living in a Box.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Radní Zlínského kraje schválili investice do modernizace silnic a mostů v kraji. Předpokládané náklady přesahují více než 61 milionů korun. V Kroměříži začala obnova pionýrské louky za 50 milionů korun. Do fotbalového Slovácka přichází krátce před startem sezóny obránce Prihor. Večera v noci bude v regionu převážně polojasno a na teploměru nejníže naměříme až 9 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Více než 61 milionů korun investuje Zlínský kraj do modernizace krajské silniční sítě. Jednou z investic je přestavba dvou mostů na Valašsku, a to v místní části Bzová na rozhraní Karolinky a Velkých Karlovic. Další pak v Kychové v obci Huslenky. Další projekty přibližuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Opravy se dočkají ulice Lipnická v Bystřici pod Hostýnem.

0: sportovišť i následné vybudování nových. Hotovo by mělo být za rok. V červenci 2027 pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
1: Město Kroměříž se bude spolupodílet na revitalizaci areálu a spolufinancovat 10% nákladů. Město obnovou pionýrské louky získá moderní zázemí pro sportovní i kulturní akce pro obyvatele i školy.
0: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů, vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzinu zdražil o desetník, v průměru stál 1,40 korun a 1,60 haléřů, u nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů to může projevit ještě v následujících dnech.
2: Sport.
0: Krátce před víkendovým startem první ligy podepsalo fotbalové Slovácko smlouvu s obráncem Leošem Priorem. 21-letý odchovanec pražské Dukly přichází do uherského Hradiště z lotyšské Jelgavy. Se Slováckem už trénoval v přípravě na sezónu. Teď klub jeho příchod administrativně dokončil.
2: Počasí.
0: Večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, lokálně hrozí možnost přechodně zvýšené oblačnosti. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 12 a 9 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti v ulici Solná cesta se střetl motocykl s osobním autem. V Holešově na Kroměřížsku v ulici Palackého je doprava řízena kyvadlově semaforem. Opravují zde povrch komunikace. A to už bylo ze zpráv vše. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
5: Děkuju.
4: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
5: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co předloval kanál La Manche a doběh, říkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
3: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože většinou filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo. No tak každý ho sundá a jde dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsem jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč.
0: Aj,
1: a kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo, tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek roste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajt, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo a Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
6: Dobrý den, jsme spojeni?
5: Ano, velmi dobře.
7: Ano.
6: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
7: Děkuju.
6: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
7: Ježíš, děkuju
6: moc. Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám se jenom, a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
5: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
7: Taky, na skle.
5: Kdo dál? Dobrý den.
8: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
5: Ano. A?
8: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
5: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
9: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
5: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
7: klidně
5: to.
7: Klidně.
5: Ještě někdo, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do radia.
5: Děkujeme.
10: Dal byste si pokračování,
5: Polka. Tak jo. Děkuju.
10: Ano, děkuji.
5: My na za škole zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
7: Zvítězil Bolek Polívka.
5: Jo, správná volba, Slávko, na začátku.
7: A to je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je to demokratický.
5: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
11: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
12: No, to se
11: když
12: říká
11: má
12: obecně
11: hlad, tak to je konec všeho.
12: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se to říká? Nějak se to říká dokonce.
11: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
13: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který si mají hrozně rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ty 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
11: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
12: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si chce nachmátnout ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou a teď slyším ty kroky. Ty kroky směřují ke mně, viděl jsem, ano, je to Věra, jako, takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
11: A to se strašně polekal.
12: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
11: co
12: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
11: Jo, že spadl.
12: Jako takhle ruka. Takže, promiňte, chtěl jsem říct schválně, jak jsi sedal, tak schválně spadl fernet. A tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic, tak kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslí, že to je moje milenka.
5: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
7: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňa, víš, jo, to sežereš sám.
5: Ano.
7: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežrala. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám, znám, znám.
5: A s Bolkem práce?
7: No s Bolkem jsme dělali Černý barón v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
5: On byl jak z gumy, samá ruka,
7: jako
5: samá noha.
7: Jako samá ruka, samá noha a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
5: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
7: No třeba, jsou ty zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono, ale ono to přijde.
5: Důležité je mít sebevědomí, ano?
7: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
5: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
7: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a
1: oni
2: poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když Víta. Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím, a nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli.
2: Nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde, nepřijde. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek
2: no,
1: Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tedy Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, vám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: mějte
2: pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a nické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to. Moc. Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Zrád nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesor. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nehoj vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vás, vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
4: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
4: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
4: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž takž. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
4: způsob
2: vojenské
4: boje,
2: schopnosti.
4: No, jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, taky tam Jan Žižka.
2: Aha.
4: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic. Teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
4: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
4: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
4: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
4: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já byl hbitej, já je podbíhala dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
4: mění,
2: že ano, v té době...
4: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
4: že?
2: Dva metry, no.
4: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
4: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude Silvestrovský večer a ženy,
4: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a Jež. Další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se tím poslouchají. Nebo humor, já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Protože dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Aha, se nevytahuj, ty Don Juan neopuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: Oristo.
4: Prosím pěkně. No tak.
3: Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nenastydnul, víš? Ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer,
6: kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
6: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem. Před nosem. Ale určitě jela na klubu. A tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
6: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
6: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
6: Přines plášky a rozsofrujeme.
4: Rozsofrujeme
6: to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
6: Tak,
4: udej si pohledničko, já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
6: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
7: Konečně trochu vzduch.
6: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
7: Ježišmarja, na kolik mě zabije.
6: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Pet.
6: Ale on jí má rozdělenou ještě
3: celé. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
6: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mládence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
7: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
8: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
9: já taky
1: daří.
9: Děkuju Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
9: A smějte.

0: hned na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Policisté hledají pohřešovaného muže z Kroměříže. Hasiči přestali prolévat trosky požárem zničené budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě zůstává jedna hasičská jednotka. Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Večera v noci očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru nejníže naměříme až 9 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a od mikrofonu zdraví Matěj Radilek. Policisté ve Zlínském kraji žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 56-letém muži z Kroměříže. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové byl pohřešovaný naposledy spatřen včera v dopoledních hodinách v Kroměříži. Je střední postavy, na sobě by měl mít krátké kalhoty a tričko bez bližšího popisu. Může vykazovat známky dezorientace. Pokud by někdo muže viděl, ať kontaktuje neprodleně linku 158. Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
5: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.

0: Naší spolupráce s ČEZem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Policie zasahuje na pražském magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté podle něj zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
2: Počasí.
1: Večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, lokálně je možnost přechodně zvětšené oblačnosti. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 12 a 9 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 mezi 35. a 15. kilometrem ve směru na Olomouc se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřen, je zde totiž prováděno sekání trávy a údržba travních porostů v okolí komunikace. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už náš Den v kraji a Kristýna Fuchsová.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dobrý podvečer, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. Po 17. hodině začíná vysílání nejdůležitějších a nejzajímavějších informací úterý 21. července. Sucho poškodilo úrodu zemědělců na Slovácku. Výnosy budou u některých plodin až o 30% nižší. I to bude téma nejbližších minut. Předtím ještě souhrn zpráv. Zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Souhrn aktuálních zpráv dneška má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Letošní úroda na Slovácku bude výrazně nižší. V zemědělském družstvu v Nedachlebicích na Uhersko-Hradišťsku, kde dokončili sklizeň koncem minulého týdne, zaznamenali největší propad u ozimé pšenice, a to o 30%. O něco menší ztráty jsou pak u ječmene a řepky. O téměř pětinu menší výnosy mají i ve společnosti Top Agra v Topolné na Uhersko-Hradišťsku. Víc o tomto tématu uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za pár minut.

0: Obyvatelé sídliště Jižní svahy ve Zlíně jsou od dnešních brzkých ranních hodin bez dodávek pitné vody. Důvodem je velká havárie, která se stala na hlavním přivaděči vody blízko točny Kocanda. Obnovení dodávek pitné vody se předpokládá kolem 8 hodiny večer. Mezitím mohou lidé čerpat vodu z přistavených cisteren, říká mluvčí vodárny Zlín Markéta Bártová.
1: Aktuálně jsou na ulicích Na Honech 2, Podlesí 2, Středová u druhého segmentu, Valachův žleb, Zelinová u domova důchodců.
0: Lidé poslali nadaci Tomáše Bati po požáru budovy 34 ve Zlíně 800 tisíc korun a objednali 3,5 tisíce triček. Rozsáhlý požár 11 podlažní budovy se sklady a kancelářemi vypukl ve čtvrtek 9. července. Hasiči jej stále likvidují. Nadace měla ve výškové budově v bývalém baťovském továrním areálu uskladněno více než 27 tisíc výtisků baťovské literatury, téměř všechny tituly své edice Baťa. Hodnota knih ve skladových cenách byla přes 3 miliony korun, v prodejních cenách byla mnohem vyšší. Na konci tohoto týdne chce nadace do tiskárny poslat 20 titulů k tisku. Registrace do systému Korensi pokračuje v Napajedlích na Zlínsku. Projekt založený na virtuálním platidle má podpořit drobné podnikatele a uživit místní ekonomiku. Město do projektu uvolní 1 milion korun. Ve formě takzvaných korentů jej rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel. Pokračuje mluvčí města Petra Števková.
2: Do systému se dosud registrovalo 784 občanů a 20 podnikatelů. Registrace stále běží. Zkušební provoz bude do konce října.
0: Krátce před víkendovým startem první ligy podepsalo fotbalové Slovácko smlouvu s obráncem Leošem Priorem. 21-letý odchovanec pražské Dukly přichází do uherského Hradiště z lotyšské Jelgavy. Se Slováckem už trénoval v přípravě na sezonu. Teď klub jeho příchod administrativně dokončil.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak jsem slibovala, teď bude řeč o žních. Ty jsou ve Zlínském kraji ve své polovině. Některé podniky na Slovácku už mají dokonce sklizenou celou úrodu. Ta je u některých plodin až o několik desítek procent nižší. Příčinou je podle zemědělců velké sucho.
1: Když bývalo 250 hektarů pšenice, tak vlastně tato hala byla plná.
2: Ukazuje mi předseda zemědělského družstva v Nedachlebicích na Uherskohradišťsku Petr Kocáb, zatímco nakladač do jednoho ze skladů ukládá pšenici ozimou.
1: Teď toto je vlastně všechna pšenice, která je z letošní sklizně, ale je to o skoro 100 hektarů méně, menší výměra, a teda projevil se v tom i ten výnos, který jsme čekali nad 7,5 tuny a je 5,5.
2: Ten sklad, když to popíšu, je, řekněme, tak z třetiny zaplněný tou pšenicí.
1: Je to zhruba 1000 tun pšenice, mývali jsme v minulosti i 1600 tun. Letos je úroda u té pšenice až o těch 30% nižší. Tam je víceméně výpadek v těch pozdních výnosných odrůdách, které prostě neměly dostatek vláhy a byly pak na konci vlastně v dozrávání ještě poškozené těma vysokýma teplotama.
2: Kromě té pšenice, jak jsou na tom ty další plodiny, které
1: další
2: vy tady máte?
1: Další plodiny byl ozimý ječmen, ten je nějakých 15-20% méně, čekali jsme tam taky víc. A pak teda ještě řepka ozima, tam jsme dosáhli 3,2 tuny, což na naše podmínky historicky není úplně špatné, ale asi jsme tam mohli mít taky o půl tuny víc.
2: Žně tento týden dokončí i v nedaleké Topolné. Podle jednatele společnosti Topagra Vlastimila Lapčíka jsou výnosy o 15 až 20% nižší.
3: Jednoznačně je to dané těma červnovýma vedrama, prostě ta obilovina zaschla, jo? To znamená, máme o 15 metráků míně, jak v ozimém ječmeni, tak v ozimé pšenici. Ty porosty prostě vypadaly na 90 metráků a teď jsme na nějakých 75 metrácích, takže je tam propad.
2: Kvalita plodin je podle něj velmi dobrá, výkupní ceny tomu ale neodpovídají.
3: Všechny ty náklady šly hrubě nahoru, u nás je to hlavně, co se týče cen hnojiv, cena nafty samozřejmě s válkou v Iránu, takže náklady hrubě nahoru, výnos nižší a bohužel ceny na tyto problémy nereagují. Pořád prodávám jak před 30 rokama pšenici za 400, takže nevím, jak to bude dál s náma. No.
2: Dodává neradostně Vlastimil Lapčík, podle kterého jsou na víně levné dovozy ze zemí, kde zemědělci nemusí dodržovat tak přísná pravidla. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Zemětřesení ve Venezuele i požár budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. To vše byla pro hasiče Tomáše Svozila ze Zlínska a jeho kolegy realita posledních 3 týdnů. Jak jim pomáhají monitorovací drony a dá se na všechno, co vás při zásahu potká, připravit? I na tyto mé otázky bude už 23. července odpovídat Tomáš Svozil z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. K poslechu zve Markéta Macháčková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Smích a dobrou náladu chce do Rožnova pod Radhoštěm přinést festival Rožnovské frky. Začíná zítra a potrvá do soboty. Čím chtějí organizátoři návštěvníky pobavit, jsem se v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín zeptala ředitele Rožnovského městského kulturního centra Jakuba Sobotky.
1: Letošní třetí ročník je trošku výjimečný v tom, že jsme k němu připojili divadlo a to divadlo se zaměřením na slavné rožnovské rodáky, kteří momentálně působí všude možně po celé republice, buď ve velkých divadlech, anebo hrají ve filmech.
0: Hlavní body festivalového programu jsou večerní představení ve středu, čtvrtek a pátek. Sám jste řekl, že to budou rodáci z okolí. Na co a na koho se tedy mohou lidé těšit?
1: Tak ve středu to bude Kristýna Ryška, čerstvá držitelka Českého lva, která vystoupí společně s Ondřejem Fenclem a se svým poetickým večerem. Takže diváci se můžou těšit na poezii a hudbu. A ve čtvrtek to bude místní ochotnický soubor Chaos, který je tady v Rožnově a okolí velice populární. A v pátek bude Jan Malér, který momentálně působí v divadle v Plzni a ten tady přiveze představení společně s Martinem Stránským, který se jmenuje Enigmatické variace.
0: Kde ve městě tato představení budou?
1: Máme to takové trošku putování, ale není to moc daleko od sebe. Takže Kristýna Ryška bude v Evangelickém kostele, a divadlo Chaos a Martin Stránský budou v Janíkově stodole. Oba dva tyto kulturní stánky nebo stánky se nacházejí v městském parku a na začátku toho městského parku u hudebního altánu se potom bude odehrávat také to hlavní dění v sobotu.
0: To už jste trochu nakousl moji další otázku, protože festival Rožnovské frky chce nabídnout divadlo a humor i dětem. Pro ně máte tedy přichystaný program na sobotu. Jaký bude?
1: Ano, ta sobota je věnovaná hlavně dětem a rodinám a tady vlastně nejvíc takové, jako kdyby nejzajímavější a nejvíc, jako co upoutá pozornost, bude rytířské ležení. Budeme tady mít rytíře, budou tady předváděny rytířské souboje, děti si budou moct vyzkoušet zbroj, helmy, různé nástroje středověké, ale kromě toho je připraveno spoustu dalšího programu, mimo jiné i dopolední pohádka pro děti a odpolední divadelní představení taky rožnovského rodáka Honzy Bradáče, který přijede s představením hudbajky, což je o skrytém životě hudebních nástrojů.
0: Kde a kdy program pro rodiny s dětmi začne, ještě řekněte?
1: Ano, takže v tu sobotu začínáme v 10 hodin dopoledne v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm u hudebního altánu. A program bude probíhat celý den až do 17. hodiny. Den v kraji.

0: Hasiči už 13. den dohašují požár budovy 34 v baťovském továrním areálu ve Zlíně. Jeho následky řeší i provozovatelé okolních firem. Například nedaleké posilovny Legends Gym, která zůstává kvůli bezpečnostnímu okruhu v okolí zřícené budovy dál zavřená.
1: Ta tlaková vlna nám některé okna porozbíjela, protlačilo nám to ventilačky dovnitř, takže nám sem naletěl suť, prach, takže jsme byli komplet pod prachem.
2: Popisuje následky požáru v nedaleké posilovně provozní Radek Doležel. Prach ze strojů i náčiní uklízeli v 8 lidech 3 dny a 3 noci.
1: To bylo nafoukané vlastně mezi těma cihličkovýma zátěžema na těch strojích, takže vlastně jsme museli jsme tady mít jednoho silného člověka, který to dokázal všechno zvednout a po jednom jsme to museli oddělat tady ty plastové věci a čistit takhle. A na 3x, na 4x, než jsme to z toho dostali.
2: My tady vidíme, že těch strojů, činek je tady opravdu hodně. Ono to muselo být docela náročné, to tady všechno dát do pořádku.
1: Nejhorší na tom bylo, že se nám to sem pořád jako vracelo vzduchotechnikou, která to nasála, klimatizací. Teď to vypadá už docela dobře, bych řekl, ale je to třeba 4x celkový úklid od vrchu dolů 1500 m², což není málo na to. Takže vždycky jsme přišli druhý den, říkám, tyjo, to nikdy neskončí. No.
2: A máte třeba podporu od lidí, kteří sem chodívají si zacvičit?
1: Řekl bych 100% jako podporu lidí. Většinou nám píšou, kdy už otevřeme, že se chtějí vrátit. A my se jim samozřejmě revanžujeme tím, že po tu dobu, co měli u nás tu permanentku a nemohli ho využít, tak my jim to prodloužíme samozřejmě.
2: Přestože je dnes interiér znovu čistý, návštěvníci se zatím dovnitř nedostanou. Posilovna leží uvnitř bezpečnostního perimetru kolem zhořelé budovy, kam je vstup zakázaný. Vlastník areálu, společnost Cream, mezitím začal prostor po získání povolení od stavebního úřadu oplocovat, říká její mluvčí Marcel Schmidt.
3: Takže jsme obratem začali s instalací, aby bylo oploceno, včetně instalace osvětlení a zajištění fungování bezpečnostní agentury.
2: Oplocení má zabránit vstupu do nebezpečné zóny, a to až do odstranění zbylé stěny budovy. Kdy přesně začne demolice, ale zatím jasné není. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
5: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Státní okresní archiv ve Zlíně pečuje za zdmi Klečůvského zámku, kde sídlí doslova o poklady. Jak o vzácné písemnosti pečují, se dozvíte v dalším díle cyklu Kořeny. Už za malou chvíli.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Archiválie se nepočítají na stránky, ale na kilometry. Státní okresní archiv ve Zlíně se stará o dokumenty, které mají obrovskou historickou hodnotu. Do zámku ve Zlíně Klečůvce, kde archiv sídlí, se vydala redaktorka Silvie Pospíšilová. S ředitelem instituce Davidem Valůškem si povídala o současnosti archivu i o tom, jak vznikl.
1: Měl takovou složitější minulost. První archivář Jaroslav Očenášek měl pouze kancelář v tehdejší budově okresního národního výboru ve Zlíně a neměli depozitáře.
2: Vysvětluje ředitel státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. Organizace vznikla v roce 1950 a spadala pod Brněnský moravský zemský archiv.
1: Byl založený 18. června roku 1839 a důvodem bylo zadání shromažďovat prameny k dějinám Moravy.
2: Přenesme se ale zpět do počátku fungování Zlínského archivu v druhé polovině 20. století. Tam sice shromažďovali písemnosti, ty ale většinou zůstaly ležet u institucí, ve kterých vznikly.
1: Postupně se podařilo získat první depozitáře v bývalé škole ve Štípě a pak důležitým mezníkem byl rok 1966, kdy získává archiv prostory na Klečůvce.
2: Pečuje o dokumenty více než 70 obcí okresu Zlín.
1: Já říkám, že archiv je vlastně taková velká databanka informační, ve které jsou uložené informace o historii daného regionu.
2: Ukládají tam důležité dokumenty obecních a městských úřadů, škol nebo soudů. O kolik svazků se v Klečůvce starají? Pokračuje ředitel.
1: My archiváři měříme na takzvané běžné metry. Máme tady dokumenty uložené v kartonech, regály většinou máme na 1 metr dimenzované a v našem archivu je uloženo téměř 6 kilometrů archiválí.
2: Zámecké stěny v Klečůvce ukrývají spoustu vzácností.
1: Nejstarší písemnost, která je u nás uložená, je listina z roku 1356. Je to listina, kterou moravský markrabě založil Valašské Klobouky. Takže pro Klobučany je tohle ta nejdůležitější věc, která je u nás uložená.
2: Pro Zlínské to ale může být podle Davida Valuška zase něco jiného.
1: Například tady máme uloženou takzvanou zakládací listinu firmy Baťa. Není to přímo zakládací listina, to byl živnostenský list, který si odnesl Antonín Baťa, starší bratr Tomášův, když požádal o zřízení živnosti. Ale co se nám dochovalo, je ta žádost, kterou v roce 1894 odeslal na okresní hejtmanství do Uherského Hradiště. A na té žádosti je připsáno, že si vyzvedl živnostenský list. Je to vlastně klíčový dokument pro vznik firmy Baťa, což znamená klíčový dokument pro vznik Zlína, tak jak ho známe dnes.
2: Archiv neslouží jen historikům a badatelům. Využívají ho také lidé, kteří chtějí sestavit svůj rodokmen nebo třeba pátrají po kolaudačních rozhodnutích od starých nemovitostí. I archivu se zásadně dotkla digitalizace.
1: Vybíráme věci, které jsou badatelsky hodně využívané, chráníme ty originály historické, které se pak už nepředkládají a občanům takto zdigitalizované archiválie můžeme zpřístupnit online.
2: David Valůšek svoji práci miluje.
1: Tak je to moje, řekl bych, celoživotní poslání. Je to práce, která mi dává hluboký smysl. Právě proto, že jsme správci paměti tohoto regionu.
2: Z Klečůvky Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Za několika málo minut hodiny ukáží 18. a to už bude mít slovo Matěj Neradilek, který teď pro vás chystá aktuální zprávy. Po nich už bude čas pro Květu Navrátilovou a pořad Morava, krásná zem. Tak bude vypadat nejbližší vysílání Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech vám přeje Kristýna Fuchsová.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kvůli opravám vozovky je na hlavním tahu z Uherského Hradiště na Brno kyvadlový provoz. Zlínský kraj začal rekonstruovat pionýrskou louku v Kroměříži za 50 milionů korun. Prezident Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. Večera v noci bude v regionu převážně polojasno a na teploměru nejníže naměříme až 9 stupňů. Matěj Neradilek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Řidiči jedoucí po hlavním tahu z Uherského Hradiště na Brno musí počítat se zdržením. Silničáři na silnici 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťku opravují poškozený povrch vozovky. Provoz je veden kyvadlově a podle potřeby jej řídí pracovníci stavby nebo světelná signalizace. Opravy za více než 28,5 milionů korun by měly být hotové do 21. srpna. Ve sportovním areálu Pionýrská louka v Kroměříži začala rozsáhlá přestavba. Na místě vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost. Investorem je Zlínský kraj. 10% se finančně podílí i město Kroměříž. Podle krajské mluvčí Soni Ličkové jde o rekonstrukci za 50 milionů korun a hotovo by mělo být za rok.
2: Projekt respektuje, že Pionýrská louka je součástí UNESCO v sousedství Podzámecké zahrady. Nový areál počítá s multifunkčním hřištěm pro volejbal, nohejbal, případně badminton i workoutovým a hokejbalovým hřištěm. Součástí zázemí bude občerstvení, veřejné bezbariérové toalety a terasa s výhledem.
1: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem, řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Prvním úkolem nové britské vlády bude řešení krize životních nákladů. Při prvním zasedání kabinetu to řekl nový britský premiér Andy Burnham. Vláda proto zruší DPH na elektřinu pro domy.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava v našem regionu je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede naším krajem dobře. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další budeme mít pro vás připraveny zase za hodinu. A následující vysílání už bude patřit písním na vaše přání. Je tu večerní Morava krásná zem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé hodinky pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Lácaranku a polku Pavla Svobody Prostárku. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Vítězslav, Vítězslava a na Slovensku slaví jmeniny Daniel. Ještě jednou vše nejlepší. Připomínám ještě telefon 726 46 5200 a už další písnička

0: Vítám ve vysílání paní Juráčkovou z Maršova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Můžete? Já bych vás chtěla poprosit, ano, o písničku pro moji sestru, paní Blaženku Klusákovou a jejím půlkulatým narozeninám. A písničku bych poslala i jejímu manželovi, který bude mít půlkulatiny zanedlouho. A přeji jim oběma hodně zdraví, štěstí a ještě snad s náma ještě hodně dlouho.
0: Výborně. Tak, paní Juráčková, já vám přeji krásný podvečer, protože je tak fajn, že? Není horko, je tak
1: krásně,
0: akorát,
1: no,
0: že?
1: To já mám ráda, taky počas.
0: Ano, ano. Tak ať si to užijete a někdy naslyšenou.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou. Já tady připojím ještě e-mail. Dnes slaví narozeniny paní Anna Javorová, tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje celá rodina. Pojďme dát další písničku si poslechnout. Miloslav Richard Procházka, Nikdo nevěří, Jana Měsíčková a Vlčnovjanka.

0: Vítám ve vysílání paní Bětku z Petrova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych se chtěla popřát, poděkovat a pozdravit Dula Žhota, Věrku a Jaru Vališový. Věry, za všechno vám děkuju a posílám vám pozdrav a pěknou písničku. A ještě bych se chtěla poslat písničku a pozdrav Dotasova manželům Šrámkovým, do Suchova maní Tomčalové, a ještě aj Jarovi, ne, Jirkovi Helánovi posílám pozdrav. A ještě jsem někomu si... Já ještě Mirkovi Zvanova a jeho celé rodině moc jich zdravím a posílám písničku. Paní Navrátilová, moc vám děkuju.
0: Ano, paní Bětko, ano. Taky někdy příště naslyšenou. Mějte se moc hezky. Naschledanou. No a já tady připojím e-mailovou poštu. Hezký den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme a my děkujeme. Prosila bych o písničku a přání. Narozeniny slaví pan Oldřich Šuráň z Babic u Uherského Hradiště. Vše jen to nejlepší, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání. Velkou radost vnoučat přejí švagrová Bohunka s manželem Pepou a vnouček Štěpánek a vnučka Eliška posílají dědečkovi velké pusénky. Moc děkuji za odvysílání, Havlíková. Ano, rádo se stalo. Tak pojďme na písničku. Róska Horáková, Ej slovácké malované dědiny a cymbálová muzika Hudci.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady je Lucka.
0: A odkud tu paní Lucko voláte, nebo slečno, nevím?
1: Ze Zlína.
0: Tak vítejte, ano, prosím, už můžete.
1: Dobrý den, tady je Lucka. Chtěla bych nechat zahrát pro moji babičku ke včerejším narozeninám, 80.
0: Aha, výborně. A babička se jmenuje jak?
1: Alena Zmalenovic.
0: Alena jak?
1: Z Malenovic, Benešovská.
0: No děkuju, Alena Benešovská z Malenovic, výborně. Tak rádi písničku zahrajeme a chcete jí ještě něco popřát nebo říct?
1: Vše nejlepší a hodně zdraví a je spokojená.
0: No ano, tak babičku to určitě moc potěší. To, nebo my jsme, ty babičky takhle jsou rády potěšeny. Když si na ně vnučky vzpomenou, nebo vnoučata vzpomenou, ano. Tak jo, tak paní Lucko, nebo slečno Lucko, nevím, mějte se hezky, ať se vám daří, ano?
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Nashledanou. No a já tomu připojím tady zase opět e-mailovou poštu, pojďme na to. Je to pro paní Veroniku Burešovou z Velkých Pavlovic. Naše milá maminko, babičko a prababičko, dnes slavíš nádherných, úctyhodných 90 let a tak ti chceme z celého srdce popřát. Hlavně pevné zdraví, radost, pohodu a ještě spoustu krásných chvil s celou naší velkou rodinou. Jsi maminkou 4 dětí, babičkou 9 vnoučat a prababičkou 12 pravnoučat. Právě díky tobě je nás dnes tolik a každý z nás v sobě má kousek tebe. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, co jsi pro nás během svého života udělala. K tvým narozeninám bychom ti rádi nechali zahrát písničku a Vrbecká dědina, protože právě z Vrbice pocházíš a věříme, že ti udělá radost. Tak omlouvám se, písničky jsou vybrány dopředu, ale samozřejmě vím o této písničce a určitě ji někdy, jak bude v nejbližší době, zařadím. Ano. Takže krásné 90. narozeniny přeje celá tvoje rodina. Tak to bylo přání pro paní Veroniku Burešovou z Velkých Pavlovic. Posíláme písničku V té kloboucké hospodě, Václav Maňas mladší, Stanislav Pěnčík a Valaška.

pojďme na další dopisy. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro paní Boženku Cenkovou z Vážan nad Litavou. Dodatečně k jejím krásným kulatým narozeninám přejeme vše nej, hodně zdraví, štěstí a ať se ještě dlouho těšíš z Františkovy společnosti. To ti přejí kamarádky a kamarádi z Vážan a děkuje paní Alena Stříbrná. A dáme písničko Nikého už tady není, Fanoš Mikulecký a Skaličané.

0: Tak dospívali nám Jarmila Slobodová, Jan Sedláček a Lukáš Prajka, dohráli nám Skaličané, Fanoše Mikuleckého, nikoho už tady není a já bych chtěla přivítat ve vysílání Jardu Wolfa z Otnic. Tak dobrý podvečer, Jarošku, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, paní Květuško, zdravím vás i zvukového mistra Janise. A dnes bych měl takové přání. Zítra 22. července mají narozeniny dva lidé z dechovkové branže. Ten první je, ta první osoba je zpěvačka dechové hudby Hulíňané Anička Simerská, tak bych ji chtěl popřát k zítřejším narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček s dechovou hudbou Hulíňané. A ta druhá osoba taky má zítra narozeniny. A je to klarinetistka a zároveň kapelnice dechové hudby Miločanka Ingrid Formanová ze Svatobrzic Mistřína. Tak bych taky samozřejmě Ingrid chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně úspěchu s Miločankou. Protože být jako kapelnice asi taky není zrovna moc.
0: No, to jako není lehká záležitost. Ano, no. Ano.
1: Takže to zvládá ukočírovat ty chlapi tam, no.
0: No jo, to je pravda, no.
1: Chlapi muzikanty.
0: No jo. A já věřím, že to tak bude.
1: A ještě bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače, kteří mě znají přes rozhlas a osobně, anebo třeba osobně, a kteří mě taky posílají písničky a moc jim za to děkuju. Takže jim na oplátku taky posílám písničku. A ještě bych chtěl poslat nějakou krásnou písničku mojí kamarádce Ivance Slabákové.
0: Ano. Dobře, Jaroušku, ano. Tak já tady mám nachystanou další písničku. No tak, Jaroušku, uvidíte, jestli se vám bude líbit. No, tak mi pak řeknete. Někdy.
1: Určitě.
0: Jo,
1: určitě.
0: Dobře. Já se snažím, no, aby ty písničky byly jiné, aby byly hezké.
1: Ano, jsou krásné.
0: Snažím se.
1: Mám pocit, že prostě vybíráte písničky, který se až tak moc nehrávají.
0: No ano, snažím se, no.
1: To je takovej, protože já nevím, jako mně se ten váš výběr líbí. Opravdu
0: tak,
1: musím to.
0: To je pro mě velká podsta, Jaroušku.
1: Opravdu, co písnička, to je tak krásný. Jsou tak krásné písničky.
0: Tak děkuju, děkuju moc.
1: Opravdu, děláte to úžasně.
0: Tak jsem úplně srdéčko, se mě tady tetelí, jak se říká.
1: Ale pozor, to není klišé, to je...
0: Já vím,
1: je prostě
0: že ne.
1: Holá, je prostě holá pravda.
0: Dobře, tak Jaroušku, moc děkuji, potěšil jste mě a já teď doufám, že potěším i vás, takže ať se vám daří a budu se těšit někdy příště, že se uslyšíme.
1: Děkuju.
0: A nebo třeba možná někdy někde uvidíme.
1: No, to bych taky chtěl.
0: No ano. Tak
1: ještě jsme se nepotkali.
0: Jenom jednou na náměstí Svobody a to mě Karel Hegner upozornil na vás.
1: Ano, ale to jsme se k sobě nedostali.
0: Ne, to jsme se jenom zamávali z toho, z jeviště, ano, to je pravda. No. Dobře.
1: A to mě teda mrtilo, že jsme se k sobě nedostali. No, já jsem vám chtěl podat ruku aspoň. No,
0: ano,
1: to,
0: tak nebojte, já věřím, že není všem dům konec a že ano, se to určitě naplní. Tak jo.
1: Tak jo, děkuju. Děkuju moc.
0: Tak hrajeme písničku už, ano, naschledanou.
1: Mějte se.
0: Takže slovenské mamičky Lidová zpívají Mužáci z Kobylí a hraje Lácaranka.
2: Český rozhlas z

0: Dokáže jí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Tak a vážení milí, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady přání a vzkaz. Dnes slaví narozeniny paní Anna Javorová. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje celá rodina. A písnička lidová Proč Krušínko z Uherskohradišťska zpívají Zbor muziky a Kristýna Daňhelová hraje cymbálová muzika Ohnica.

0: Tak krásná písnička dozněla, Kristýnka Danihelová nám dospívala. A proč Krušínko, cymbálová muzika, Ohnica dohrála a pojďme na e-mailovou poštu. Je tady přání k včerejším narozeninám pro paní Marušku Juračkovou z Černovic, paní Adrianku Štolfovou z Morkovic a paní Jindřišku Plačkovou z Morkovic a další dámě budeme přát paní Aničce Vykouřilové z Dřínova. Také ať písnička potěší Ivanku Slabákovou a přejeme jí brzké uzdravení. Děvčata se zpětnou platností vám všem přejeme k narozeninám co nejvíce zdraví, lásky, štěstí, rodinné pohody a mnoho samých šťastných dnů života. Ádi, ať dělají radost dětičky, naše pravnoučátka a Marušce hodně potěšení z dechovky a také z tance. Zkrátka všem jen to nejlepší přejí a hezkou písničku od vás posílají a také všem ostatním přátelům Anička a Karel Štolfovi. Tak a jdeme na písničku Děvčica z dědiny, Antonín Pernička a Bojané.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Pojďme na poštu tady e-mailovou. Dnes slaví narozeniny paní Anna Javorová. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, přichází popřát celá rodina. A ještě jedno přání. Dobrý den, vážená redakcia. Dnes má svátok naša Danka Kudlová zose Kůl. Vela zdraví a šťastě a božího požehnání jej praje celá velká rodina. Tak, předali jsme a hrajeme další písničku. Když jsem já šel kolem panské zahrady a také sami dívča páčí. Jan Slabák a Moravanka.

a pojďme poslední přání. Je tu prosba o písničku pro paní Boženku Cenkovou z Váža nad Litavou. Dodatečně k jejím krásným kulatým narozeninám přejeme ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, ať se ještě dlouho těšíš z Františkovy společnosti, a to ti přejí kamarádky a kamarádi z Vážan. Tak předali jsme a hrajeme písničku Karel Hašler, Strahováček, Josef Zíma, sbor Jana Svatoše a hraje orchestr Slávy Kunsta.

0: Tak dozněla písnička, přátelé, skončil pořad Morava krásná zem a od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Tak za malou chvilku zazní zprávy a pořad na pěknou notečku, no a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky, kterou pro vás hrají Žadoviáci a název V pohádce. Tak vážně a milí, mějte se jako v pohádce, mějte pohádkový večer a já se s vámi loučím. Nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Obnovení dodávek pitné vody na zlínském sídlišti Jižní svahy po dnešní rozsáhlé havárii předpokládají vodárny kolem 8 hodiny večer. Policisté hledají pohřešovaného muže z Kroměříže. Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Zítra očekáváme v regionu převážně polojasnou oblohu a teploměr nabídne až 24 stupňů. Matěj Neradilek je s vámi u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer. Obyvatelé sídliště Jižní svahy ve Zlíně jsou od brzkých ranních hodin bez dodávky pitné vody. Důvodem je velká havárie, která se stala na hlavním přivaděči blízko točny Kocanda. Obnovení dodávek pitné vody je předpokládáno kolem 20. hodiny. Mezitím mohou lidé čerpat vodu z přistavených cisteren, říká mluvčí vodárny Zlín Markéta Bartová.
4: Aktuálně jsou na ulicích Na Honech 2, Podlesí 2, Středová u druhého segmentu, Valachův žleb, Zelinová u domova důchodců.
2: Policisté ve Zlínském kraji žádají veřejnost o pomoc při pátrání po 56-letém muži z Kroměříže. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové byl pohřešovaný naposledy spatřen včera v dopoledních hodinách v Kroměříži. Je střední postavy, na sobě by měl být krátké kalhoty a tričko bez bližšího popisu. Může vykazovat známky dezorientace. Pokud by muže někdo viděl, ať neprodleně kontaktuje linku 158. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď mohou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
5: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
6: Útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
5: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
7: Bylo to vlastně už dlouhodobě před městem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
5: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami aktuálně platí do půlnoci v oblasti chorvatského Splitu. Podle předpovědi se mohou objevit také kroupy a vítr může místy dosahovat až síly vichřice. Meteorologové proto varují mimo jiné před hrozbou zasažení bleskem. Právě to se včera stalo i české turistce, která je na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Rijece.
8: Česká občanka zůstává v kritickém stavu a nadále je v ohrožení života.
9: Potvrzuje za české zastupování Pitelské úřady v Chorvatsku konzul Štěpán Šantrůček. Bouřkové počasí během dne zasáhlo severní Jadran i

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Mezi Lukovem a Kašavou na Zlínsku je doprava dočasně řízena Kyvadlově semaforem. Důvodem je oprava povrchu komunikace. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Matěj Neradilek přeje pohodový večer ve společnosti Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný podvečer, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Dnes trochu netradičně, ze Strážnicka. Starobylá Strážnice je pro mě tak trochu druhým domovem. Mám pro toto místo velkou slabost a proto mi dovolte, abych vás dnes provedla nejen samotnou Strážnicí, ale i místy, která jsou jí blízká. V dnešní notečce se zaměříme na písně ze Strážnice, v nich se zrcadlí názvy nejrůznějších místních lokalit. Míst, která lidé dobře znali, kudy chodili, kde pracovali, zpívali, milovali i vzpomínali a která se díky písním uchovala v paměti dodnes. Začali jsme překrásným Danajem. Název tohoto noblesního lidového tance si vypůjčila také cymbálová muzika Danaj se svým solistou Janem Gajdou, která celý dnešní pořad otevřela. A u stejné muziky ještě chvíli zůstaneme. Zavede nás do Strážnického starého města, o němž si budeme povídat hned po následující ukázce.

Strážnická muzika Danaj nás zavedla do strážnického Starého Města. Když se zde řekne Staré Město, nejde jen o obyčejný název jedné ulice. V památkových podkladech je Staré Město vedeno jako bývalá městská čtvrť a dnešní součást památkové zóny města. V minulosti přitom tento název označoval širší prostor než dnes. Patřily k němu i okolní uličky. Dodnes si tato část Strážnice uchovala zvláštní ráz. Převažují tu nízké domky a uprostřed se otevírá prostor připomínající malou náves se stromy, dětským hřištěm a sochou svatého Floriánka, který jakoby na celé Staré Město tiše dohlížel. A přitom to není žádné muzeum, je to živé místo. Lidé se tu potkávají, děti si hrají, sousedé spolu posedí a popovídají. Možná právě proto se Staré Město tak dobře hodí do písniček. Není to jen bod na mapě, ale kus starobylé strážnice, kde se historie pořád potkává s obyčejným každodenním životem. V další hudební ukázce se ponoříme trochu hlouběji do historie, konkrétně do roku 1972. Poslechneme si legendární muziku Slávka Volavého a ta nás zavede do Rybářské ulice. Hraje cymbálová muzika Slávka Volavého, zpívá Václav Harnoš.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
1: Podobně jako Staré město, má i Rybářská ulice ve Strážnici svůj příběh ukrytý už v samotném názvu. Vedla ze spodní strany náměstí, kterému se dříve říkalo Rynek, směrem k dnešní Bzenecké ulici. A nebyla to jen obyčejná spojnice. Z náměstí tudy vedla hlavní cesta pro povozy, tedy jedna z praktických cest každodenního městského života. Název Rybáře je ve Strážnici doložen už na konci 16. století. Souvisel s lidmi, kteří zde žili a měli právo rybolovu na tekoucích i stojatých vodách. Představte si, že při řece Moravě tehdy stálo 12 rybářských gruntů. Rybářská ulice však není jen zajímavá svou dávnou historií. Patří také k místům spojeným se strážnickým zpěvem. Právě zde totiž žila legendární zpěvačka Marie Procházková, výrazná nositelka místní písňové tradice, která často zpívávala v doprovodu muziky Slávka Volavého a která byla bohatou a bezednou studnicí lidových písní. Její repertoár zaznamenal etnograf Jiří Pajer a zhrnul jej do významné hudební monografie Marie Procházková, zpěvačka ze Strážnice. A my si nyní Stařenku Procházkovou, jak ji všichni říkali, poslechneme v další z ukázek. Bude opět z roku 1972. Hraje cymbálová muzika Slávka Volavého ze Strážnice a my se pomyslně přesuneme na strážnické rola.

Dohrála muzika Slávka Volavého, vy posloucháte pořad Na pěknou notečku a my si povídáme a putujeme společně po starobylé strážnici, které se říká také i meka folkloru. Nyní si řekneme pár zajímavostí o pivovarnictví, které má ve Strážnici také své místo. Starý městský pivovar byl zničen při Bočkajově v páru na Moravu na začátku 17. století. Strážnice ale dlouho bez piva nezůstala. Jan Fridrich ze Žirotína nechal postavit nový panský pivovar poblíž zámku u městských hradeb. Sloužil nejen jako hospodářské zázemí panství, ale i jako důležitá součást tehdejšího městského života. Dnes už se tu pivo nevaří. Budovu však dobře znají všichni, kdo míří do muzea vesnice jihovýchodní Moravy, tedy do strážnického skanzenu. Právě bývalý panský pivovar dnes tvoří jeho vstupní objekt. A je to vlastně hezká proměna. Místo, které kdysi patřilo k praktickému provozu města a panství, dnes návštěvníky vítá na cestě za lidovou architekturou, řemesly a tradicemi Slovácka. Za pivovar na bývalé strážnické lůky nás přenese Jan Gajda a cymbálová muzika Danaj.

Cymbálová muzika Danaj nás ve svém zpěvu přenesla za pivovar na Strážnické lůky. A právě s touto muzikou také dnešní putování po starobylé Strážnici pomalu zakončíme. Celý dnešní pořad jsme procházeli místy, která nejsou jen názvy v písních. Jsou to skutečné části města, ulice, zákoutí a místa, kde se odehrával každodenní život lidí. A právě lidová píseň má zvláštní schopnost tato místa uchovat. Ne jako údaj v mapě, ale jako živou vzpomínku s náladou, obrazem a někdy i lidským příběhem. Poslední ukázka zazní z multimediálního počinu písňovou zahradou. Zároveň se tak symbolicky rozloučíme vzpomínkou na profesora Vladimíra Úlehlu a jeho slavnou živou píseň. Monografii o lidové hudbě a jejich interpretech ve Strážnici, která dodnes patří k důležitým dílům pro poznání zdejší písňové tradice. A Strážnice? Ta zůstává živým místem folkloru i dnes. Působí zde dětské i dospělé folklorní soubory, cymbálové muziky, pěvecká uskupení a řada nadšených lidí, kteří se starají o to, aby se píseň, tanec a tradice nepředávaly jen v knihách, ale hlavně mezi lidmi. Vážení a milí posluchači, přeji vám příjemný poslech závěrečné ukázky. Od mikrofonu se s vámi loučí Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun. Přejeme vám krásný a poklidný podvečer.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: A posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená Rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý. No, někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancují venku, evangelizují, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme, určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity, vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a víru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mně to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
3: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal a nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
7: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
3: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumenge lacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno, nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let, to přece jenom. Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle vás tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky

0: i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie, a když mám vlastní třeba i běsi, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale nevždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletý poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný je drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat.
0: I co čert nechtěl. Vás, pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze, o tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. Pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete, co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu třeba, nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takový, jako abych někomu něco nepokazil, ale abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedává na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru a tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále, tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Šťastný herec Ada Bér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jiránsková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla. No. A tak nějak, jo, jak to, no tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiránskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let, to vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva, a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid, když jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jak ji známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií, a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení, a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu, těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míš,

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakého potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak je krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to tam třeba už doma ještě
1: ne,
0: namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě, ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat, už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde meziresortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Panleukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 000 kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás.
5: Vy budete Mikešovi.
3: Ano, jo, to jsme. Mikeši, těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní
5: trošku. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
4: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
5: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
5: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
4: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
5: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
5: No, ale ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
5: Jo. Na kolik let to má dopředu? No, dobrá.
4: Já ještě jednou moc krát děkuju.
5: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny, Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned, já jsem jen na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus, říkám, tak pojď se jedem.
5: Dal jste helmu nebo ne?
4: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akorát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedl, já jsem viděl, že to bude na pořád. Jako.
5: Takhle jste no úplně to poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
5: Už a tak. Co, ona se lepila, nebo že jste to poznal?
3: To... Nevím, asi jo.
4: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažilá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
5: Na začátku tedy cudná.
4: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože doděláváš školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem mu dodělala, udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
5: Tak kdy jste se do sebe zakoukali, nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem.
5: Že? Aneška ukazuje na vás teda, jo?

0: Na mě?
1: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drzý. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
2: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
1: Ano.
2: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
1: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
2: Na něm?
1: Na něm, ano.
2: Jak, v čem se to projevovalo?
1: Přijdi, udělej, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
2: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
1: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
2: Co vám na něm imponovalo tehdy?
1: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
2: U vás, Jaroslave, jaké to bylo, tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anežku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že bych se chtělo dělit o ten cit i s Anežkou?
0: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi z toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, ne, to je blbý slovo.
2: Co se děje najednou s vaším jistý
0: a
2: tělem?
0: No přesně tak, jakože vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
2: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
1: Já nevím, jednou přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
2: Kolik?
1: Tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
2: Tak, sedm sourozenců?
1: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se vrali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my. Protože 11 dětí, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou. Že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
2: A už jste věděli, že chcete být spolu.
1: Ano, přesně tak.
2: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
1: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně, ale vyšlo to.
2: A to je dobře.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No, já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah a ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966, bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby. Ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my jako oba dva, obojí manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jdeme v takovým autě, parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky, ale.
3: Ne, nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli teda švagrová nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha, ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švýcu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou, předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal, od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života?
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku.
4: Pořád.
3: teď mi napovídal, že pořád, nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: Ale nemůžete,
3: chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, to já nepotřebuji chválit, ne, to není potřeba. My, však patří to ví, že jo, on je potřeba se chválit, chlapí.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Janeško, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti, a ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Najednou neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal do podnájmu můj stric a tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu, a jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase ji musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam. Nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně. A považuji do dneška, když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty si máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je. Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samo miláčku ty. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je. A nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je. A těch problémů bylo hodně. A obzvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem. Než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Brotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli. Tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovým stavu na motorce. Každý se divil, říkal, ty jsi jel na motorce, no co jsem měl dělat? No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky nepoštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško.
3: Já jsem se to dověděla i já. Já jako matka, no co jinýho, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky. A když jsme šli na hřbitov, tak ona si mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
5: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval mistra na expedici a měl jsem odpolední směnu. To bylo první směna, jako, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako, no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdybychom zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
4: Kolik bylo tehdy synovi?
5: 18 roku. No.
4: V těch nejlepších letech.
5: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
4: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
5: Ne. V žádném případě. Společně a rodina, taky když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedně ta rodina a my společně, hlavně my spolu.
3: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tuchlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
2: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
2: Jsou to přímo apoštolové lásky.
3: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci. Ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už lidé věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ našem věku.
5: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jablí, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
4: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
3: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uví, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého. Takže mu říká dědo.
4: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
3: No, my jsme ji už získali od rodičů, tak my musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
5: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko nad tím ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
4: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
5: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
3: Není k tomu co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo jí tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: To teda
4: je překvapení velký.
3: To jsme teda úplně udivení.
4: No teda.
3: A k tomu kafe. A jasně. Tomu máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžem tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
4: To je bezva teda.
3: No to je bezva. A že jim moc krát děkujeme.
4: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
3: no je. Mm-hmm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
3: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
3: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Ať přijedou do Opatovice, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
4: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
3: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
4: Jednou si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
3: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
3: Do hněda, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
4: Ne.
5: Vůbec?
4: Nemá.
3: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
3: Dva, tři.
4: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
3: No samozřejmě já.
4: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
4: Do prádla, máme koš.
3: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
3: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
4: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
3: On.
4: asi jsem býval trošku jáma. To vám řekne manželka asi, ale nevím, no. Nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žárlivý?
4: Trošku jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
4: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
3: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
3: No myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
3: Já. No, já jsem byla a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
4: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
4: No, asi manželka. A já za chvíru.
3: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
4: Dobře. Jo.
3: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
3: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala. Ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce v povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla, nebo karty, anebo luštíme křižovky, nebo sudoku. Posloucháme rádio. Jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
4: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně co je potřeba, tak dělám. Já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
4: No tak určitě. Radost máme vždycky. Jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojení.
5: Jste ráda, že ho máte?
3: Určitě. Nechtěla
4: já
3: být
4: taky.
3: Sama. Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pánu dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli, tak jak jsme se vzali, tak a i odešli.
4: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas. Pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
3: Ano.
4: No, samozřejmě. Jo.
3: Musíš říct ano.
4: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
3: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebemenší nějaké rozepří bych mu řekla, že důvod tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
4: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
4: No jistě, že je. Pochopitelně.
5: Milujete ho?
3: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlata, nevím co. Zas bych si ho vzala, protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
3: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
4: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
3: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
5: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
3: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
6: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
2: Archeologové z Muzea a Galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové našli taky keramické střepy z hradištního období.
7: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor. Už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland. To je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat,

0: dělat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale ježišmarja, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám, bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
1: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
0: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
1: Už ne, pane Holub. Ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
0: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
1: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
0: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
1: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, Já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
0: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
1: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
0: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenala, honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
1: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
0: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
1: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
0: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
1: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
0: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
1: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
0: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bonbóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
1: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
0: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. Začal prosit.
1: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
0: Dobrá. Tak jsem milého Vincka posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
1: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
0: Moc bohatá, Plichto.
1: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
0: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch, Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
1: A sakra, pane holub.
0: Tak se hleď ztratit, povídám jí, pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
1: Pane holub, to je smůla, co?
0: No.
1: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
0: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
1: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane holub, no tohle přestává všechno.
0: Tak počkej tady, Plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
1: Ale pane holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
0: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával Plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
1: Pane holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A taky bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
0: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
1: Moment, pane holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
0: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
1: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
0: Dobře, Vincku. A co ještě?
1: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
0: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
1: Pane holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
0: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
4: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
5: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu ještěrů, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
6: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
7: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
6: Hele.
7: Mami, co žere?
6: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
7: Budu tě učit mluvit.
6: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
7: Řekni, děkuji, pane Grex.
6: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
7: Jsou na Marsu lidé.
6: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
7: Zvítězí v letošním derby,
6: no?
7: Pelham Beauty, he, nebo Gobernador.
6: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
8: Grexi, u čerta!
7: Tisková kancelář oznamuje.
8: Grexi?
6: Prosím, pane.
8: Co to znamená?
6: Stalo se něco, pane.
8: Tady to zvíře mluví?
6: No jo.
8: Jste tady vy mluvil?
7: Ano, pane. Kdo jste vy?
8: Ředitel Wiggum.
7: No, já jsem Andy Scheuchzer.
8: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
7: Mám to tu napsáno, pane.
8: Aha.
7: Roku 1726.
8: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
6: Máš mluvit dál.
7: No. Nalezl na kamenné desce z Ölingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer, fosilní otisk mločí kostry.
8: Ano.

0: Výborně.
1: Terrible nazván Cryptobranchus primevus neboli Andreas svojich dcerí čudí.
0: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
1: Soudní síň, dostihy, kopaná.
0: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
1: Ne, pane.
0: Tak proč to čtete?

0: máme nejvíc lidí.
1: Děkuji, děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
0: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir. Uvidíme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
1: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
0: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
1: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
0: Proč?
3: Umíte počítat?
0: Ano, pane, kolik je 17×5? 29.
4: No, nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Temže.
3: A dál?
0: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
0: 5.
4: Oho, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
0: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: Prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
12: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
12: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
13: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
13: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
12: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
12: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
12: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
12: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží. A město si tě prohlíží, vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy.
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Kalé mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
3: Pro boha!
2: Co je?
3: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
4: No,
1: to je strašné, ale to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnané. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. A buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako to se mně v životě stalo. Už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena. Utopila se.
0: Uh-huh.
1: Takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že je to jakože špatný, jakože jsme o tím mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Mari, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak on jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přichází děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus a prostě jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět, to by možná bylo.
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně,

0: tak ať nezdržuji ostatní. Tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala. To je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá. Taky, takže vám moc děkuji.
1: Děkuji též.
0: A ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože tu mám po dědovi. Mám pocit, jak kdybych sledoval velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci. A mě to strašně baví sledovat. Prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, ani počítač a všechno možné. To je prostě přímé přenos. Jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ti mravenci... No musím jít hrát jehliči, jak budou stavět mraveniště.
1: Jak jsou šikovní, co?
0: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
1: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc
0: tak
1: přeju,
0: jo,
1: do Olomouce.
0: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, ty téma. No můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc hodná, že jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
1: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť mi vlastně tu naše lásku

za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali též. A přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:45. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nenahodili ze svýkýho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat tě chyby, každým v osud Arbitově 11. července byl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Byl osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21 let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 20 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte v tým baráku, furt vidíte. A mohl se stará, chodím tam každý den, vzalám tam kytičky, všecko. Ne, si žijek.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíme, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten právě o tom osudu, jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí, starala se o nás. Dneskom, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té mojej maminky. Lepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí, všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války, ano. 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratrem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl. Kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování Brna. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano. Já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela, jeden sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně.
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, já jsem nevěděla, ta šla do Kojeňáku, ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: Tlače, a že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmi letý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské. A já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12letá holka, že jo? A ne dospělý člověk. Hmm.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jeptišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my jsme
0: no samozřejmě,
1: nebyli.
0: Protože jinak by ho nevzali.
1: A tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musí mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem. A představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Řekla jsem jim ten proč, ten jim řekla ten původ, že nemáme maminu. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto, já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže...
0: No neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla toho Brna, toho z té války, tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění. Moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pána Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás dřela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je,
1: neumím to tak říct.
0: Ne, prostě řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát děkuji.
1: Já jsem si zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel tu na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to zvětšení procent, asi z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak se mi stala taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo v 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním. Otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat.
0: Uh-huh.
1: A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská.
0: Uh-huh.
1: Nebudu to dál rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To se pak dalo všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic.
0: Uh-huh.
1: A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená správna, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se tam bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Patek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a to jsem vždycky učkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla těch Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. A mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to je tutovka.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé. A lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru.
0: Perfektní.
1: Vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko. Tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, co si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapiích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás a vlastně odměnil ten osud. Přesně tak.
1: Odměnil,
0: čím více vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska stále, když přijede dcera za náma, kde bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkali, já půjdu s tebou a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě pořád chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 5. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. a manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý.
1: Lidem.
0: Hodně, přesně.
1: Že rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: já
0: tak.
1: Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to
1: užívám.
0: Moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Houston.
1: Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer i vám, a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození. Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
1: To je pravda.
2: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vědět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně. Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco. Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
1: Mělo by to tak být, pane Josefe.
2: No je jednoduchý, když potkáte, jako já to třeba tady v Novosedlicích, je docela do starých babiček, který potkávám, a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky. A víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
1: Přesně.
2: Jak se vám daří? A vy taky to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
1: Není a stačí tak málo, že jo? Pane Josefe?
2: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak by řekl ono, upřímnou větu a takový to, nevím.
1: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
2: nic
1: fakt.
2: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte, řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
1: Je to tak. Moc děkuju.
2: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
1: To rozhodně.
2: Si myslím, že jo.
1: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované severní Čechy.
2: Taky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Mám taky.
1: Tak, panu Josefovi přidám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni. Ať věříme, na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít, totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné, dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já. Nic. Příště naopak já a ty. Nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo. Osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batoval tříletý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle tenkrát tříletý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se prozloukal životem a měl úžasnou filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, jakovým

0: dělat, tak nebudu ženit, nebláznete.
1: No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říkal, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil. A krásný. My jsme všichni jenom řekli, no konečně.
2: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na příknížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
2: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
2: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo? Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem moc životně neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osud. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říkal, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
2: Mně paní Iveto, to přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem úzký, když mě je opravdu tak jako tesno a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrdnout, viď?
2: Tak.
1: On by to řekl, já do něj teda.
2: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
2: Jo, jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
2: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční jelince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roku. Uh-huh. Ale v roce 2008 zemřel chudáček. Našla jsem ho v koupelně mrtvého. Už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček. No baráček, vilku. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Tu zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama,
0: ano.
1: Mám dvě, protože aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky samé, jak dostanu tomu druhému chodítko. Vyjdu aspoň před naše, sednu si tam. A sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdím vlaky, to vidím všechno. Ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej.
0: Ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu. No zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To jsem měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
0: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání, jenom vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju, děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, jako, ale moc jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano, ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejný zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělala jsem JZD zootechničku.
0: Ano, ano.
1: A on taky. A tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel mě, nebo manžel to ještě nebyl,
0: ano, ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6x za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14x a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: No. Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane, jo.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali. A moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A měla syna, který se teda nevoženil, ten uh-huh, její syn.
0: Uh-huh.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzička na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to no, takhle no. zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té ženě, kterou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela,
0: uh-huh.
1: jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no, a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano.
0: Když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm.
1: No.
0: Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás ano. i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do ano. Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
0: Přesně
1: vám
0: tak.
1: Všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. A většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila s dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů, plakal a paní učitelka řekla, že není podpis. Tak jsem tam jednou prosím šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců, máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počul kapesníka, tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom se všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procházení, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klejnou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
0: Ano.
1: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl, tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat všem dobrým.
0: Rozumím.
1: Manželka. Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
0: Úžasný, pane Václave.
1: Mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil život.
0: Perfektně.
1: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra, jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
0: Povedlo se, pane Václave.
1: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
1: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
0: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka z Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky. Je to přes dva roky, kdy odešel můj syn. Zůstala tady paní manželka, tři vnuci. A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec, no. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k tomu, k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad dvě nebo tři místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co okažen z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne.
1: Je to.
0: Přesně tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát a tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmové listy jsou něco takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane. Prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo s tou reinkarnací, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To je, jako se říká, takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Oline.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem vracejí, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle, tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z Pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
4: Dobrý večer, vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, no, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano.
2: Ten bude určitě mazaný.
0: No, no, a takhle chceme právě vypadat my, úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu, jo, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To, ne.
2: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by Jéňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta,

0: A ta zněla: i spravedlivý sedmkrát denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
1: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
0: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel. A jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to...
1: Z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
0: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
1: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
0: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
1: Na množné číslo?
0: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
1: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
0: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Tak. No, bylo dobře, že měli o čem se myslet.
1: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
0: No, prosím.
1: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
0: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
1: A to byla výplatní střediska.
0: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
1: A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
0: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a... Pak byl druhý den, další den šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem z vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáku a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kanion, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tragicionál, který se jmenuje Co?

0: vrátím se zpět. Na tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: to, že ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazval správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože jistě. To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to, na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. No. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein. A ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale... přišel jsem, je tady moc hezky a já bych... Spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby jsi slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

přestože kolem

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten